Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: čtyři novinky změnily podobu nejlepší desítky na Rádiu Praha. Teddy Swims je devátý. Madonna se Sabrinou Carpenter číslo 8. Nesmrtelní Rolling Stones mají šestku. A nejlepší novinka je božská juniorka. Charlotte Gott, In Too Deep, nová pětka na Praze. A tři nejlepší. Dracula, Tame Impala a Jenny mají bronz. Na druhé místo vylétli BB Rexa, Faithless, New Religion. A druhou jedničku v řadě má Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nechat tak nebo jinak.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
0: Další kolo zase v neděli večer.
3: Praha.rozhlas.cz.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Oh, father, tell me.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Praha živ.
2: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
1: Praha živ.
3: Simple Minds. Life in the City of Angels.
1: Simple Minds.
2: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018.
1: Simple Minds.
3: Simple Minds.
2: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
1: Na Praze.
4: Praha žije.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Narodil se v Moravské Třebové. Několik semestrů studoval na JAMU, ale svůj herecký vypiloval především v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě a později i na pražských scénách. Dnes je možné ho vidět třeba v městských divadlech pražských. Před kamerou na sebe upozornil například ve snímcích Manželé Stodolovy, Kobry a Užovky či Božena. Nejen o hraní bude už za chvíli mluvit Jan Hájek. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: vlastně polyamorie různě a tak, tak vlastně má problém ten mladý, jako vlastně proti čemu má bojovat, tak tohle se dotýkáme, ale teď to teprve otevíráme skrz ten text, ale hrozně mě to těší. Ale ten diář je hlavně teďka kvůli audioknížkám. No, teď jsem dodělal jednu audioknížku od Carrie Hunter, což je čistě zajímavá žánrová detektivka, hrozně dobře vystavená se všema prvkama, který jako detektivka má mít, a teď autora, kterého jsem zapomněl, navíc je to Maďar, takže moc přesně nevím, jak se to vyslovuje, a to je Satanský tango. A to je teda hrozně imaginativní záležitost, věta třeba na 14-15 řádků, spousta přívlastků. A je to teda knížka, jakou jsem ještě, i Natálie Deáková, která to se mnou dělá, říká ještě nic, a ta má načítanou ještě mnohem víc než já, tak ta říká, že taky nic takového ještě nečetla. A je to fakt hrozně zajímavý a působivý.
1: Zatímco pro nás je to čtení takový určitě relax, odpoutání se od té reality, tak pro vás je to tvrdá fuška. Jak dlouho vydržíte číst a načítat tu knihu?
0: No to záleží. Frekvence je většinou 4 hodiny. Když člověk najde na nějaký flow, že se mu daří, tak to je úplně to nejlepší, co se tam může stát během té frekvence. Ale tak vlastně se to pohybuje kolem 40 stránek, znamená 10 stránek za hodinu, když se člověk nějak zadrhává, opravuje. Ale vlastně to Satanský tango teďka děláme hrozně pečlivě a pomalu s Natálií, to uděláme nějakých třeba 25.
1: Vy na tu frekvenci už přicházíte s natrénovaným textem?
0: Je to vlastně to, že člověk si to musí načíst minimálně dvakrát určitě, když se to povede 3krát, ale tím pádem člověk tomu věnuje i tím pádem 4-3 hodiny trvá, než to člověk vlastně přečte, než se připraví na tu frekvenci. To znamená, že někdy třeba je to Satanský tango třeba 6 hodin. To člověk jako čte a dělá si různě ty značky, které tam potřebuje mít. Člověk to musí mít začtený, aby věděl, co bude dál.
1: Vy jste rozhodně hlasový profík, ale stalo se vám někdy, že by vám ten text třeba natolik nesedl, že byste se s ním prostě pral, nešlo by to při tom načítání?
0: No, to se mně stalo u Mapy a území, když jsem dělal pro Český rozhlas, tak jsem měl nějakou takovou jako představu, nějaký přípravy na knížku jakoby standardní, a pak jsem byl překvapený, když jsem otevřel tu Mapu a území od Uelbeka, jak je to těžký, tak to jsem si říkal, to jsem měl začít mnohem dřív to číst. A zároveň i u toho Satanského tanga je to zajímavý, že jsem si říkal, OK, tak on za to dostal Nobelovu cenu a za tu knížku, a si myslím, že snad dostal Nobelovu cenu za to, aby mi dokázal, že to umím číst. Takže to člověk musí nejdřív jako rozkrýt vlastně ten smysl těch vět a smysl vlastně, kam vede ten obraz. A u toho Satanského tanga to byla jako dřina v uvozovkách, a potom, ale když to čte znova, tak už se to jako rozkrývá, už to povoluje, a to je potom hrozně osvěžující, že už to člověk rozkryje a pak se to přečte v nějakým tahu, že už prostě ví, kam to půjde a co se bude dít, co půjde za obraz další.
1: Jak vy jste na tom vlastně s těmi audioknihami? Posloucháte je potom, a teď myslím obecně audioknihy, ne ty, které jste sám načetl, nebo jste takový ten člověk papíru a té knihy v ruce?
0: Já teda musím říct, že já se nedokážu poslouchat, jako už jsem to říkal, že vlastně, kde jsem slyšel, myslím na jamu, že člověk se slyší o kvartu, myslím, že vejš, protože když sám mluví, tak mu to rezonuje v hlavě, ale vlastně když se, no tak já se moc jako poslouchat nemůžu, ale poslouchám v Českém rozhlase, vlastně mám tu aplikaci a mám upozornění na sobotní, na nedělní hry a mám rád hrozně věci z archivu Českého rozhlasu, když se tam objeví, i ten nový třeba teďka. Jsem rád, že Matěj Samec dělá další Mizení, to mě hrozně bavilo, nebo i od jiných, tak prostě poslouchám to. Ale jinak vlastně, že bych poslouchal, já radši čtu, teda no. Což si myslím, že je taky vlastně, já když dlouho nečtu, nebo když jsem dlouho třeba nečetl audioknížku žádnou, tak jsem si fakt uvědomil, jak jsem vlastně otrokem těch 40 vteřinových reels prostě z těch sociálních sítí, jako Instagram nebo tak. Že potom je člověk hrozně unavený, když třeba přečte 3-4 strany. Jo. A jak se člověk rozečte, tak se to otevře. Je to určitě i spojený s nějakým psaním. To jsem četl knížku od profesora Stránského ze stupa Pát lidské mysli, který se tam tomu věnuje, že vlastně psaní, tak je tam mimo jiné píše, že to psaní samozřejmě má vliv na to čtení, že tam je v mozku jsou prostě už nějaký dráhy, které tam jsou už od pradávna v tom smyslu, když člověk teda začal psát, tak ty dráhy se tam vlastně jsou spojený. To znamená, že pokud člověk píše i ručně, tak se mu líp čte, a zároveň naopak.
1: Píšete ručně?
0: No, píšu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Když jsme u toho psaní, tak co píšete? Máte někde v šuplíku nějaký třeba rukopis, knihy, scénář nebo
2: ne, já si píšu
1: verše?
2: Spíš to jsou nějaké poznámky třeba k těm textům, nebo co mě napadne třeba ke scénáři, a mám takové prostě všechny možné nějaké, co mě napadnou, poznámky, které se třeba můžou hodit třeba k nějakému zkoušení nebo tak, a vlastně si zapisuju nějaký snění třeba nebo tak, tak mám u postele tady tyhle ty obrazy, které když se potom, to se rád potom zase přečtu, protože jsem zjistil, že mě během toho něco napadne, že se to něčeho týkalo a pak to zapomenu, takže jsem si to začal psát.
1: To právě musí být moc zajímavé, když člověk vezme zpátky třeba 20 let staré snění a teď
2: no,
1: se na ně podívá.
2: No tak takovou,
1: takhle
2: no,
1: daleko
2: myslím,
1: to není.
2: To nemám, no, mám to asi tak rok.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes herec Jan Hájek. My jsme tady mluvili o tom, že zkoušíte novou hru. Jak dlouho vy se na ty role chystáte? Jak dlouho vám to trvá? Ono je to asi u každé role jiné, než se do ní dostanete, než to rozlousknete a víte, kudy do toho půjdete.
2: No, tak obecně se prostě zkouší, třeba v činorním klubu máme dvouměsíční vlastně zkoušení, takže to třeba trvá, tak vlastně první fáze důležitý se naučit text, protože bez toho to nejde dál. Samozřejmě bez toho se člověk neposune, ale na tom zkoušení mám hrozně rád takovou fázi, kdy ať je to cokoliv, ať je to třeba jsme dělali Zničit s Tomášem Rálišem v komedii od Uelbeka, anebo teďka toho Slavomíra Mroška, tak je zajímavý, že se najednou vám jakoby otevře ten svět, kterýho se to týká, který je vlastně okolo, a vy ho začnete vidět, protože chodíte na ty zkoušky, zajímají vás určitý věci, to se těžko vysvětluje, ale člověk jako začne si všímat věcí, které souvisí s tou hrou. Začínám pozorovat ten svět, který je jakoby tady venku, a pokud se to týká té věci, ta inscenace, kterou zkouším, tak z toho potom čerpám, z toho pozorování. A zkouším, nabízím, něco projde, přežije ráno, něco nepřežije, ale z toho čerpám, to jsou ty nápady, že pozoruju to okolí.
1: Ovlivnil vás svět některé z her, nebo třeba i z filmů, kde jste hrál, natolik, že vás osobně třeba posunul, pozměnil?
2: No, jako co se týče inspirací, tak určitě. Myslím, že to je vlastně taky, to mám na té práci rád, že pracuji vlastně s nějakýma inspiracema. Třeba v pubertě mě hrozně ovlivnil Václav Hrabě, jeho verše. No a pak mě fakt jako ovlivňovaly různý filmy, no tak Kamí, teďka jsem zase začal číst třeba knížku od Kamího, teda není to od Kamího, jsou to spisy úvahy Kamího, jmenuje se to Úvahy o terorismu, a to teda posluchačům doporučuju, to je taky hrozně poplatný. Teď, jak se to vlastně pořád opakuje, 50. on teda nezažil osvobození Alžíru a ty věci, ale vlastně tam třeba jedna z těch myšlenek je, že násilí není nutný, ale bývá i nevyhnutelný, pokud někdo proti někomu použije násilí. Většinou se nevyhne ten člověk, aby se bránil taky nějakým vlastně násilím vůči tomu agresorovi. Ale na druhou stranu tohleto násilí má mít nějaký jako směr, nemá to být cíl.
1: Vlastně to všechno, o čem jste teď mluvili, to jsou nesmírně vážná témata. Jak se z nich dostáváte ven, aby vás to nesemlelo? Umíte si jako odrelaxovat, dát tam nějakou tu jako lehkost, aby vás to nesemlelo? Já třeba, kdybych se zabývala jenom těmito tématy, tak asi se zhroutím z toho všechno.
2: No, já si myslím, že mě to spíš i jako pomáhá, když nad tím člověk uvažuje, že možná bych to nesnes, kdyby to na mě jenom tak padalo a vůbec bych nad tím nepřemýšlel. A když nad tím člověk, když nad tím uvažuje, tak ono se to nějak jako rozmělní, vstřebá, nějak si to člověk urovná a nedopadá to na něj nějakým tlakem vlastně, aby se z toho hroutil, ale spíš to nějakou analýzou nebo svou nějakou vnitřní, jestli to můžu říct analýzou, prostě tak to nějak vlastně rozmělním a nějak si to srovnám. No. Teď mám tam ještě na stole, aby to nebylo málo, od Froma Anatomie destruktivity, a to je docela těžší. A tam se člověk fakt musí jako zastavit a být soustředěně to číst. Ale myslím, že to je to, co, jak s tím člověk může, aby to na něj nedopadalo jenom z televize nebo z těch médií, tak když se tím člověk jakoby zabývá, tak si myslím, že to tak destruktivní jako není.
1: Říká herec Jan Hájek.
3: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. U Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže, sobota 23. května, nekonečná vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Dejte si vinyl.
4: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the people.
6: R.E.M.
0: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: na dřeň.
1: Jan Hájek už stvárnil obrovskou spoustu rolí, postav. Která z nich vám dala nejvíc třeba zabrat? Máte nějakou, o které si doteď říkáte, to byla ta role s velkým R, ta osudová, která mi přinesla buď třeba slávu, nebo byla těžká?
2: No, tam jde zase jako o to, jak to člověk vlastně, jak člověk vlastně pracuje. Já jsem si vždycky říkal, jsem byl jako kolem těch 20, maximálně tak do 30, tak jsem si říkal, že mě to musí nějak stravovat ty věci, že to člověk musí, že to je jako mi moje práce, ale to je ten jakoby přístup nějaký, který jsem si tenkrát jakoby zvolil a myslel jsem si, že to tak jedině takhle je možný, že ta práce herce je od toho, aby to stravovalo, ať už to má každý jak chce, tak mu to jako neberu, ale já jsem časem vlastně zjistil, že to má být práce, že mi to stravovat jako nemá, jo. Že to prostě je práce a že mě to, no, jak říkám, že mě to prostě stravovat nemá, ale co bylo těžký, bylo, když jsem přišel do Ostravy, tak nebyl těžký Hamlet jako takový, ale bylo to těžký to hrát po Richardovi Kajčovi, teda já jsem, protože on měl u bezručů Hamleta a já jsem potom přišel ten, a když skončil toho Hamleta, tak my jsme dělali v Moravskoslezském Hamleta a to jsem si říkal, to není žádná jako sranda, no, byl fakt jako výborný a my jsme to teda dělali na tom velkým jevišti, ale tam jsem z toho měl trošku prostě komplexík, jako potom Richardovi, protože opravdu považuji za vynikajícího herce.
1: Ta role Hamleta tenkrát byla navíc ještě pro vás spojená se setkáním s tatínkem, je
2: jo,
1: to tak?
2: Jo. No. Táta s náma nežil a já, když mě vyrazili ze školy z JAMU, tak jsem dostal angažma v Moravskoslezském divadle a když byla premiéra, myslím, byla někdy v pátek nebo ve čtvrtek a tam si jeden kolega šel do nemocnice kvůli, myslím, bypassu a když se vrátil, tak řekl, že tam ležel s naším otcem. A ten se dozvěděl z novin, že vlastně, protože věděl, že vlastně studuju tu JAMU, ale teď tam byla nějaká fotka vlastně s tou Lebkou, že tam bude ta premiéra a oni mu kamarádi řekli, že tam teda musí teda jet. No a on to ráno v tom Brutále, nebo jestli to už bylo v té Ostravě, prostě dostal infarkt a lehl si do té nemocnice s tímhletím kolegou, který už tam ležel. Takže vlastně já jsem díky Hamletovi potom potkal vlastně našeho tátu. To bylo krásné.
1: Pomohlo vám to, že jste potkal toho tátu, kterého jste viděl naposledy ve 2 letech a to si to člověk jako nepamatuje asi. V takovém tom dorozkrytí sebe sama, teď to možná zní tak jako pateticky, ale možná když až teprve člověk pozná i toho druhého a rozkryje tu druhou část toho rodinného příběhu, tak třeba sám lépe nahlédne do sebe.
2: Mě teda první, co bylo, tak mě opravdu jako zarazilo, že na mě zafungoval takový ten nějaký, že člověk má toho tátu jako v momentě, kdy on vlastně mluvil o naší mámě, říkal třeba jako, že řekl, no Jitka, to a to a to, když ona Jitka, to a to a já tohle a když jsem slyšel jako z jeho úst to Jitka, tak jsem si říkal, kdo jiný takhle jako může vlastně říct to Jitka, jo? Když člověk mluví prostě, nebo když mluví o naší mámě, třeba její rodina nebo kamarádky taky říkají Jitka, ale od toho táty to zní fakt jako jinak, to mě zaujalo vlastně, to mě brnklo přes uši jako první věc, to bylo fakt jako rodinný, no, to jsem měl pocit, že jsme jako rodina, když o ní mluvil.
1: Víte, že se vám teď úplně rozsvítily oči, když se začal mluvit o tátovi.
2: Jo, to je asi ono, no. Ale jako nedokážu to moc popisovat, jako vlastně nedokážu ten stav. No my jsme spolu mluvili jenom jednou a to dost jako dlouho. A pak jsme si občas, myslím, jenom párkrát zavolali a on potom umřel za rok. Takže jsem byl rád, že jsme se potkali.
1: Mluvil jste o tom s mámou, že jste se viděli? Mm-hmm. Jak to brala?
2: Jo, vlastně taky si myslím, že podívala, jak je to vlastně, co to je za náhodu v uvozovkách. Ale potom, když umřel, tak prostě tak ho ze ségrou, já jsem tam nemohl být, tak ho rozprášili tam na louce, takže já si myslím, že to bylo smířlivý. Hit týdne. Nasazená novinka.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Zaujalo mě, když jste před chvílí říkal, že jste si jednu chvíli řekl, že se nesmíte nechat rozežírat těmi rolami. To zní strašně jednoduše, ale jak se to dělá, aby to člověk do sebe tolik nepouštěl?
2: No, nevím, jak se to dělá vlastně nějak vlastně jako v tom smyslu, že to je prostě ta práce, že se člověk jako zaměří na... Já jsem teda dostával, že tyhle ty role vlastně, jo, dostávám většinou ty role, buď mám být podezřelej, teďka se dostávám do takové fáze, že vlastně mám být podezřelej a nakonec to nejsem já, jo, ale byl jsem to vždycky jakoby já, který třeba ublížil.
1: Vždycky jste něco byl jako, ten zlej.
2: No. A teďka se dostávám do toho, že nechci se jako rovat, ale dejte tam toho Hajka, on bude podezřelej a potom nám vyjde, že to byl tam ten, jo. Tak to mě docela bolí, když se nad tím zamyslím. Ale jako člověk do té práce vlastně ta ho nějak jako pohltí, když ji má rád, nějak, když se tomu jako otevře a je potřeba to třeba jednou zavřít, jít někam prostě ven, nebo třeba cvičí, nebo já jsem chodil hodně často plavat, kde si vyčistí člověk hlavu. Hmm. Ale ono to není zase tak, fakt jako s tím věkem si myslím, že už to není pro mě tak stravující. Já jsem to dřív jako nepozoroval na sobě, že by mě to stravovalo, to si člověk jako neuvědomí. Hmm. Ono se to potom jako vyplaví na nějakých jakoby někde jako jinde, no. Jako, ten tlak.
1: Tak je dobré mít ještě něco dalšího k tomu. No, ono je to jako klišé říct koníčky a tak, ale asi v tom něco je.
2: No, třeba pustit nějaký film nebo si za fakt jako něco jako přečíst, něco, co je jako mimo to téma a aby člověk prostě si nemyslel, že jenom jedna a jediná věc, na které teďka opravdu záleží a se člověk dostane do takového tunelu a potom nemyslí na nic jiného a člověk se jako uzavře docela sám v sobě a je těžký třeba jako to člověk zpozoruje třeba, když má kolem sebe lidi, kteří na to upozorní, tak je to hrozně dobře.
1: Váš někdejší spolužák z JAMU Václav Neužil tady shodou okolností nedávno vyprávěl, že když se mu někdy zdá, že upadá do takové třeba trošku rutiny, takže se snaží vžít do svého, dejme tomu 20-letého já, aby si vzpomněl, jak tehdy vnímal to herectví a to hraní, proč k tomu tenkrát šel a aby se mu to zase vrátilo, ten oheň. Máte někdy vy něco takového, že se třeba to prvotní nadšení vrátí nebo že se to moc jakoby posunulo od toho, co jste tehdy chtěl, když jste šel hrát?
2: No, posunulo se to a vlastně tady tohle, co říkal Vašek, tak to úplně rozumím a to by měla být první věc, když si to člověk uvědomí nějakou jako rutinu nebo tak. Posunulo se to taky v tom, že jsem měl to, někdy jsem si říkal, když jsem na tom byl jako špatně nějak, jako třeba psychicky jsem říkal, tak já jsem si splnil jedno přání, když člověk si může splnit jako spoustu přání, jaký bude další. Hmm. Jo, tak třeba myslím na něco jako jiného, co bych si chtěl jako splnit nebo tak a potom mě vždycky jako napadne, že bych se toho nechtěl zříkat, tyhle tý jako práce. Jako samozřejmě každý toho má někdy dost, ale takže jsem jako rád, že té práce je hodně a že jsem v divadlech a s lidma pracuji, prostě, že mám jako štěstí na ty kolegy a na ty, se kterýma dělám, takže to je jako ono. No. Teď jsem byl nedávno teďka v divadle na Vegetariánce, v divadle v Dlouhé a vlastně teď jsem nějakou dobu taky nebyl často v divadle, ale jsem si uvědomil, že vlastně za tu dobu, co jsem v Praze, nebo i jako když jsem byl v Ostravě, nebo v Hradci, já jsem neviděl, jako za tu dobu, co chodím jako do divadla za svůj život, já jsem neviděl nic, co by bylo špatný. Že máme fakt jako kvalitní herce, dramatiky, režiséry a tohle to mě hrozně těší. Vlastně, že jsem vlastně mezi těma lidma, kterým to tak jde a že jsem na všechny vlastně hrozně pyšnej. To jsem si to dřív jako neuvědomoval, ale jsem to považoval za samozřejmost.
1: Když se vrátíme k tomu vašemu 20-letému já, tak jaké jste měl tehdy sny a představy o tom, co se stane, až se stanete tím hercem? Viděl jste tam slavného chlápka, nebo jste tam viděl skvělého herce? Co tam bylo? Nebo člověka, který bude něco předávat, nějaké myšlenky?
2: Viděl jsem tam samozřejmě to, že budu hrozně ostočit. No, že prostě tak jako v těch 90, když vypadá to Requiem pro panenku, pak byly ty vlastně filmy, ty český, tak jsem si jako myslel, že budu ten obsazovaný prostě herec a tak. A teď jsem se vlastně, když jsme dělali seriál Edicts, tak jsem si jako uvědomil, jak vlastně teď taky hrozně dobře prostě třeba Petr Uhlík, jo, nebo Luciana prostě, když vidím prostě mladý herce, což je teďka jejich vlastně jakoby ten svět. Tak takhle jsem se viděl, no.
3: Z Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin Hybešova 10, Praha 8.
0: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: až na dřeň.
1: Přišlo někdy nějaké rozčarování, že jste se řekl, tak ono to není tak úplně, jak jsem si to maloval a možná to třeba radši nechám?
2: No, to spíš jako přišla nějaká krize, myslím, že to bylo kolem 40. roku, kdy mě to přestalo nějakou dobu bavit, ale to byla nějaká prokrastinace prostě, no. Ale zase měl jsem kolem sebe jednu kamarádku, která mi prostě řekla, najdi si v tom divadle, nemusí to být člověk, prostě třeba kliku od dveří a jdi tam jenom kvůli té klice od dveří. Tak jsem prostě jednou takhle šel a něco se tam stalo, zlomilo se to a potom už zase, nebo jsem začal vlastně tenkrát plavat zase, takže to jako pomohlo, no, ale to si myslím, že má úplně každý vlastně v rámci té práce, že se někdy se to třeba nechce, to se jako přinutí, prostě člověk, to je jiná věc, ale pokud toho člověk už má nějak jako dost, tak a většinou to souvisí, to není tou prací, ta práce za to nemůže, jo. Že by bylo málo nebo bylo moc, to vždycky tak nějak bude, ale vždycky to souvisí s člověkem jako vevnitř, jo? Jako, že se tam něco stalo, se nějak zablokoval nebo tak, tak to se musí nějak změnit pak.
1: Svého času se hodně mluvilo o vaší epilepsii, kterou máte od dětství po nějakém tuším úraze. Mluvila jsem se spoustou lidí s epilepsií a ti mi třeba říkali, že jim dlouho trvalo, než si to vlastně přiznali, že to tam jako je, že to nepřetlačí. A že s tím prostě budou muset chce nechce být. Jak to člověk nese, že najednou z čista jasna prostě něco takového má a vlastně neví, kdy se něco přihodí?
2: No, no záleží, kdo jak těžkou tu epilepsii vlastně jako má. Tak já za sebe jako můžu říct, že ono to je opravdu o tom, třeba v mém případě musím zaťukat, že to je už jako vlastně jako v pořádku. Jsem pod dohledem prostě lékařky, které docházím dvakrát ročně na ty elektroencefalogramy a tak. A je tam prostě, tam se jakoby pozná, jestli jsem fakt jako unavený nebo nějak to, ale vlastně už nedošlo k nějakému jako velkému nebo malému záchvatu. Já už jako vím, jak se mám k sobě chovat, tak to si myslím, že je to nejdůležitější. No, člověk vlastně by se měl k sobě vlastně nějak chovat tak, nebo já se k sobě musím chovat nějak tak, abych ho nedostal. Prostě no, tak se takhle chovám a vím, čím si zvyšuju to riziko prostě toho, takže se tomu vyhýbám.
1: Já jsem mluvila třeba i s dvojicí, která právě z důvodu epilepsie toho manžela hodně dlouho zvažovala, zda mít nebo nemít jako děti a tu rodinu, že přece jenom jako je to riziko chovat si to malé miminko, když jako nevíte, jestli náhodou, nedej bože, vám najednou jako nespadne nebo tak.
2: To rozumím, že to vlastně člověk vlastně o to napadá, to zvažuje, no, ale a taky jak to má vlastně, jak je to rozsáhlá třeba ta epilepsie, nebo jak to má těžký vlastně, jak často ten člověk jako padá, jestli ví z čeho a tak. Taky si myslím, že vlastně jsou i jako případy, že to prostě ustane.
1: Že se to natolik zlepší.
2: Že se to prostě zlepší a že to prostě ustane. A to nechci nějakým navádět, ale vlastně myslím, že nějakým třeba se to může stát, že třeba tím porodem to zmizí. Že tam začnou fungovat jiný jako věci. A to se netroufám nějak jako teďka jako hodnotit.
1: Tak ta dvojice nakonec má děti tři.
2: No tak paráda.
1: Vypadá dobře, no. Ale mě napadla vlastně jedna věc. My jsme se bavili o tom, že si píšete a možná, vlastně nevím, jestli existuje třeba nějaká divadelní hra, kde by se ukázal ten svět té epilepsie, protože pro nás je to vlastně hrozně nepředstavitelné, to když se to najednou všechno vypne a vy se pak probudíte a teď vlastně si nepamatujete, co se stalo. Máte strach, je to hrozně nepříjemný pocit. Jako představit to na těch divadelních prknech.
2: No, ono existuje, že od Dostojevského třeba Idiot. To, když jsem četl vlastně, když v 17, tak si pamatuju, že vlastně mě tam překvapilo to, co bylo společný. On tam píše, že vy, co nemáte ten tanec svatýho Víta, vy nevíte, jaký štěstí člověk zažívá, když se to stane. Jo, to je něco nepopsatelného, to je prostě, jste fakt mimo to svoje tělo, takže když člověk ztratí vědomí, tak vlastně jakoby, teď se na vás koukám, mrknu, ale otevřu oči, jsem v sanitce. Jo, ten čas tam jakoby není a když ztratíte vědomí, ale pokud se dostanete do jakoby jiného, do nějakého toho snění nebo jiného stavu jakoby vědomí, ne do bezvědomí, ale jste ještě
1: jste někde jako úplně jinde?
2: Jste mimo tělo a to je prostě nepopsatelný. To je, asi to má taky každý nějak jako jinak, ale tohle, když ten záchvat je takovej, že jste někde, tak tam se jako dotknete něco mezi, nevím, jestli to, jako jestli to blíží nějaký smrti, nebo jestli to tam jako nějak, nevím, jo, ale je to neuvěřitelná prostě jako dávka, jako štěstí.
1: Když se řeknete štěstí, takový, bych teda opravdu
2: no, ale ne to štěstí, že člověk má štěstí, ale chápu, takovýho
1: jako euforie?
2: Takový. No, euforie, ale vlastně takovýho vlastně pocitu opravdu jako nějakého nekonečná, nebo nějakým vesmíru jste prostě čím dál jsem od toho, co se mi to stalo, tím hůř se mi to popisuje. Když se mi tohle to stalo a popisoval jsem to tenkrát třeba jako týden naprosto precizně a přesně a ty lidi jsem až dostal do toho světa, kde jsem byl, ale pak je to vykoupený tím, že když se probudíte, máte strašný pocit viny. To je zajímavý. A to tam měl taky v tom Dostojevském. No. A pořád se omlouváte všem, se probudíte a všem se omlouváte.
1: Starosti.
2: To si vlastně člověk, ani taky mě to napadlo, že vlastně proč člověk vlastně se omlouvá, proč to z člověka jako vychází ven, když vlastně kolem vás jsou lidi, kteří vám pomáhají, vy se proberete, že jo, a vidíte nad sebou třeba lidi, kteří, a to jsou ty záchranáři nebo někdo prostě, kdo u toho byl, nebo cizí lidi, někdo vám vlastně jako nic nevyčítá, jenom nad váma stojí a vy se jenom omlouváte. To je možná asi ten kontrapunkt tomu, co zažijete během toho, co to je za tu dávku toho štěstí, tak potom vlastně jako by se člověk jako omlouvá, že to zažil, nebo taky nevím proč, jestli to je, že vám způsobuje komplic, že tady vůbec jsem. Jako a jsou z vás směs jako pocitu.
0: Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Ano, možná je to z toho vědomí, že ten člověk venku vlastně nemůže nic, vy nemůžete nic. Vy můžete maximálně zabránit tomu, aby se ten člověk, který má záchvat, někde o něco neuhodil, ale nemůžete nic. Tak možná proto, že tohle víte.
2: No a když se to někomu třeba stane, že u toho je, tak si myslím, že může člověk jako myslet na to, že ten člověk se, i když to vypadá třeba jako, se řekne, jako ošklivě, že pokud je, že člověk je zkroucený a tak, ale on je, teď koukám znova na, po 15 letech na Hry o trůny, kde má ten Bran Stark vlastně, oni mají ty vize, tam prostě i ty divocí. A myslím, že tam je to taky vlastně nějak jako trošku jako citovaný, no tam má potom ještě ten jeho kamarád nějaký epileptický záchvaty během té vize, tak si myslím, že tam taky jako, jako čerpají z toho, že ty lidi, kteří se dostanou, třeba pro Rusy to je, jednou mě jeden režisér obsadil prý ruský do filmu, protože se to tam je napsaný, že jsem epileptik, prej mu to přinese štěstí. A tak jsem tam nebyl a ten film pak mi psal, nějak to nevyšlo to obsazení a on mi potom ještě osobně psal mail, že protože jsem tam nebyl, tak ten film celý zrušili.
1: Opravdu.
2: No tak takhle to měl, jako on to, nevím, jestli to souviselo opravdu s tímhletím, ale Rusové to mají třeba jako, že obsadě někoho se polepsit. No, on to takhle měl, že mu to přinese štěstí.
1: Ale vy jste říkal o té nepopsatelnosti a to je právě to, co jsem měla na mysli, jestli jste to někdy zkusil dát třeba na papír, třeba chvíli poté, vy jste říkal, že s odstupem už to potom nejde, jako popsat to, co se jako děje v člověku.
2: Jako tohle nemám žádnou tuhle to jako touhu, abych popsal jako lidem to, co se vlastně děje, nebo zaznamenal to, ale já spíš, když se to něčeho týká, tak to tam, tak samozřejmě to tam jako nepropíšu úplně vlastně ten, ale pokud se takhle o něčem jako bavíme, nebo když právě třeba hodně práce, tak třeba kdybychom dělali toho idiota, tak samozřejmě se tím třeba budu zabývat, jo, já jsem i viděl toho idiota, když jsem se zeptal kolegy, nebudu jmenovat, že hele, ty jsi tam neměl ten epileptický záchvat, který tam ten idiot má, on říkal, jo, jo, měl, ale měl ho hrozně jako malej, takže nehrál prostě, jo, on se tak zajímavě jako díval do těch lidí a to byly vlastně jako rozdrobený, jako by krátký, jako by ty epileptický záchvaty, což tam je. Tam jde o to v té hře, prostě, že ten člověk je nesmírně citlivý, ten Myškin, a těm lidem je nepříjemný jako s ním bejt, protože on vlastně do nich vidí a je vlastně dobrák. A teď jsem taky vlastně viděl o Vánocích Návrat idiota, to bylo prostě úplně úžasný, si pamatuju, prostě ten film je jako umělecký hrozně dobrý, hrozně dobrý.
1: Vrátila bych se na závěr k tomu vašemu psaní. Vy jste říkal, že si tam zapisujete třeba různá snění. Co je teď vaším největším snem?
2: Mým největším snem, jako si plním, no být spokojený, být v klidu, nerozčilovat se nad věcma, který člověk stejně nezmění a co můžu změnit, tak to změním, ale co nemůžu, tak už se do toho jako zbytečně jako nepouštím, aby mě to právě nestravovalo nebo tak.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Jan Hájek.
2: Děkuji
1: vám za to, děkuji.
2: Já vám děkuji.
1: Mějte
2: za pozvání.
1: Mějte se krásně. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a připravený je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.

0: Krásné ráno, je 6 hodin, na Rádiu Praha pro vás máme zprávy s Denisou Žižkovou ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj, hezké ráno. Američan, který byl v Africe v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je v izolaci v pražské nemocnici. Nanoplasty podle objevu vědců z Akademie věd poškozují ochranou vrstvu plic. Spotřeba energií v Česku na začátku roku mírně stoupla. Dnes by mělo být polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou je v péči českých doktorů. Do fakultní nemocnice Bulovkaho z letiště Václava Havla v noci převezl tým záchranářů a hasičů. V českém specializovaném zařízení je na základě žádosti amerického velvyslanectví. Na Bulovce zůstane minimálně 3 týdny na pozorování. Tak dlouho může trvat, než se onemocnění projeví. Podle ředitele nemocnice Petra Koloucha 3týdenní karanténa amerického občana jak neomezí běžný provoz ani kapacity určené pro české občany.
3: To je standardní pacient, je to standardní kapacita, máme rezervy jak pro pacienty zevnitř nemocnice, tak pro případné požadavky, kdyby takové přišly. Je to víceméně oskoušená metoda již od doby covidu.
1: Američan se s ebolou dostal do kontaktu jako lékař v rizikové oblasti na hranici Ugandy a Konga. Muž je podle doktorů nadále bez příznaků. Vědci z Akademie věd odhalili, jak do plic pronikají nanoplasty, miniaturní úlomky umělé hmoty poletující vzduchem. Pomocí nově sestrojeného mikroskopu sledovali látky na povrchu plicních sklípků.
4: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky, a když tady je zabudovaná nějaká částice, je schopna se taky dostat dále.
5: Popisuje Lukáš Cviklik z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hajerovského. Nanoplasty podle něj poletují volně ve vzduchu.
4: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
5: Podle vědců mohou tyto nečistoty pronikat kromě plic i do očí a na ně se chtějí zaměřit v dalším výzkumu. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Potřeba energii v Česku v prvním čtvrtletí rostla, uvádí to Energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%. Nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%. Pokračuje mluvčí regulačního úřadu Jan Hamrník.
6: Spotřeba elektřiny i plynu začala růst už v loňském roce, a to zejména kvůli nižším teplotám a klesajícím cenám energií. Trend pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Vliv mohly mít také stále příznivé ceny pro konečné zákazníky, které v prvním kvartále ještě prakticky neovlivňoval konflikt na Blízkém východě.
1: Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. Soupeřem obhajců titulu bude lepší z duelu Pardubic s Brnem, které ve druhém semifinále vede 2-0 po 2 výhrách na palubovce soupeře. Dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přeháňky, večer by se mělo vyjasňovat, teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stejně jako jindy, i dnes ráno pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Jak to vypadá teď po 6. hodině, nám řekne Tomáš Kolmistr. Tome, hezké ráno.
7: Hezké ráno. Ranní provoz po metropoli je zatím klidný, nicméně v Běchovicích na příjezdu od Úva

prožijeme naprosto skvěle. Ostatně k tomu nám v ranní Praze pomůže i už za chvíli Lady Gaga a Bradley Cooper. Nebo skupina We Are Domi. Je 6 hodin 5 minut, já jsem Vláďa Malošík a přeji vám bezvadný den a nerušený poslech.

0: 6 hodin 15 minut, s vámi je Rádio Praha, přejeme nádherný čtvrteční den. Připomínám, že hlasování do vinilu je stále v běhu, vše je tedy na vás. Tentokrát o vaše hlasy usilují R.E.M. s deskou Automatic for the People a taky Michael Jackson s albem Dangerous. Hlasování končí v pondělí 25. května v poledne, ale do té doby můžete stále hlasovat na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. A vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme v pondělí po zprávách v 21 hodin.
1: Praha žije hudbou.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle i přehánky. Večer se bude postupně vyjasňovat, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia. A povane slabý během dne místy mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu. A s Tomášem Kolmistrem míříme na silnice.
2: Hezké ráno. Na Štěrbolské spojce počítejte se silnější provozem před Europarkem, a to od sjezdu na Běchovice. V Liberecké směrem do centra se zpomaluje u sjezdu na Prosek, pomalej se pak jede až před Bulovku. Na příjezdu do Běchovic od Úval se zdržíte asi 5 minut v Českobrodské a ve Kbelské do Hloubětina se popojíždí mezi křižovatkami s Kolbenovou a Poděbradskou. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Po druhé šampionkou je Olivia Rodrigo. BB Rexa a Faithless jsou dvojkou. Tame Impala, Jenny, Drákula, číslo 3. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazený. To je náš čár. Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
4: Na praha.rozhlas.cz.
3: Další vydání

0: Je 6:30, přejeme krásné čtvrteční ráno, teď pro vás máme další zprávy a přináší je Denisa Žižková.
1: Dobré ráno, v Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference GlobSec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 86 zemí, což je dosud nejvíc. Na akci dnes promluví i moldavská prezidentka Maja Sanduová nebo předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Melcolaová. Do Česka by na ní měl tento týden přijet i šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha. V domě v pražské Starobubičské ulici se ve středu večer zabarikádoval muž, který vyhrožoval zbraní a výbušninami. Po téměř 2 hodinách dům dobrovolně opustila, policie ho zadržela, žádné zbraně ani výbušniny policisté nenašli nikomu, podle nich žádné nebezpečí nehrozí. Uvedla to na síti X. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy dnes u Libeňského zámku pořádá hru pro veřejný prostor. Akce je součástí projektu Tvoje město, tvůj prostor a má zábavnou formou naučit děti i dospělé přemýšlet o svém okolí. Zájemci si budou moci vyzkoušet třeba Pexeso Praha zítra nebo Kolo štěstí. Akce začne v 11 hodin a potrvá do 7 hodin do večera. Házenkářky Kinžvartu zvítězily ve druhém finále na hřišti Slavie Praha 35-33 a vyrovnali sérii na 1-1. Rozhodující utkání budou hostit v sobotu. Bronz získali hráčky Mostu, které zvítězily v Písku 38-32 a sérii ovládly 2-0 na zápasy. Dnes by mělo být polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, večer by se mělo vyjasňovat a teploty maximálně 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět Tomáš Kolmistra, aktuální dopravní informace.
3: Hezké ráno. Na Štěrbolské spojce počítejte se silnějším provozem před Europarkem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. V Cínovecké směrem do centra se zpomaluje u sjezdu na Hloubětín, popojíždí se přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku. Na příjezdu do Běchovic od Úval se zdržíte asi 5 minut v Českobrodské, ve Kbelské do Hloubětína se popojíždí mezi Novopatskou a Poděbradskou a v ulici k Barandovu směrem do centra brzdí provoz omezení u teras. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné čtvrteční ráno. Pražský magistrát v Karlíně staví novou podzemní retenční nádrž. Jde o druhé takové zařízení, které má chránit zmíněnou lokalitu před povodněmi. Už za chvíli nabídneme podrobnosti. A na Rádiu Praha nezůstane stranou ani Kamrad. A taky Dylan. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: 6 hodin 46,5 minuty, s vámi je Rádio Praha, dívám se do kalendáře, Moniky dnes slaví svátek, také přejeme všechno nejlepší. Hlavní město staví další část protipovodňové ochrany. Dělníci budují v Karlíně druhou podzemní retenční nádrž, která umožní při přívalových deštích regulovat průtoky v kanalizaci. Má ji také chránit před zaplavením a minimalizovat dopady na okolní městské části. Stát bude přes 361 milionů korun a hotová má být v dubnu 2028.
1: To, co ta retenční nádrž bude zabírat, tak je to zhruba polovina fotbalového hřiště.
2: Popisuje ředitel investic liniových staveb Pražské vodohospodářské společnosti Filip Schovánek připravovanou retenční nádrž na Rohanském nábřeží v Karlíně. Projekt má podle něj posílit ochranu města před povodněmi, zvýšit kapacitu stokové sítě a omezit znečištění Vltavy při větších deštích.
1: V současné době vlastně budujeme retenční nádrž. Jich je to vlastně zrcadlo, naprostá kopie retenční nádrže Sever, která byla ukončena výstavba v roce 2023 v polovině. Objem té nádrže, kterou budujeme nyní, je 6000 kubických metrů.
2: První retenční nádrž při posledních povodních v roce 2024 zachytila zhruba 35 000 kubíků znečištěné odpadní vody, která by jinak odtekla do řeky, říká Martin Pikal, zástupce vedoucího vodohospodářského oddělení společnosti Sterplan, která projekt připravila.
3: Ty nadlimitní vody, které vlastně by potom pokračovaly dál do té Vltavy, retenují a potom, když vlastně odpadne ta dešťová událost a ty průtoky, tak se postupně vyčerpávají zpátky do stoky a jsou čištěny na čistění odpadních vod.
2: V protipovodňových opatřeních chce hlavní město podle náměstka primátora Michala Hrozy z TOP 09 pokračovat a připravuje například zkapacitnění přečerpávací stanice na Rokytce v Libni.
4: V tom roce 2002 tak jako na Rokytce odolala ty protipovodňová vrata, ale nebyla tam dostatečná kapacita na převádění vody z Rokytky a to území zaplavila voda z Rokytky.
2: Dokončení druhé retenční nádrže v Karlíně za více než 361 milionů korun by mělo jít o největší protipovodňový systém v celém hlavním městě. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé odpoledne i přehánky, večer se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný, severozápadní až severní vítr do 5 metrů za sekundu. A nezapomínáme ani sledovat aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Děláme to s Tomášem Kolmistrem, tak Tome, jak to vypadá?
5: Hezké ráno. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most se popojíždí už z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové až k Europarku, je to na 20 minut. V Cínovecké směrem do centra se zpomaluje u sjezdu na Hloubětín, popojíždí se přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku, tam je to také na 20 minut, začíná se plnit i Povltavská od Hezenklovy. Na jižní spojce směrem na Černý most se zpomaluje na úrovni Spořilova, pomaleji se jede až ke sjezdu na Hloubětín. A na okruhu směrem na letiště počítejte se silnějším provozem od jezdu na Lohko v Kořechu mezi 15. a 19. kilometrem. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Chcete vědět, co se děje a být v obraze? Chcete vědět, jak vypadáme a kde právě jsme?
8: Sledujte náš Instagram a přidejte se k nám.
7: Přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem

0: Ve studiu Rádia Praha je už připravená Denisa Žižková a přináší zprávy v 7 hodin. Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, dobré ráno. Hlavní město letos rozdělí mezi městské části víc než 474 milionů korun na účelových dotacích. Američan s podezřením na nákazu ebolou je hospitalizován ve speciálním boxu v pražské nemocnici Bulovka. Cena americké ropy klesla pod $100 za barel. Trhy tak reagovaly na prohlášení prezidenta Trumpa, že jednání s Íránem se blíží ke konci. Dnes by mělo být polojasno až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat, teploty 23 stupňů.
2: Rádio Praha, zprávy.
1: Praha letos vyčlenila 474,5 milionu korun na účelové dotace pro městské části. Peníze poputují hlavně do školství, zdravotnictví, bydlení a na úpravy chodníků a silnic. Radnice peníze použijí například na výstavbu léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 nebo stavbu učitelských bytů v Praze 13. Vůbec nejvyšší dotace 100 milionů korun poputuje na stavbu domu s pečovatelskou službou v Řepích a rozšíření základních škol v Praze 4. Americký lékař, který v Africe přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se virové onemocnění projeví. O jeho umístění ve specializovaném českém pracovišti požádalo americké velvyslanectví. Soukromé letadlo muže do Česka dopravilo včera kolem 11. večer. Na jeho převozu z letiště do nemocnice se podíleli hasiči a dva týmy pražských záchranářů, pokračuje jejich mluvčí Zdeněk Křivánek.
3: My jsme rozdělili letištní plochu na bezpečnou a nebezpečnou zónu. Následně do té nebezpečné zóny vstoupil jeden z našich dvou týmů speciálních činností a po vystoupení pacienta byl uložen do transportního izolačního prostředku a následně byl tím druhým týmem transportován právě do fakultní nemocnice Bulovka.
1: Americký prezident Donald Trump novinářům v Bílém domě řekl, že vyjednávání s Íránem o ukončení války je už v závěrečné fázi. V reakci na to spadla cena americké ropy pod $100 za barel.
4: Šéf Bílého domu se opakovaně optimisticky vyjadřoval o dosažení dohody s Íránem, ale napětí se vždy znovu vyostřilo. Írán a Spojené státy se už několik týdnů nacházejí v patové situaci, protože Teherán blokuje Hormuzský průliv a Washington blokuje íránské přístavy. Ekonomové varují, že pokud nebude Hormuzský průliv otevřený do června, může cena americké ropy narůst i na $200. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Tenistka Karolína Plíšková se do hlavní soutěže Grand Slamového Roland Garros neprobojovala. Bývalá světová jednička prohrála ve druhém kole kvalifikace se Španělkou Basolsovou 0-2 na sety. Dále jde Linda Fruvertová, která porazila domácí Ponšetovou 2-0 na sety. Uspěl i Dalibor Svrčina, který porazil Argentince Gomeze 2-0 a od postupu na prestižní turnaj ho dělí jediná výhra. Naopak v Paříži končí Zdeněk Dolář a Dominika Šalková. Dnes by mělo být polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky, večer se bude postupně vyjasňovat a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak předpokládám, že náš kolega Tomáš Kolmistr má už v sobě ranní kávu, ale důležité je, že má pro nás i aktuální dopravní informace. Tome, pěkné ráno.
5: Přesně tak, hezké ráno. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se popojíždí už z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové a to až k Europarku, tam je to na 20 minut. V Cínovecké ve směru do centra se zastavíte u sjezdu na Hloubětín, následná kolona pokračuje přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku, zdržíte se také 20 minut. V Povltavské se popojíždí od Čuprovy k Bulovce. Cínovecká ještě jednou, tentokrát směrem z metropole opatrně za sjezdem na Březině Ves. Na vozovce tam leží napínací popruhy mezi pruhy. Na jižní spojce směrem na Černý most se zpomaluje na úrovni Spořilová, pomaleji se jede až ke sjezdu na Hloubětín a na okruhu směrem na letiště počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Lohko v Kořechu mezi 15. a 19. kilometrem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha.
0: Je 7 hodin 4,5 minuty a přesně tak dlouho trvá i 21. květnový den. A právě to nejzajímavější z historie tohoto data si už za chvíli připomeneme s Petrem Jungmanem. A další songy v ranní Praze přidají Red Hot Chili Peppers.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. Jméno z řečtiny znamená jedinečná. Z latiny rádkyně a z fénického jazyka dokonce bohyně. A s vámi je Petr Jungmann. První horská železniční dráha v Evropě svezla první pasažéry v roce 1871, to je 155 let. Ve Švýcarsku nad Lucernským jezerem z Vicnau na vrchol hory Rigi se rozjela díky vynálezu konstruktéra Niklause Riggenbacha. Systém ozubnice dodnes nese jeho jméno. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansour. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansour ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80. slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle i přehánky, večer se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne místy mírný severozápadní až severní vítr do 5 metrů za sekundu. A jaký je provoz na silnicích v Praze a okolí, to už je otázka na Tomáše Kolmistra.
4: Hezké ráno. Na východní části okruhu ve směru na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradec Králové. Následná kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku až za Europark, zdržíte se bez mála půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem mezi sjezdy na Lohkov, Kořechu, mezi 15. a 19. kilometrem. Ve směru na D1 se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň z 23. kilometru na 19. kilometr. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Hloubětín. Kolona se vleče přes Libereckou až před Blanku, zdržení asi 25 minut. Plná je také Povltavská, a to od Čuprovy k Bulovce. Na jižní spojce směrem na Černý most trvá silný provoz od Spořilova k Europarku. V Bělohorské se popojíždí v obou směrech před Vypichem, tam je to na 10 minut. A na magistrále je plný Nuselský most od Kongresového centra až do Legerovy. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: den.
1: Vy taky nebuďte sami, buďte s námi na Rádiu Praha. Teď pro vás máme zprávy v 7:30 s Denisou Žižkovou.
2: Přeji vám dobré ráno. Praha 7 dokončila rekonstrukci budovy na Ortenově náměstí, kterou koupila v roce 2023 za 64 milionů korun od soukromého vlastníka. Opravené prostory nabídnou dětskou skupinu pro 24 dětí a zázemí terénní pečovatelské služby. Prostory pro dětskou skupinu stály 17,5 milionů korun a zázemí pečovatelského centra 15 milionů 300 tisíc obojí, včetně DPH. 57% lidí v Česku nepovažuje sudetoněmecký sjezd v Brně za správný. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Průzkumu se 14. až 18. května zúčastnilo přes tisíce respondentů starších 18 let. Sjezd začne zítra jako součást festivalu Meeting Brno. Na českém území bude poprvé. Téměř pětina dotázaných si myslí, že sjezd bude mít negativní vliv na česko-německé vztahy. Skoro stejné množství lidí očekává, že vztahy naopak zlepší. Za první čtvrtletí letošního roku spotřeba energií v Česku rostla, vyplývá to z dat energetického regulačního úřadu. Podle úřadu za to může hlavně chladnější lednové počasí. Spotřeba elektřiny meziročně vzrostla o 3%. Stoupala hlavně u domácností. Oproti tomu plyn používali hlavně velkoodběratelé. Jeho spotřeba stoupla o 4,5%. Vedení české fotbalové reprezentace oznámí jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa. V seznamu by mělo být zhruba 30 jmen. Reprezentace vydá seznam v poledne. Finální nominace bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se v Praze bude hrát 31. května. Světový šampionát začnou Češi 11. června zápasem s Jižní Koreou. V Praze by dnes mělo být polojasno až oblačno, odpoledne přehánky, k večeru by se mělo ještě více vyjasňovat a teploty 21 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A míříme na silnice. Aktuální informace má pro nás Tomáš Kolmistr.
4: Hezké ráno. Na východní části okruhu ve směru na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradec Králové. Následná kolona pokračuje přes Štěrbolskou spojku až za Europark, zdržíte se bezmála půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem mezi sjezdem na Lohkov v Kořechu mezi 15. a 19. kilometrem, už regulují vjezdy do Lohkovského tunelu. Ve směru na D1 se jede pomalej od sjezdu na Plzeň z 23. na 19. kilometr. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Hloubětín, kolona se vleče přes Libereckou až před Blanku, zdržení 25 minut, plná je také Povltavská, a to od Čuprovy k Bulovce. Na jižní spojce směrem na Černý most trvá silný provoz od úrovně Spořilova k Europarku. Ve Strakonické směrem do centra se zpomaluje u Závodiště, fronta pokračuje až k Brandovskému mostu a v Bělohorské se popojíždí v obou směrech před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Je po 7:30, pěkné čtvrteční ráno. Už v příštích minutách vás pozveme na výstavu nejlepších snímků zvířat a krajiny do areálu Pražského hradu. Uslyšíte, která fotografie zvítězila v prestižní soutěži Czech Nature Photo. A na Rádiu Praha už s další muzikou čeká Sombr. Nebo aktuální šampionka hitu týdne Olivia Rodrigo. Přeji vám pohodový poslech.

0: I po 7:45 s vámi je Rádio Praha, přejeme krásný čtvrteční den. Víc než 200 snímků živočichů, ale také fascinující krajiny od českých a slovenských fotografů si teď můžete prohlédnout na výstavě Czech Nature Photo. Do tereziánského křídla Pražského hradu, kde se výstava koná, vyrazila také naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Bylo 13 kategorií, proto jsme předávali docela dlouho. Jsme výjimečný 10. jubilejní ročník, proto jsme měli zvláštní jednu kategorii, která se jmenovala Kanon ochrana vody, která byla motivovaná ochranou korálů, protože korály v mořích světových mizí a jsou takovým indikátorem znečišťování moří a planety obecně.
2: Vysvětluje ředitelka a zakladatelka Czech Photo Center Veronika Souralová.
1: Proto jsme se také podle toho inspirovali pro vytvoření nové trofeje. Já jsem z ní úplně nadšená, je to skleněná trofej, jsou to vlastně takové jako barevné korály zalité ve skle.
2: Pojďme vlastně rovnou zmínit to první místo. Byť tedy vítěze jsme dneska viděli zprostředkovaně skrz videovzkaz, tak kdo vlastně vyhrál a jaká fotografie?
1: Ono je to, většinou se to často stane, že fotograf přírody na vyhlašování není, protože fotograf přírody se vyznačuje tím, že se vyskytuje v přírodě a právě letošní absolutní vítěz Petr Bambousek teďka fotí v pralesích a pořídil fotku, která se nazývá Evoluce. Je to fotka medvěda, který v Národním parku v Thajsku spí úplně v informačním centru, vlastně ve spalovně odpadů. On se tam našel takový svůj pelíšek a uvelebil se tam a fotografie hledal všude v pralesích a nakonec ho našel jako v turistickém centru. A vlastně takovou třešničkou na dortu té fotografie je, že ta spalovna je vyrobená ve firmě, která se jmenuje Evolution. Takže je to taková, já bych řekla, že je to taková spíš varovná fotka, že příroda se mění, s ní se mění i živočichové, protože se musí lidem, kteří se jako hodně na planetě rozpínají, tak se jim musí přizpůsobit. A já bych si přála, aby zvířata a lidé žili v nějaké společné komunikaci a komunitě, což samozřejmě není vůbec jednoduché.
2: Dodává Veronika Souralová. Nejlepší fotografie si lidé můžou prohlédnout ve dvou patrech tereziánského křídla starého královského paláce. Nejlépe se sem dostanete z jižních zahrad nebo býčím schodištěm ze 3. nádvoří Pražského hradu. Čas máte až do 13. září. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: A dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle i přehánky, večer se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia a povane slabý, během dne místy mírný severozápadní až severní vítr do 5 metrů za sekundu. A teď už opět aktuální doprava očima Tomáše Kolmistra.
3: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru pomaleji se jede až k Hořechu na 19. kilometr, zdržíte se asi 20 minut. V opačném směru trvá silný provoz od sjezdu na Lohkov mezi 15. a 19. kilometrem, kvůli tomu regulují vjezdy do tunelu. Na východní části okruhu směrem na Běchovice zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Najíždí se tam do kolony, ta pokračuje přes Štěrbolskou spojku až k Europarku, zdržení půl hodiny. V Cínovecké směrem do centra zpomalte u sjezdu na Hloubětín, tam se zastavíte, následná kolona se vleče přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku. V Povltavské se popojíždí od Čuprovy k Bulovce, plné jsou také Zenklová a Vodstářova. V Bělohorské do centra se zdržíte před Vypichem asi 15 minut a ve Strakonické směrem do centra se jede pomalu od Lahovic k Baranovskému mostu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Topíte se v reklamách.

0: Je 8 hodin, přejeme vám krásné ráno. Na Rádiu Praha přinášíme zprávy a je tady Denisa Žižková, ahoj.
1: Ahoj, hezké ráno. Vedení Prahy chce vybudovat nové gymnázium v Brandejsově dvoře v Suchdole. Muž, který by mohl být nakažený ebolou, už je v péči lékařů pražské nemocnice Bulovka. Administrativa amerického prezidenta Trumpa tlačí na Palestince, aby stáhli kandidaturu na místopředsedu Valného shromáždění OSN. Dnes čekáme polojasno až oblačno a teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nové čtyřleté gymnázium by mělo být v Brandejsově dvoře v pražském Suchdole. Schválili to radní hlavního města, o záměru budou hlasovat ještě zastupitelé. Do gymnázia by mohlo chodit přes 400 žáků. Rekonstrukce celého historického areálu bude stát přes 1 miliardu korun, říká pražský radní pro školství Antonín Klecanda z Hnutí STAN.
3: Ten tisk se připravoval poměrně dlouho, aby byl v souladu i s městskou policií, která v tom samém objektu má koně. Dlouho se jednalo i s památkáři, aby ta studie, která je připravená, byla ve veškeré shodě.
1: Americký lékař, u kterého je podezření na nákazu ebolou, už je ve speciálním zařízení v pražské nemocnici na Bulovce. Po 11. hodině večer přistálo na letišti Václava Havla speciálně upravené letadlo, které ho dopravilo z Afriky. Právě tam přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové začali lékaři hned po jeho přemístění do speciálního boxu s vyšetřením.
4: Pacient je bezpříznakový a budeme pokračovat samozřejmě v těch dalších vyšetřovacích postupech a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, ale zatím to vypadá příznivě a uvidíme během následujících dnů, samozřejmě je to krátká doba.
1: Američan zůstane v Česku v izolaci minimálně 3 týdny, právě tak dlouho totiž může trvat, než se nemoc projeví. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se snaží zabránit Palestincům v kandidatuře na místopředsedu Valného shromáždění OSN. Podle veřejnoprávního rádia NPR dokonce vyhrožovala diplomatům z palestinské delegace při OSN, že jim zruší víza. Stanice s odkazem na interní dokumenty vlády píše, že podle Bílého domu totiž kandidatura podkopává plán prezidenta Trumpa na mír v pásmu Gazy. Mluvčí americké vlády se k informacím odmítl vyjádřit. Diplomatickou roztržku nechtěli komentovat ani Palestinci. Fotbalisté Karviné vyhráli MOL Cup a zajistili si účast v předkole Evropské ligy. Ve finále Karviná otočila vývoj skóre duelu s Jabloncem a zvítězila 3-1. Účast Karviné v evropských pohárech ale není jistá. Slezský klub je součástí rozsáhlé korupční kauzy. Účast Karviné v pohárech může zakázat Evropská fotbalová unie UEFA. Dnes by mělo být polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky, večer by se mělo opět vyjasňovat a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A dnes ráno zjišťujeme aktuální situaci na silnicích s Tomášem Kolmistrem. Tome, jak to vypadá teď po 8?
5: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru, pomaleji se pak jede až k Ořechu na 19. kilometr, zdržíte se asi 20 minut. V opačném směru trvá silný provoz od sjezdu na Lohkov mezi 15. a 19. kilometrem, kvůli tomu regulují vjezdy do tunelu. Na východní části okruhu směrem na Běchovice zpomalte za sjezdem na Hradeckou D11, najíždí se tam do kolony, ta pokračuje přes Štěrbalskou spojku až k Europarku, zdržení asi půl hodiny, plné také průmyslová už od Českobrodské. V Cínovecké směrem do centra zpomalte u sjezdu na Hloubětín. Tam se zastavíte, následná kolona se vleče přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku. V Povltavské se popojíždí a to od Čuprovy k Bulovce, plné jsou také Zenklova a Vodstářova. V Bělohorské se zdržíte před Vypichem asi 15 minut v obou směrech. Ve Strakonické směrem do centra se jede pomalu od Lahovic k Barandovskému mostu a v Radlické postojíte před Mrázovkou a to už od Valtrovky. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Úspěšný čtvrtek vám všem. Máme 5 minut po 8 hodině a před námi jsou v ranní Praze další hity, s nimi třeba kapela Support Lesbians.

0: Radio Praha dozněla Adele, přátelé, je čtvrtek a tohle kolo hlasování do hitu týdne to má už doslova za pár. Je to tak, podpořit své favority můžete už jen do dnešní půlnoci, učinit tak můžete opět na našem webu praha.rozhlas.cz. Připomínám, že opět vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. A hit týdne vám na Radio Praha nabídneme tradičně v neděli po zprávách v 21 hodin nebo v repríze v pondělí po 22. hodině. Praha žije hudbou.
1: Praha je nej. Už jste viděli naše nejmodernější pražské nádraží Bubny? Otevřeli ho teprve nedávno a jeho velikost odpovídá moderním evropským stanicím. Mimochodem odtud se v budoucnu dopravíte až na letiště. Nádraží je bezbariérové a celkově tu na vás dýchne čistá a vzdušná architektura. Budova je totiž umístěná na pilířích. I proto tu občas fouká. Nepříznivé počasí ale můžete přečkat v prosklených čekárnách. Jo a pro veřejnost je dokonce na samotné střeše budovy přístupná taky vyhlídková terasa. Praha je nej.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé odpoledne i přehánky, večer se bude postupně vyjasňovat, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne místy mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu. A vracíme se na silnice zjistit, jak to aktuálně vypadá. Tomáš Kolomestr má pro nás čerstvé informace.
2: Hezké ráno. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Zdržení půl hodiny. V opačném směru trvá silný provoz na jižní spojce od Spořilova, ucpaná je také Průmyslová, a to od Českobrodské. V Liberecké směrem do centra se vleče kolona od sjezdu na Letňany až do Nové Povltavské před Blanku, naberete 20 minut navíc. Na okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se zastavuje, fronta se táhne až na 19. kilometr. Zdržení půl hodiny. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem v okolí Barandova, regulují kvůli tomu vjezdy do obou tunelů. V Patočkově směrem z centra stojí před vypichem osobní auto v levém pruhu, kolona z Patočkově je na asi čtvrt hodiny. V Radlické se popojíždí od Valtrovky k Prázovce a na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu až do Legerovy a také Vilzonova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o

0: Půl deváté, čtvrteční ranní Praha pokračuje dalšími zprávami, které přináší Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Vedle linky do New Yorku jde o druhé přímé spojení Prahy se Spojenými státy. Podle oslovených prodejců letenek je o přímé lety do největšího města. Města Pensylvánie je velký zájem. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy dnes u Libeňského zámku pořádá hru pro veřejný prostor. Akce je součástí projektu Tvoje město, tvůj prostor a má zábavnou formou naučit děti i dospělé přemýšlet o svém okolí. Zájemci si budou moci vyzkoušet třeba Pexeso Praha zítra nebo Kolo štěstí. Akce začne v 11 hodin a potrvá do 7 hodin večer. Víkend bude v Česku slunečný, teplý a většinou beze srážek. Nejvyšší denní teploty se mohou v neděli přiblížit tropickým 30 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Hokejisté Vegas i díky asistenci Tomáše Hertla porazili v úvodním finále západní konference NHL Colorado 4-2. Martin Nečas v dresu Avalanche ve středečním duelu nebodoval. Dnes by mělo být polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky, večer by se mělo postupně vyjasňovat a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace, přináší je Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se po pojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku zdržení asi půl hodiny. V opačném směru trvá silný provoz na jižní spojce od Spořilova, ucpaná je také průmyslová od Českobrodské. V Cínovecké směrem do centra se vleče kolona od sjezdu na Ďáblice přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku, naberete asi 30 minut navíc. Na okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru se zastavuje. Fronta se táhne až na 19. kilometr, zdržení půl hodiny, ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem v okolí Barandova, regulují kvůli tomu vjezdy do obou tunelů a postojíte před nimi. V Patočkově směrem z centra se zdržíte před Vypichem asi 15 minut. V Radlické se popojíždí od Valtrovky k Mrázovce, ve Strakonické směrem do centra se zastavuje za sjezdem z okruhu, fronta pokračuje až k Barandovskému mostu, zdržení 20 minut a v ulici pod Krejcárkem se táhne kolona omezením před ohradou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Herec Josef Trojan se rozhodl zkusit štěstí v zahraničí. Našel si agentku a příští rok míří do Londýna. Jakou má angličtinu a jak těžké je uspět v zahraničí? Řeč bude o jeho výrazných postavách ve filmech Šarlatán nebo Franz i o působení v Davidském divadle. Host

Je po 9:30, dobré jitro. V příštích minutách se nám s několika tipy pro volný čas přihlásí Jirka Štefl. A s novým songem už na rádiu Praha čeká Dua Lipa. Nebo Ava Max.

0: Tak tohle byla kapela Muse na rádiu Praha, je 8 hodin 46,5 minuty. Slibované pražské typy jsou tady a stejně jako jindy je i ve čtvrteční raní Praze přináší Jirka Štefl.
1: Oslavte ve čtvrtek a v pátek Den botanických zahrad, a to mimo jiné v zahradě v Troji. Navštívit tam můžete třeba expozici Archa Bohemica. Ta představuje nejvzácnější a nejohroženější druhy české květeny. Poznáte rostliny z cenných biotopů České republiky a seznámíte se s programy na jejich ochranu. Těšit se tam můžete i na workshopy pro děti i dospělé, setkání se světem včel a čmeláků i kytarový koncert pod platanem v ornamentální zahradě. A kulturně společenský prostor Přístav zahajuje svou 12. sezónu. Na místě bývalého vlakového seřadiště v pražském Karlíně ve čtvrtek zazní první koncert sezóny. Kalendář tam mají nabitý až do září a nechybí v něm ani divadelní představení a přednášky. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle i přehánky, večer se bude postupně vyjasňovat, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia a povane slabý, během dne místy mírný severozápadní až severní vítr do 5 metrů za sekundu. A přidáme také aktuální dopravní informace, vše důležité pro nás sleduje Tomáš Kolmistr.
2: Krásné ráno. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu z Novopatské. Celé je to na asi půl hodiny. V Cínovecké směrem do centra se vleče kolona od sjezdu na Ďáblice přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku. Naberete asi 30 minut navíc. V Povltavské postojíte od Čuprovy až k Bulovce. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se jede nesouvisle pomaleji od Cínovecké k Poděbradské, zdržení 20 minut. Na okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 19. kilometr, naberete asi 20 minut navíc. Okruh ještě jednou, tentokrát směrem na letiště, za sjezdem na Jesenici se na 3. kilometru zastavíte. V obou pruzích kolona se nesouvisle táhne až na Ořech na 19. kilometr, regulují také vjezdy do obou tunelů. A v ulici pod Krejcárkem se táhne fronta před omezením, před ohradou. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: Praha 1 opravila 4 historické ruční pumpy na vodu. Ikonický obraz Elzy Nor Františka Muziky se po více než 60 letech vrací do Česka. Anglické rádio omylem oznámilo smrt britského krále Karla III. Dnes by mělo být polojasno až oblačno, teploty maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: 4 historické ruční pumpy na vodu nechala opravit Praha 1 za více než 166 tisíc korun. Jde o vodní prvky v

0: Křemencově a Pštrosově ulici a také na Betlémském i Velkopřerovském náměstí. Městská část zachovala jejich původní vzhled, říká nezávislá místostarostka Kateřina Klasnová.
1: Některé z nich bylo třeba právě vyčistit. Pumpy potřebují výměnu komponentů, aby mohly být uvedeny zpět do provozu. Voda z těchto pump je užitková, není pitná, na což samozřejmě upozorňují piktogramy.
0: Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po 1 hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Zjistil to zpravodaj ČTK na místě. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Po více než 60 letech se do Česka vrací jedno z nejvýznamnějších děl české moderny, obraz Elsinor 5 Františka Muziky. Obraz z roku 1964 je inspirovaný hlavně světem Shakespeareova Hamleta. Do Prahy ho přivezla galerie Arthouse Heitmánek v pražské Bubenči ze sbírky nizozemského sběratele surrealistického umění. K vidění bude ode dneška na výstavě právě v galerii, kde se bude 4. června dražit a vyvolávací cena bude 4,5 milionu korun. Pokračuje galerista Tomáš Heitmánek.
2: František Muzika jako významný malíř 20. století je považován za surrealistu a tento obraz je ze série celkem 12 obrazů ty stejného námětu. Je to ten 5. v pořadí a významný je samozřejmě tím, že hned po vzniku byl na několika významných výstavách.
0: František Muzika byl přední představitel české výtvarné avantgardy 20. století. Anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Podle ředitele Petra Moora to zavinila chyba počítačového systému. V éteru omylem zazněl vstup, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený pro případ úmrtí panovníka. Zaměstnanci rádia se následně omluvili posluchačům ve vysílání i na sociálních sítích za způsobené nepříjemnosti. Čeští hokejisté po výhře 3-1 nad Itálií vedou skupinu B mistrovství světa. Některé národní týmy ale nemají odehraný stejný počet zápasů. Další duel čeká svěřence Radima Rulíka v sobotu proti Slovensku. Počasí bude polojasné až oblačné, odpoledne se objeví i přehánky, večer se bude postupně vyjasňovat a teploty 21 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A s Tomášem Kolmestrem se teď vracíme na silnice. Tome, jak to vypadá?
5: Hezké ráno. Na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary. Na 25. kilometru se dojíždí do kolony, fronta pokračuje až na 19. kilometr, naberete asi 20 minut navíc. Ucpaný je také příjezd z Plzně po D5. Okruh ještě jednou, tentokrát směrem na letiště. Za sjezdem na Jesenici se na 82. kilometru zastavuje v obou pruzích. Kolona se nesouvisle tahne až na Ořech na 19. kilometr, regulují také vjezdy do obou tunelů. Na Štěrboholské spojce směrem na Nový most se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu z Novopatské, celé je to na asi 30 minut. Plní se také průmyslová a to od Hloubětína. Na jižní spojce se jede pomalu před Barandovským mostem od McDonaldu. V Cínovecké směrem do centra se brzdí u sjezdu na Hloubětín, kolona pokračuje přes Libereckou předblanku, zdržení asi 20 minut, v Pavoltavské postojíte od Čuprovy k Bulovce a v Evropské se popojíždí směrem do centra od sjezdu z okruhu Kečbánu. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je 9 hodin 5 minut, taky čtvrtek a k dnešnímu dni patří i datum 21. května. Už v příštích minutách se před námi, tedy se ohlédneme do historie tohoto data právě s Petrem Jungmannem. No a tu nejbližší muziku v ranní Praze nabídnou Medúza a Dermot Kennedy. Kapela Depeche Mode. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Bernie Den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. Jméno z řečtiny znamená jedinečná. Z latiny rádkyně a z fénického jazyka dokonce bohyně. A s vámi je Petr Jungmann. První horská železniční dráha v Evropě svezla první pasažéry v roce 1871, to je 155 let. Ve Švýcarsku nad Lucernským jezerem z Vicnau na vrchol hory Rigi se rozjela díky vynálezu konstruktéra Niklause Riggenbacha. Systém ozubnice dodnes nese jeho jméno. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80 slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.
3: No dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ojedněla i přehánky, večer se bude postupně vyjasňovat a nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia. A povane slabý během dne místy mírný severozápadní až severní vítr do 5 metrů za sekundu. Přidáme také aktuální dopravní informace, slovo má Tomáš Kolmistr.
4: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje u sjezdu na Černý most. Fronta pokračuje přes Štěrbolskou spojku až za Europark, celé je to na asi 30 minut. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem, a to od McDonaldu. Na okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se zastavíte, fronta se táhne až k Ořechu na 19. kilometr, zdržíte se asi 20 minut. Ve směru na letiště počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Jesenici. Mezi 82. a 19. kilometrem. Jede se tam nesouvisle. V obou tunelech regulují vjezdy do tunelu a mohou se tak zastavovat i osobní auta v levém pruhu. V Liberecké se jede pomalu od sjezdu na prosek k Bulovce, ucpaná je také Povltavská od Čuprvy. V Evropské se popojíždí směrem do centra, a to od sjezdu z okruhu až ke Džbánu, a v Bělohorské z centra postojíte před Vypichem. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Topí

0: Kame. Je 9:30, Rádio Praha vám přináší zprávy. Ve studiu už je připravená Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Praha otevřela nový pavilon mateřské školy a speciálně pedagogického centra v areálu střední školy a mateřské školy Aloise Klara v Pražské Krči. Nová budova je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, například pro žáky s vadami řeči, poruchami autistického spektra nebo zrakovým postižením. Objekt nabídne 6 tříd s kapacitou až 80 dětí. Fungovat začne od letošního září. Víkend bude v Česku slunečný, teplý a většinou beze srážek. Nejvyšší denní teploty se mohou v neděli přiblížit tropickým 30 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas ukázal, že 57% lidí nepovažuje sjezd sudetských Němců v Brně za správný. Průzkumu se 14. až 18. května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Akce začne zítra na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. V Čechách bude poprvé. Z průzkumu vyplývá, že téměř pětina respondentů předpokládá, že sjezd bude mít negativní vliv na česko-německé vztahy. Zhruba stejné množství lidí si myslí, že vztahy naopak posílí. Útočnice Natálie Mlínková slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtečním utkání finále zámořské ligy žen porazili Otavu 4-0 a sérii vyhráli 3-1. Trofej vybojovali jako první kanadský tým v dresu Otavy, která o titul marně usilovala i v loni. Do hry zasáhla i další česká reprezentantka Kateřina Mrázová. Dnes by mělo být polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přehaňky, večer by se mělo opět vyjasňovat a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak a my se podíváme opět na silnice, jak vypadá aktuální doprava v Praze a okolí, to nám řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké dopoledne. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje u sjezdu na Černý most. Fronta pokračuje přes Štěrbolskou spojku až za Europark, celé je to na asi půl hodiny. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem, a to od McDonaldu. Na okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 23. kilometru se zastavíte, fronta se táhne až na 19. kilometr, zdržení okolo 15 minut. Ve směru na letiště počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Jesenici mezi 82. a 19. kilometrem, jede se tam nesouvisle, v obou tunelech regulují vjezdy a mohou se tak zastavovat i osobní auta v levém pruhu. V Liberecké se jede pomalu od sjezdu na Prosek k Bulovce, ucpané také po Vltavské od Čuprovy, v Bělohorské z centra postojíte před Vypichem a na magistrále zůstává plný Nuselský most, a to od Vyšehradu do Legerovy a také Vilzonova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné čtvrteční ráno vám všem. Pražská mateřská škola Aloise Klara se v září přestěhuje do nové budovy ve Vídeňské ulici. Otevře 4 třídy pro děti s různým typem postižení. Podrobnosti přidáme už za okamžik. A taky se k nám na Rádiu Praha připojí Offenbach. I skupina Maroon 5. Přeji vám vydařený den a ten nejlepší poslech.

0: Tak tohle byla kapela YouTube na rádiu Praha, je 9:45. Mateřská škola Aloise Klára má novou budovu ve Vídeňské ulici v Praze 4. Od září v ní budou fungovat 4 třídy, později mají ještě 2 přibýt. Celková kapacita školky bude 80 míst. Chodit tam budou děti s vadami řeči a zraku nebo s autismem.
1: Můžeme třeba tady klidně hnedka do toho prvního oddělení. Oddělení Sluníček.
2: Novou budovou mateřské školy Aloise Klára mě provádí zástupce ředitelky Dalimil Vrtal.
1: Vcházíme tady do šatny a posouváme se do herny se vstupem na zahradu. Každý to oddělení má vlastní výběh se zahradním domkem, lavičkama a jsou tam nějaký herní prvky s měkkou dopadovou plochou v té pískové barvě.
2: Děti venku budou moct využívat třeba skluzavky, houpačky nebo pískoviště. Stravování školce zajistí jídelna přilehlé střední školy.
1: Každý dvě oddělení mají společný prostor přípravny jídla, tady takový gastrozázemí, protože děti v herně jedí svačinu, oběd a odpolední svačinu.
2: Dodává Vrtal. Uvnitř budova zatím vybavená není. Do podzimu podle ředitelky Věry Kováříkové přibudou různé pomůcky speciálně přizpůsobené konkrétním potřebám dětí.
3: Jsou to třeba nějaké zvukové hračky nebo jsou to prostředky softwarového charakteru třeba na interaktivních tabulích nebo na počítačích, notebookích. Ty třídy jsou uspůsobeny různým členěním, relaxačními koutky a podobně.
2: Školka má mít v budoucnu 6 tříd. Letos v září ale otevře zatím jen 4. Jedním z hlavních důvodů je to, že vedení nemůže sehnat dostatek učitelů a vychovatelů.
3: Je to velice náročné a bohužel teda zůstávají kolegyně, které jsou v předuchodovém věku, mladých absolventů mnoho nepřichází, ale někdy se nám daří teda sehnat přes známé přátelé inzerci.
2: Vysvětluje ředitelka Kovaříková. Podle pražského radního pro oblast školství Antonína Klecandy z hnutí STAN kvalifikovaní učitelé chybí po celém hlavním městě.
4: Ten problém se sehnáním toho personálu nám přibývá a je to jak na běžných základních a středních školách, tak na těch speciálních a na těch speciálních je to o to těžší, že ti lidé by v ideálu měli mít vystudovanou tu speciální pedagogiku a těch speciálních pedagogů je v Praze strašně málo.
2: Jedním z důvodů je podle Klecandy nedostatek míst pro dané obory na vysokých školách. Magistrát za stavbu nové školky zaplatil 110 milionů korun. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle i přehánky, večer se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne místy mírný severozápadní až severní vítr do 5 metrů za sekundu. Teď už opět aktuální pohled na silnice a Tomáš Kolmestr.
5: Hezké dopoledne. Na východní části okruhu směrem do Běchovic zpomalte za sjezdem na Černý most. Na 60. kilometru se najíždí do kolony, ta se vleče přes Štěrboholskou spojku až za Europark, celé je to na asi půl hodiny. V opačném směru jede nesouvisle pomalej od Spořilova ke sjezdu na Hloubětín. Na okruhu ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště se jede velmi pomalu za Lochkovským tunelem na 19. kilometr. Kvůli tomu regulují vjezdy do obou tunelů. V Liberecké se jede pomaleji od sjezdu na prosek k Bulovce, plná je Povltavská od Čuprovy k Bulovce a v Poděbradské směrem do centra řeší nehodu nákladního auta s osobním před Kbelskou, kolona je na 10 minut. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: 9:49 je před námi 10. dopolední, za mikrofonem Rádia Praha usedne hned po zprávách v celou můj kolega Olda Burda. Stá skvělý den a dokonalý poslech vám přeje Vláda Malošík.
7: Dejte si viny.
6: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
7: Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: doprava, informace. S vámi je Rádio Praha. Dostali jsme se k 10. hodině a to znamená, že jsou tady zprávy ve studiu už Denisa Žižková. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké dopoledne.

0: Obyvatele Prahy 13 si dnes budou moci vyzvednout kompostéry zdarma. Praha 14 provoznila senior taxi, lidé nad 70 let si ho můžou objednat za 50 korun. Francouzské úřady do konce roku rozhodnou o možném trestním stíhání Andreje Babiše. Dnes má být polojasno až oblačno a teploty maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé si dnes mezi 14. a 16. hodinou budou moci na radnici Prahy 13 vyzvednout kompostéry zdarma. Zájemci se nemusí nikde registrovat, musí ale mít trvalé bydliště v Praze 13. Městská část za letošek připravila zhruba 420 nádob na bioodpad. Poprvé je vydávala na začátku května, říká její mluvčí Lucie Steinerová.
2: V první vlně si obyvatelé Stodůlek a Třebonic přišli vyzvednout více než 100 kompostérů. Proto se městská část rozhodla přidat termíny i pro další lokality. A v červnu připravujeme také výdej v lokalitách Háje, Vidoule a Malá Ohrada.
0: Obyvatelé Prahy 13 si budou moci kompostéry vyzvednout i příští týden v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Senioři v Praze 14 můžou nově využívat speciální taxislužbu za zvýhodněnou cenu. Je odvezen například k lékaři, na nákup a na kulturní akce. Musí si ale nejprve na radnici vyzvednout registrační kartu Senior Taxi. Upozorňuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berna.
3: Senior taxi mohou zájemci využívat k cestám k běžně využívaným místům na území Prahy 14. Každý oprávněný senior může využít až 50 jízd ročně. Cena služby je stanovená na 50 korun za jednu jízdu.
0: Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákup vily na jihu země. Podle deníku Le Monde Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Prokuratura zkoumá, jestli přitom nedošlo k praní špinavých peněz nebo daňovému úniku. Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitosti proběhl v souladu se zákony. Před možným trestním stíháním by ale Babiše do konce jeho premiérského mandátu chránila mezinárodní imunita. Tu Francie uznává u prezidentů, předsedů vlád nebo ministrů zahraničí. Vedení české fotbalové reprezentace oznámí jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa. V seznamu by mělo být zhruba 30 jmen. Reprezentace vydá seznam v poledne. Finální nominace bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se v Praze bude hrát 31. května. Světový šampionát začnou Češi 11. června zápasem s Jižní Koreou. Dnes čekáme polojasno až oblačno, k večeru by se mělo ještě více vyjasňovat a teploty 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jsou 3 minuty po 10. hodině, mnozí jsou ještě na silnicích, čemu se vyhnout a když už se nevyhnete, kde se zdržíte, ví Tomáš Kolmistr. Vítej, Tomáši.
5: Hezké dopoledne. Na východní části okruhu směrem do Běchovic zpomalte za sjezdem na Černý most. Tam na 60. kilometru se najíždí do Klony, ta se vleče přes Štěrbolskou spojku až za Europark, celé je to na půl hodiny. V opačném směru se jede nesouvisle pomalej od Spořilova ke sjezdu na Hloubětín na jižní spojce. Na okruhu ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště se jede velmi pomalu za Lochkovským tunelem až na 19. kilometr. Kvůli tomu regulují vjezdy do obou tunelů a nárazově se tak před nimi zastavuje. V ulici pod Krejcárkem se jede pomalu omezením před ohradou, tam je to na čtvrt hodiny, a v Bělohorské se popojíždí směrem z centra od Břevnovského kláštera k Vypichu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné čtvrteční dopoledne a dobrý den, 4 minuty po 10. hodině, čtvrtek tedy a 21. května. Moniky slaví svůj svátek, tak všechno nejlepší. No a k tomu třeba Rolling Stones. Balící se kameny i po 60 letech. No a v téhle hodině i Damiano David. A další je skvělá jména. Zůstaňte s námi, u mikrofonu je Olga Burda.

0: Search for the Hero a M People na rádiu Praha z 90. let. Konkrétně jsme se dostali do poloviny 90. do roku 1995, kdy právě tenhle ten single vyšel. V 90. zůstaneme ale na jejich začátku, protože ze začátku 90. jsou dvě alba, které se ucházejí o vaší přízeň ve vinylovém hlasování na našem Facebooku. Buď R.E.M. Automatic for the People z roku 1992, anebo Michael Jackson a jeho slavné Dangerous, to je rok 1991. A pokud se podívám na průběžné pořadí, tak o 3 hlasy momentálně vede Michael Jackson. Jak to dopadne, uvidíme v pondělí. Každopádně hlasujte.
1: Praha je nej. Pražské jezulátko, soška, která do Prahy přitahuje pozornost lidí z celého světa. Najdeš ho v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně a údajně zobrazuje podobu Ježíše. Dřevěnou sošku vymodeloval jistý mnich, kterému se právě Ježíš zázračně zjevil. Věděli jste, že měří jen 47 cm? A za zmínku stojí taky jeho šatník. Ten čítá až na 300 různých druhů oblečení, které řádové sestry několikrát ročně mění. A to podle liturgického období. Říká se, že pražské jezulátko dokáže dělat zázraky. I proto sem denně chodí stovky lidí žádat o požehnání. Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha.
0: Na východní části okruhu směrem do Běchovic zpomalíte za sjezdem na Černý most. Na 60. kilometru se najíždí do Kolonie a vleče se přes Štěrbholskou spojku až za Europark. Celé je to na půl hodiny. V opačném směru se jede nesouvisle pomaleji od Spořilova ke sjezdu na Hloubětín. Na okruhu ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Okruh ještě jednou, směr D1 opatrně na konci, na 76. kilometru stojí tam dodávka s defektem v levém pruhu a musí se prudce vybočovat. V ulici pod Krejcárkem se jede pomalu, o to omezení před ohradou, je to tam na čtvrt hodiny. A v Bělohorské se popojíždí směrem z centra od Břevnovského kláštera k Vypichu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Rakety, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, máme tu zprávy v 10.30 s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré dopoledne v pražském hotelu Hilton. Dnes probíhá mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Na třídenním shromáždění vystoupí celkem na 300 hostů z celého světa. Kromě politiků a bezpečnostních expertů na konferenci promluví také umělci, lidskoprávní aktivisté nebo vědci. Program oficiálně zahájil český prezident Petr Pavel. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy dnes u Libeňského zámku pořádá hru pro veřejný prostor. Akce je součástí projektu Tvoje město, tvůj prostor a má zábavnou formou naučit děti i dospělé přemýšlet o svém okolí. Zájemci si budou moci vyzkoušet třeba Pexeso Praha zítra nebo Kolo štěstí. Akce začne v 11 hodin a potrvá do 7 hodin večer. Praha letos vyčlenila 474,5 milionu korun na účelové dotace pro městské části. Peníze poputují hlavně do školství, zdravotnictví, bydlení a na úpravy chodníků a silnic. Radnice peníze použijí například na výstavbu léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 nebo na stavbu učitelských bytů v Praze 13. Vůbec nejvyšší dotace 100 milionů korun poputuje na stavbu domu s pečovatelskou službou v Řepích a rozšíření základních škol v Praze 4. Královéhradečtí policisté při středečním finále fotbalového poháru MOL Cup mezi Jabloncem nad Nisou a Karvinou kvůli výtržnostem zadrželi dva fanoušky. Dalším 8 fanouškům dali za přestupky pokuty v souhrnu téměř za 60 tisíc korun a jednoho čeká správní řízení. Ve všech případech šlo o příznivce jabloneckého klubu. Nikdo nebyl zraněn. Dnes by mělo být polojasno až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Okruh, Štěrboholská spojka a další problematická místa, na ty se zaměříme teď s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké dopoledne. Na pražském okruhu směrem na D1 velmi opatrně na konci okruhu. Na 76. kilometru stojí dodávka v levém pruhu a musí se vybočovat. Na okruhu směrem na letiště počítejte s nesouvislou kolonou před oběma tunely. Regulují vjezdy, je to kvůli silnějšímu provozu mezi 15. a 19. kilometrem. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most dejte pozor za Europarkem. Řeší tam nehodu v levém pruhu, kolona z jižní spojky je na asi půl hodiny. Navíc před sjezdem na Dolní Počernice překáží dodávka s defektem v pravém pruhu. Na východní části okruhu směrem na Lanový most se jede pomaleji z východní části okruhu od sjezdu na Černý most. Na magistrále je plný Nuselský most od kongresového centra do Legerovy a také ve Vilzonově, také plná Vilzonova od Florence k muzeu. A Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlázem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné dopoledne a dobrý den, 10 hodin 36 minut. My se zaměříme už za chviličku na ombudsmany ve zdravotnictví. Ty se sešly na dvoudenní konferenci v Benešově. Kolik mají práce a jestli jsou stížnosti vždy oprávněné, tak na to se budeme ptát za 10 minut.

0: Crazy Town Butterfly s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Pojďme se přesunout do Benešova. Tam začala dvoudenní konference ombudsmanů ve zdravotnictví. Při neschodách slouží jako prostředníci mezi pacienty a zdravotním personálem. Mezi hlavní témata konference patří novinky v zákonech, ale třeba i etické poradenství. Kolegyně Věrka Hájková setkání sleduje a já ji mohu přivítat ve vysílání. Vítej, Věrko.
1: Přeji hezký den.
0: Pojďme připomenout na úvod, jak vlastně funguje ombudsman ve zdravotnictví.
1: No tak nemocniční ombudsman pomáhá především pacientům zprostředkovat bezkonfliktní komunikaci se zdravotníky v případě, kdy má pacient pocit, že jeho práva byla porušena. Musí být za každou cenu nezávislý a nestranný. To znamená, že je takovým mediátorem mezi pacienty a zdravotníky a hledá řešení, které je přijatelné pro obě strany. Cílem je danou situaci vyřešit smírčím způsobem.
0: Předpokládám, že počty stížností jsou poměrně veliké, takže asi mají v nemocnicích hodně práce.
1: Je to tak, jak zaznívá i na konferenci, práce mají více než dost, řeší nejenom stížnosti pacientů, ale i různé dotazy, podněty, upozornění a taky se k ním tady občas dostávají na druhou stranu i pochvaly na péči. Stížností, jak už to ale bývá, je samozřejmě více a přibývá jich. Velké nemocnice jich řeší ročně stovky, malé desítky. Nicméně podle předsedy Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví Petra Balka je ryze oprávněný stížností do 10%. Nejčastěji si lidé stěžují na lékařskou péči, na ošetřující personál a úplně nejvíc na nedostatečnou komunikaci.
0: Jaká další témata budou ombudsmani dnes a zítra řešit?
1: Jak si říkal, tak část se věnuje právu ve zdravotnictví a novinkám, které souvisí s novelami zákonů. Jedním z témat bude třeba i duchovní péče bez náboženského kontextu a velká část konference bude věnovaná taky etice ve zdravotnictví, včetně ukázky nácviku etického konzília. Etické poradenství je mimochodem tématem, které se vědecky zpracovává a zkoumá a kterému už byla věnována i řada zahraničních studií. A ty přinesly docela zajímavé informace. Třeba tam, kde funguje etické poradenství, nejen, že se zlepšuje morálka práce, ale taky se zvyšuje produktivita. A takové organizace mají více spokojených pacientů a snadněji si udrží zaměstnance. Takže to všechno se tady na konferenci ombudsmani ve zdravotnictví dozví a naučí.
0: Konferenci ombudsmanů ve zdravotnictví sleduje v Benešově kolegyně Věrka Hájková, bude sledovat i dál. Věrko, díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my se podíváme také na aktuální dopravu, a to očima Tomáše Kolmistra. No a já k tomu dodám, že na pražském okruhu směrem na D1 je potřeba jet velmi opatrně. Na konci okruhu na 76. kilometru stojí dodávka v levém pruhu. Na místě už je šipka silničářů. Na okruhu směrem na letiště počítejte s nesouvislou kolonou před oběma tunely. Regulují vjezdy, je to kvůli silnějšímu provozu mezi 15. a 19. kilometrem. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most dejte pozor za Europarkem, řeší tam nehodu v levém pruhu. Kolona z jižní spojky asi na 20 minut. Navíc před sjezdem na Dolní Počernice překáží dodávka s defektem v pravém pruhu. Na východní části okruhu směrem na Lanový most se jede pomaleji. Z východní části okruhu od sjezdu na Černý most v Blance směrem na Troju dejte pozor za sjezdem na Letnou. Stojí tam porouchané osobní auto v levém pruhu. Na místě je odtahová služba. V Liberecké je stále silnější provoz směrem do centra od sjezdu na Prosek v Bulovce. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák. Praha
3: žije. Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte. Praha žije. Simple Minds. Life in the City of Angels. Simple Minds. Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds. Simple Minds. Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.

0: chránit před povodněmi obyvatele Karlína a okolních městských částí bude od dubna 2028 nová podzemní retenční nádrž. Policie zadržela aktivisty, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Čeští hokejisté vyhráli na světovém šampionátu nad Itálií 3-1. Bude polojasno až oblačno a teploty maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hlavní město staví další část protipovodňové ochrany v pražském Karlíně u Rohanského nábřeží. Dělníci budují za víc než 361 milionů korun druhou podzemní retenční nádrž s objemem 6000 metrů krychlových. Chránit by měla okolní městské části při přívalových deštích a povodních, říká náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
2: Chrání nejenom před tak velkými povodněmi, jako byly v roce 2002 nebo 2013. Chrání nás i před přívalovými dešti a v roce 2024 tady byla pochytána ta znečištěná voda, která díky tomu mohla být přečištěna a pak teprve vypuštěna do Vltavy a nedostala se znečištěná do Vltavy.
0: Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci.
3: Během úkonu na místě si povšimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal osobám na zveřejněném videozáznamu. Oba ztotožnili. Podezřeli se k úpravě sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně.
0: Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje mrtvé při odsunu sudeckých Němců. Právě v Brně zítra oficiálně začíná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas vyplynulo, že to více než polovina lidí nepovažuje za správné. Klinika v Berlíně přijala příbuzné amerického lékaře hospitalizovaného včera s virem Ebola. Manželka a čtyři děti dorazili stejně jako on zvláštním letem z Demokratické republiky Kongo. Německo je přijalo na žádost Spojených států. Příbuzní hospitalizovaného lékaře se také vyskytovali na severovýchodě Konga a byli s ním v kontaktu. Na rozdíl od něj ale mají negativní test na virus Ebola a neprojevují se u nich symptomy. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli ve čtvrtém utkání na šampionátu, porazili Itálii 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli ještě 15 minut před koncem zápasu, ale prohrávali a skoro museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil golman Dominik Pavlát.
4: Byl to strašně těžký zápas, vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
0: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Dnes má být polojasno až oblačno, ojediněle přihánky k večeru bude oblačnost ubývat a teploty v Praze 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jak vypadá aktuální pražská doprava jednu hodinu před obědem? To ví Tomáš Kolmistr.
6: Hezké dopoledne. Na Štěrbalské spojce směrem na Černý most stále překáží dodávka s vylomeným kolem v pravém pruhu. Kolona se táhne z jižní spojky od Spořilova, zdržení asi 20 minut. Plná je také Spořilovská a část Brněnské, a to od Opatova. V opačném směru počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. V Blance se podařilo odtáhnout osobní auto za sjezdem na Letnou ve směru na Troju. Regulují ještě vjezdy do tunelu, postojíte proto v Patočkově, tam je to zatím na 20 minut. Na okruhu směrem na letiště se stále popojíždí před oběma tunely, je to kvůli regulaci vjezdu do nich, pomaleji se jede až na 19. kilometr. Ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu, mezi 23. a 19. kilometrem ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně. A věčné postojíte před náměstím IP Pavlova přes Reslovu od tančícího domu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné čtvrteční dopoledne po 11. hodině. S vámi Radio Praha. Monika má všechno nejlepší. No a hudebně u nás Alex Warren. Taky Calvin Harris. I Luis Capaldi. I swear to God I'll survive. Další skvělé hvězdy, které nás přivedou k obědu. Ať se daří.
7: Radio Praha

0: Sailing on the Seven Seas a OMD na Rádiu Praha. Návrat do roku 1991, a to konkrétně do 18. března, kdy právě tahle píseň od skupiny OMD vyšla. Mimochodem je to jejich pilotní single na albu Sugartex. No a spolu se skladbou Souvenir z roku 81 je to nejvýše umístěný hit kapely, který dosáhl třetího místa v britské hitparádě singlů. V Lucembursku byl dokonce na prvním místě. No a blíží se čas, kdy tenhle hit můžeme slyšet naživo, protože OMD podruhé ve své historii přijedou do České republiky. Bude to 22. srpna do areálu 7 v pražských Holešovicích, kde budou koncertovat od 19 hodin. No a pokud patříte k fandům této kapely, tak lístky ještě jsou k mání. A pojďme také aktuálně na dopravu. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most překáží dodávka s vylomeným kolem v pravém pruhu. Kolona se táhne z jižní spojky od Spořilova. Zdržení je tady 20 minut. Plná je i Spořilovská a část Brněnské. Odchodová v opačném směru počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Na okruhu směrem na letiště se stále popojíždí před oběma tunely. Je to kvůli regulaci vjezdu do nich. Pomalej se jede až na 19. km. Ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpaný je i příjezd po D5 z Plzně. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.
1: Rádio Praha. Novinka.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Dostali jsme se ke zprávám ve 11.30 s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Fakultní nemocnice Bulovka má další volné kapacity pro izolaci osob s podezřením na ebolu a další nebezpečné nákazy. Drží je pro české občany. Dnes to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Stát podle něj zajistí potřebnou péči i těm Čechům, kteří se v podobné vážné zdravotní situaci ocitnou kdekoliv na světě. Na Bulovce je od dnešní noci hospitalizovaný muž ze Spojených států, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj ale zatím nepotvrdila. České gastronomické podniky měly letos od ledna do konce dubna o 2% vyšší tržby v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Novinářům to dnes řekl Vladimír Sirotek, ředitel tržního a datového výzkumu společnosti Dotykačka. Největší růst tržeb je patrný u hotelových restaurací, což podle Sirotka svědčí o tom, že lidé stále více cestují za kvalitní gastronomií. Nafta v České republice za uplynulý týden opět zlevnila, benzin zdražil. Cena benzínu stoupla o 31 haléřů na 42,84 haléřů za litr. U nafty klesla o 40 haléřů na 40,96 korun za litr. Předloňský vítěz velké pardubické Sexy Lord podlehl ve středu těžké kolice. O skonu desetiletého ryzáka, který se v roce 2024 v těsném doběhu slavného dostihu zapsal do historie děleným vítězstvím s dalším valachem Godfreyem, informoval web jezdci.cz. Dostihová kariéra svěřence trenérky Martiny Růžičkové se tak uzavřela s bilancí 31 startů a 6 vítězství. Počasí by mělo být dnes polojasné až oblačné, ojediněle přeháňky a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: I před obědem jsou kolony. Kde ví Tomáš Kolmistr?
3: Hezké dopoledne. Na Štěrbolovské spojce směrem na Černý most stále překáží dodávka s defektem v pravém pruhu. Kolona se táhne z jižní spojky od Spořilova, plná je také Spořilovská a část brněnské od Chodova. Na východní části okruhu trvá silnější kamionový provoz směrem na Běchovice mezi sjezdem z Novopatské a Běchovicemi. Na okruhu počítejte se silným provozem před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se zastavuje za Lohkovským tunelem, směrem na D1 u sjezdu na Plzeň. Na magistrále zůstává plný Nuselský most od kongresového centra do Legerovy a také Wilsonova od hlavního nádraží k muzeu. A ještě Věčné se popojíždí, a to od Karlova náměstí k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné dopoledne a dobrý den po půl 12. O tomto víkendu nás čeká tradiční open house. Mimochodem se můžete přijít podívat i sem k nám do rádia, do karlínské budovy Hybešova 10. No a mimo jiné třeba i do divadla Disk v centru Prahy. A to je přesně objekt, který zajímal i naší letající redaktorku Moniku. Za pár okamžiků vám řekneme, co jí tam zaujalo.

0: Kygo a Donna Summer právě teď v 11.45 na rádiu Praha. Divadlo Disk v Karlově ulici kousek od Karlova mostu bývá první příležitostí pro mladé herce. Tenhle prostor se rozhodla mimo jiné prozkoumat také naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Nyní se nacházíme v divadelním sále. Sál má kapacitu 109 až 120 míst na sezení, ale je skolaudovaný vlastně až na nějakých 250 lidí, když se to sezení dá celé odstranit. Ten sál je modulární. Dají se tady pořádat různé koncerty, plesy.
2: Představila mi prostor PR specialistka divadla Disk Kamila Hurych. Jedním z architektů byl Karel Hubáček. Ten je autorem třeba známé věže na Ještědu, divadla Husa na Provázku v Brně anebo rekonstruovaného divadla Y. Tato scéna byla vybudována přímo uprostřed objektu divadelní fakulty v atriu mezi Řetězovou a Karlovou ulicí.
1: Vlastně navrhl to divadlo umístit takhle do srdce školy, která je tvořena třema budovama, a to, kde jsme, tak byl takový jako dvůr mezi těma budovama dřív. Takže když přijdou návštěvníci na prohlídku, tak pak můžou vlastně stát i na té střeše divadla nad námi, asi 8 metrů. Je jako opravdu zajímavé, že divadlo Disk je velice nadprůměrně technologicky vybavené. Ty technologie pravidelně obměňujeme, aby jednak jsme šli s dobou a souběžně s profesionálními divadly, aby potom ty technologie, se kterými se setkávají studující v praxi, aby se s nima potkali už třeba tady.
2: První premiérou byla v roce 1999 inscenace hry Friedricha Schillera Marie Stuartovna. Od té doby se na prknech divadla vystřídalo několik ročníků. Najdete tu také dílny na výrobu kulis.
1: To je docela specifická věc, protože v dnešní době už moc divadel vlastní dílny nemá. Máme truhlářskou dílnu a zámečnou. Už není v dnešní době úplně běžné, že divadla mají vlastní dílny, kde vyrábí kulisy. A my to tu máme z těch pedagogických důvodů, že když studenti scenografie přijdou se svými návrhy, tak tady vlastně můžou pomáhat s nějakými dílčími prácemi a zároveň být u toho procesu, jak to vzniká.
2: Disk bývá často první velkou příležitostí pro řadu mladých herců. Divadlo Fakulty DAMU můžete navštívit i v rámci Open House. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se podařilo odtáhnout dodávku v pravém pruhu. Kolona od Spořilova se tak dává do pohybu. V opačném směru stále trvá silnější provoz od východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Na okruhu počítejte se silným provozem před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem, směrem na D1 u sjezdu na Plzeň. Na magistrále zůstává plný Nuselský most od kongresového centra do Legerevy, pak Vilozonova od hlavního nádraží k muzeu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže, sobota 23. května, Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Dejte si viny.
3: Každé pondělí jedině na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha.
5: Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the people.
6: R.E.M.
5: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, dospěli jsme k polednímu a Denisa Žižková je ve studiu, to znamená, že jsou tady zprávy, které nás přivedou k obědu. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, přeju hezké poledne.

0: Vedení Prahy chce vybudovat nové gymnázium v Brandejsově dvoře v Suchdole. Ombudsmani ve zdravotnictví jednají na dvoudenní konferenci v Benešově. Česko jako jediná země Evropské unie nehlasovalo v OSN pro rezoluci o ochraně klimatu. Podpořilo ji přes 140 zemí. Dnes má být polojasno až oblačno a teploty maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nové čtyřleté gymnázium by mělo být v Brandejsově dvoře v pražském Suchdole, schválili to radní hlavního města. O záměru budou hlasovat ještě zastupitelé. Do gymnázia by mohlo chodit přes 400 žáků. Rekonstrukce celého historického areálu bude stát přes 1 miliardu korun, říká pražský radní pro školství Antonín Klecanda z Hnutí STAN.
2: Ten tisk se připravoval poměrně dlouho, aby byl v souladu i s městskou policií, která v tom samém objektu má koně. Dlouho se jednalo i s památkáři, aby ta studie, která je připravená, byla ve veškeré shodě.
0: V Benešově začala dvoudenní konference ombudsmanů ve zdravotnictví. Při neschodách slouží jako prostředníci mezi pacienty a zdravotnickým personálem. Řeší dotazy, ale také stížnosti. Těch podle předsedy asociace ombudsmanů ve zdravotnictví Petra Balka přibývá. Velké nemocnice jich ročně řeší stovky, malé desítky. Oprávněných stížností je podle Balka kolem 10%. Nejčastěji si lidé stěžují na lékařskou péči a špatnou komunikaci. Pár čápů bílých na pivovarském komíně v areálu a na Klenici v Mladé Boleslavi můžou lidé nově pozorovat v přímém přenosu. Hnízdo, které na začátku roku vyrobili z přírodních materiálů mladí ochránci přírody, sleduje webová kamera. Přenos zájemci najdou na YouTube kanálu blízkého hotelu.
3: Ochránci přírody upozornili, že podle chování samice všechno nasvědčuje tomu, že už je v hnízdě první vajíčko. V posledních dnech totiž tráví na místě výrazně víc času a často sedí typickým způsobem připomínajícím zahřívání snůšky. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Česko, co by jediný člen Evropské unie, nepodpořilo rezoluci Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Text vychází ze stanoviska Mezinárodního soudního dvora. Podle něj jsou zřejmě právně zodpovědné za případné porušování svých klimatických závazků. 141 států rezoluci podpořilo, 8 bylo proti, Česko se hlasování zdrželo.
4: Odo Tevi z ostrovního státu Vanuatu, který text navrhl, požádal zbytek světa, aby změnu klimatu, co by zásadní problém naší doby, bral se vší vážností. Rezoluce státy vyzývá, aby plnili mezinárodní závazky a snažili se zbrzdit oteplování a jeho dopady. Podporuje také možnost vést spory o odškodnění se zeměmi, které ochranu klimatu zanedbávají. Proti se postavili třeba Rusko, Irán nebo Spojené státy. Trumpova vláda závažnost změny klimatu popírá. Vědecky potvrzený vliv člověka a závažnost problému letos zpochybnili také český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nebo motoristé na ministerstvu životního prostředí. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Hokejová útočnice Natálie Mlínková slaví s Montrealem premiérovi zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen PVHL porazili Otavu 4-0 a sérii vyhráli 3-1 na zápasy. Trofej vybojovali jako první kanadský tým. V dresu poražené Otavy hrála Kateřina Mrázová. Dnes má být polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, večer bude oblačnost ubývat, teploty 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Teď pro nás má aktuální dopravu Tomáš Kolmistr.
6: Hezké poledne. Na příjezdu do metropole po Brněnské počítejte s frontou kamionu. Ta se táhne od 5. kilometru přes Spořilovskou až na jižní spojku. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most je stále silný provoz od východní části okruhu k Europarku. Na okruhu ve směru na D1 se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně. V Sokolské před nájezdem na Nuselský most zasahují vážné nehody osobního auta s motorkou a tvoří se kolona. Je průjezdný pouze pravý pruh. Plná je Vlzonová, a to od Florence k muzeu, a v Reslové se popojíždí přes Ječnou k náměstí IP Pavlova od tančícího domu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: Příjemné poledne, dobrý den a dobrou chuť k obědu. Je čtvrtek 21. května a my si budeme povídat o 30. a 31. květnu, protože to v Praze proběhne festival Meziploty. No a my si budeme povídat s jeho ředitelem, šéfdramaturgem a také zakladatelem Robertem Kozlerem. Už je za chvilku, zůstaňte s námi.
7: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Krásné popoledne, dobrý den a skvělý poslech našeho pořadu, kde po obědě opět nejsem sám, mám tu čest přivítat jednak ředitele, jednak šéf dramaturga a hlavně zakladatele obrovského projektu, který je bez nadsázky evropský a který se jmenuje Mezi ploty. Naším dnešním hostem je pan Robert Kozler. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Roberte, mě zaujala jedna věc, že vlastně za celým tímhle obrovským projektem, který bude mít více než 100 účinkujících, více než 10 stagí, tak je vlastně, dalo by se říct, osudový velký detail, a to klíšťová encefalitída, vaše klíšťová encefalitída, která proběhla v takovém tom největším bujarém věku zrání, těsně po maturitě.
2: No, to se tak stalo. Stalo se to v roce 88 v létě, kdy jsem, jak jsme si tady před rozhovorem vyprávěli, oslavoval s kamarády vítězství v podobě, že jsem vůbec dodělal tu maturitu tehdy za komunismu. A při tom oslavování vlastně jsem si pak všiml, že mám asi na zádech asi 7 klíšťat různýho typu a různých velikostí. A trvalo asi tak jako měsíc a půl,

0: protože my jsme v tom kempu, to bylo na Borlíku, jako trávili fakt jako dlouhý čas, mě začala jako vyskakovat šíleně horečka a teď jakože pojedu domů. Já jsem strom, co byl vlevo, viděl vpravo. Ale trvalo ještě další čtvrt roku, protože jako to lékařství nebylo na takový vysoký úrovni, jako je teď. Psal se rok 88, než vlastně vůbec diagnostikoval někdo, jakože jsem přechodil víceméně tu klíštovou encefalitidu, takže teď jsem rád, že tady vůbec jako mluvím nějak souvisle, aspoň trochu. No a protože jsem kamarádil vlastně s člověkem, který tehdy studoval speciální pedagogiku, tak už byl jenom kousek k tomu se vypravit pak do těch Bohnic a přesvědčit pana ředitele Zdeňka Bašného o tom, že určitě festival Mezi ploty, takhle se to už jmenovalo, takže vám bude jako někdy výjimečná věc, jo. On samozřejmě tomu nevěřil, ale a já taky ne, jo. Jako tehdy jsme to dělali jako takový hokus pokus, ale to, že to teď vlastně už 34 let od toho vzniku v roce 92 považuji za mimořádný.
1: Ono, když vezmu ještě tu vaši encefalitidu, tak se si s tím potýkal někde okolo 2 let, jestli správně počítám, byl to rok 90 po revoluci, kdy přicházel ten kvas, ale ono vůbec v té době přesvědčit ředitele Bohnické léčebny k tomu, aby se tam konal takovýhle festival, kde prostě budou kapely, to musel být kumš, co jste mu slíbil?
0: No, tak já mu za stolik neslíbil, ale faktem je, že viděl dva nadšený kluky, což jsem byl já a Pavel Hušek, který jako byli posedlí vlastně tím, jo. A toho tak nějak jako motivovalo k tomu, že on sám potřeboval provětrat tu léčebnu. Tehdy se Bohnice byla spojitost psychiatrická léčebna. Ale hlavně ta spojitost byla v tom, že lidi měli pocit, že vlastně skoro je to kriminál, jo. Odkladiště nepohodlných nebo spíš nemohoucích lidí, nějakých tak trochu zombí, jo. A my jsme jako věděli už moc dobře, že jsme tam navštěvovali řadu našich kámošů, co se tam zase schovávali před vojnou pro změnu, že tomu tak jako rozhodně není. A dokonce jsme tam chodili se inspirovat, jo, protože tam bylo jako nejen teď, že tam jako vnímám jistý genius loci vůbec v tom nádherném parku. Má to nějakou jako sílu vnitřní svojí vlastní. Tak ale tehdy mě bavilo jako tam mluvit s různýma spisovatelema, básníkama, prostě bylo to odkladiště skutečně jako spíš nepohodlných lidí a já obdivuju tehdejší ty psychiatry, že vlastně to jako vykrejvali proti tomu režimu, jo. To mně přišlo jako fantastický. A nějakou shodou okolností si pamatuju, že jsme pak jako díky tomuhle kontaktáži vlastně s tím tehdy blázincem vlastně dostali od Revolver Revue a Okna, což byly vlastně disidentský plátky, cyklostyly, jo, takže než vznik festival, tak jsme vůbec vydávali literaturu. Já vím, že jsem všichni ode mě odstěhovali z bytu, takže jsem tam měl všude navěšený ty papíry a takhle na zemi na těch parketách ty barvy, jo. Jako naštěstí rodiče to přežili. A tam jsme jako jeli takový ty plátky, jako revoluce už je tady, jo, a takže takhle postupně jsme se vlastně vklínili až s festivalem Mezi ploty do areálu Bohnic.
1: Říká náš dnešní host Robert Kozler, ředitel, šéf dramaturka, také zakladatel festivalu Mezi ploty. Povídat si budeme za chvilku.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Podíváme se mimo jiné také na silnice. Na příjezdu do metropole po Brněnské počítejte s frontou kamionu, ta se táhne od 5. kilometru přes Spořilovskou až na jižní spojku. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je stále silný provoz od východní části okruhu k Europarku. Na okruhu ve směru na D1 se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometr. Ucpaný je tam také příjezd po D5 z Plzně. V Sokolské před nájezdem na Nuselský most zasahují vážné nehody osobního auta s motorkou a tvoří se kolona, plná je Vilzonova od Florence k muzeu a v Reslově se popojíždí přes Ječnou k náměstí IP Pavlova od tančícího domu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Rádio Praha a Oldřich Burda na Rádio Praha.
1: Naším dnešním hostem je ředitel, šéfdramaturg a zakladatel projektu Meziploty. Mimochodem letošní ročník proběhne už za pár dnů, příští víkend 30. a 31. května. Robert Kozler sedí se mnou ve studiu. My jsme si povídali o těch začátcích, možná zmíníme 90. léta, kdy se mohlo úplně všechno, protože vy jste mi tady říkal některé historky, přiznám se, že jsem se hodně smál, vzpomínal jsem na ty bouřlivé devadesátky, ale jeden rozdíl to mělo, že tenkrát jste tomu úplně nemusel věnovat 15 hodin denně jako třeba dneska.
2: To je jako zajímavý, to jsme si tady ani neříkali, jak jste to odhad, nevím, ale je to tak, jo.
1: Přečetl jsem si to v jednom z rozhovorů, přiznám se.
2: Všechno bylo jako jednodušší, já bych řekl, že možná i ty online systémy, co nás obklopujou, což už jsme jako teď z devadesátek v téhle současnosti, jak vemte si, jak dlouho jako se dohadujete mailem na jedné věci, jo. Tak tehdy jsem zvedl telefon a bylo to jako vyřešený za 30 sekund. Jo. Takže jako myslím si, že to, co nám ten online svět dal, tak nám zároveň i vzal. Jo. A byla jako úplně taky jiná doba, jo. V 90. letech vlastně, když jste něco takového jako realizoval, znamená festival v reálu psychiatrický léčebny tehdy, teda léčebny, to furt opakuju dokola, teď už je to nemocnice, tak to vzbuzovalo jako pocit, jako chtít v tom být, jo, chtít tomu nějak sám pomoct. A taky je pravda, že tady tou dobou jako byly Meziploty v Praze jediným festivalem. Jo. To teprve pak začaly ty festivaly vznikat. A takže vlastně lidi chodili, skutečně 10 000 lidí, prostě přelejzali ty ploty právě okolo v nemocnice, aby se dostali na festival, protože jim bylo líto 200 korun, ale bylo to takový plný nějaký jako uvolněnosti, musím říct, jo, že teď už je všechno strašně moc profesionální na můj vkus. Jo. Mně se to tehdy líbilo, bylo to teda zároveň i nebezpečný, pojďme si to říct na rovinu, když jsem koukal do trávy, protože tam trošku jako někdy v nějakém roce prostě mírně poprchávalo a tam jiskřila ta tráva, já jsem si všiml, že to nebude tou trávou, ale tím kabelem v té trávě, tak se samozřejmě někomu něco stát i mohlo, jo. Ale nic se nestalo. A myslím si, že ty 90. léta hodně rozhodly vůbec o tom trendu toho festivalu, jako kam se bude vyvíjet a že vůbec vlastně se stal třeba v roce 2000 součástí Evropského města kultury, jako za Prahu. No a pokračovali jsme dál a když se třeba ohlídnu do roku 2007, tak tam bylo takový jako, až bych řekl, že vtipný překvapení, protože jsem otevřel kaslík. A teď tam na mě vypadla obálka agentura STEM, tak jsem řekl, co to jako je, jako co chtějí za peníze, jestli jsem někam něco neměl poslat náhodou, nějaký průzkum, jsem na to zapomněl, tak jsem to otevřel a to dělal magistráty, nebo to dělal ještě další dva roky potom. A teď tam jako vypadlo, že Meziploty jsou jako hlavním lídrem toho, na co se Pražané těší, jo, kam, co pravidelně navštěvují. A pod náma na nějakém čtvrtém místě bylo Pražský jaro a na druhém zoo, jo. A já jsem si říkal, no tak to je jako fakt jako dobrý.
1: To je skoro na zarámování.
2: A smál jsem se u toho, jo. Protože mně přišlo vtipný, že vlastně něco, co se vůbec nedalo považovat za života schopnou věc, jako je festival v léčebně psychiatrický, vlastně může tohle vůbec dokázat, jo. Takže ne, že by to ve mně zbudilo nějaký samolibej pocit, ale spíš jsem se fakt u toho řechtal, že se to povedlo, jo. A přišlo mi to jako výborný.
1: Za ta léta je tu ale veliký vývoj. My už jsme vlastně říkali, že na začátku ta léčebna v Bohnicích vlastně uschovávala i inteligenci, i kluky, kteří teda se chtěli vyhnout do vojně a tak dále. Dneska je těch psychických problémů daleko více, než jich bylo tehdy. A vy se tomu věnujete také. Vlastně tam zůstává ta původní myšlenka bořit ta tabu, která psychické nemoci nebo tu psychiku jak si vnímají jinak, než by měla být vnímána.
2: Tak je to tak, jo. Je tam teda potřeba ještě říct jednu věc, že skutečně ta psychiatrie jako obor je naprosto, bych řekl, v tuhle chvíli odtabuizovanou věcí, jo. Dneska si děti v základní škole normálně oficiálně mezi sebou povídají, kdo se jako podřezal včera předevčírem a kdo navštěvuje jakýho doktora, kde, jo. V tomhle ohledu se jako ta společnost velmi jako rozvinula ve smyslu přijmutí toho, že duše je jaksi nějaký prazáklad naší existence. To znamená, když tomu tak je, tak má svý vzlety a taky svý hluboký pády. Což si myslím, že v těch 90. letech úplně tak nebylo. Bylo to pořád zastřeno nějakým jako stigmatem. Ale taky je pravda, a teď se dostávám jako ke duši společnosti, jo. To je velmi zajímavý téma. V těch 90. letech my jsme byli jako ve všeobecné euforii. Obklopoval nás skutečně idealismus ze všech stran, od Václava Havla, prvního porevolučního prezidenta, což bylo velmi podstatný, tak i v tom jako začátku podnikání a všechno se jako daří. A teď máme ten směr, budeme pro západní demokracii. V současnosti se na to podívejme, jo. Kam jsme jako došli. Jo. Takže co vidíme? Místo tolerance a aroganci, místo pomoci prostě neschopnost pomoci nebo naopak odmítání a ještě tomu dávat jakoby nějaký princip, nějakou normu, jo, že ideální je nechtít někomu pomoct. A do toho vlastně skutečně mám pocit, že svět neovládají duševně nemocní lidé, to bych jim jako velmi ublížil, ale hrubě narušené existence. A tohle, když vidí děti, kterým je 13, 14 let, tak já skoro si kladu rovnítko mezi tím komunismem a současnou situací, protože každý 15-letý kluk, každá 15-letá holka by chtěla taky, ne všichni, ale většina z nich, mít nějakou vizi. A tu vizi jim musíme předávat my, dospělí lidé. Jo. Takže tohle je jako taky, když se ptáte na duševní zdraví, velmi podstatná věc, která to duševní zdraví ovlivňuje velmi výrazně.
1: Říká náš dnešní host Robert Kozler, ředitel, šéf dramaturka, také zakladatel projektu Mezi ploty. Povídat si budeme i za chvilku.

0: Rádio Praha.
1: Naším dnešním hostem Robert Kozler, ředitel, šéf dramaturg a zakladatel projektu Meziploty. A na Meziploty se letos můžeme těšit 30. a 31. května, to je za pár dnů. My jsme v tom minulém vstupu zmínili osobnost Václava Havla. Letos si připomínáme jeho nedožité devadesátiny a připomínat si je budeme i na Meziplotech.
2: Ano, ano, protože v sále divadla Za plotem my jsme právě pro letošní ročník nachystali představení, například divadla Mana. Já si to tady přímo čtu, jo, takže kdybych se zakoktával, tak se tímto omlouvám. Bude mít z cyklu z roku 1978, z Vaňkova cyklu, setkání disidenta Vaňka a konformního spisovatele Aleše, a ta hra se jmenuje Protest, jo, takže jsem to trochu jako řekl opačně, prostě divadlo, vršovické divadlo Mana bude v divadle Za plotem vystupovat s hrou Protest. A pak, co jsem moc rád, že se nám podařilo přesvědčit divadlo Na druhém tahu, což dřív bylo divadlo Na tahu Andreje Kroba, který mimo jiné právě působilo na Hrádečku v těch disidentských časech 70. let, a oni budou mít vlastně v divadle Za plotem, budou mít hru Vernisáž. Takže na to já se moc těším. A kromě toho vlastně jsme tam i dostali studenty DAMU a tak dál, který budou vystupovat, jmenovalo se to loni Kryl na hlaváku a teď to je Kryl na Meziplotech. Takže jsme takhle jakoby i tu společenskou dušičku naší těch významných osobností tam takhle propašovali na ten letošní ročník, který, jak jste správně řekl, proběhne příští víkend.
1: Když už jsme tedy zmínili jednu z těch čtyř zón, divadelní zónu, rád bych ještě zmínil třeba Ester Kočičkovou a Vo 105. Jsou to třeba pravidelní účastníci Meziplotů?
2: Vo 105 jo, a Ester Kočičková taky. Teď jsme spolu trávili docela dost času a já jsem fakt rád, že třeba Ester jako to pozvání zase opět přijala, protože ten její stand-up je hlavně velmi oduševněle byl každý, jo. To není jako tak nahodilá věc. Jsem z toho pochopil, že si odpoledne stoupnu před zrcadlo a druhý den se to odehraje, jo. To prostě jako trvá. A Vo 105, tak to jsou i kamarádi, ona je tam jako zpřízněno si s Kašpárkem v Rohlíku, který teda letos taky vystoupí na rodinný zóně hudební. A těch divadel a divadílek je tam fakt celá řada, pak jako se můžeme postupně i dostat k takovým těm hudebním vložkám letošního ročníku. A u toho Kašpárka bych se taky zastavil, protože tam je kouzelná vždycky pro mě chvíle, kdy těch 2000 dětí, nebo kolik jich tam jako přijde na ten koncert, si jako netrpělivě čekáš, ten Kašpárek začne skutečně hrát, jako asi kdyby my jsme čekali na Rolling Stones, jo. Úplně stejný princip, pak teda jako vyjdou a teď to začne ta mela, jo. A to je nádherný a všem rodičům doporučuji vzít svý děti na Kašpárka v Rohlíku, protože to se nebudete sami divit, čeho vaše ratolisti jsou v tu chvíli schopni.
1: Náš dnešní host Robert Kozler, ředitel, šéf dramaturka a zakladatel Meziplotů. Je to také aktuální doprava a s ní už i Lukáš Miller. Lukáš, vítej.
3: Hezké odpoledne. V Praze je poměrně silný provoz na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most. Tam popojíždí kolony od sjezdu na Běchovice k průmyslové k Europarku s držením provozem asi 15 minut. Kolona asi na 10 minut je pak i na jižní spojce, a to v opačném směru, tedy z Barandovského na Černý most. U sjezdu na Pankrác je omezení do jednoho pruhu. Zdržení je od Vltavy od Barandovského mostu 10 minut. Plná je pak na magistrále Vilzenová od Florence k muzeu s držením provozem 15 minut. Ucpává se i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. Hodně zaplněné jsou i příjezdy na Letenské náměstí, tam je to teď ze všech směrů. A na dálnici D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně, pomalu se jede už od Lodinice z 8. kilometru a pomalu se krokem pokračuje až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
4: Po druhé šampionkou je Olivia Rodrigo. BB Rexa a Faithless jsou dvojkou.

0: Rádio Praha.
1: A dnes povídání probíhá s Robertem Kozlerem, ředitelem, šéfdramaturgem a zakladatelem Meziplotů, na které se můžeme těšit 30. a 31. května, už příští víkend. No a těšit se můžeme na skvělé kapely Lucie Divokej, Byl, No Name, přijdou také Xindl X, Tomáš Klus a další a další. Tak na koho se nejvíc těšíte vy?
2: No, to je zajímavý. Já se těším, že to hlavně dobře proběhne celý. Jo. A samozřejmě moc se těším na neděli, kdy dorazí patrně pan prezident, ale z těch hudebníků, tak já mám obrovskou radost, že se nám povedlo vlastně ve spolupráci s kamarádem Tomášem Belkem, který je i v svým způsobem textařem skupiny Lucie, přesvědčit Luci, že letos poprvé za existenci Meziplotů vystoupí v rámci festivalu Meziploty. Ale já mám jako rád spoustu lidí, jo, co tam hrajou, nemůžu neříct, nezmínit Divokýho Byla, který teda bude headlinerem nedělní části programu. Protože ty kluci jsou jako fakt, ta tvorba je to, co oni žijou, jo. To je výjimečný. Tomáš Klus, že jo, jako velký podporovatel Meziplotů, je na tom dost podobně. A taky poprvé vystoupí Marpo. Na to jsem moc zvědavý, jak on totiž má teď jaksi takový jako country styl, který je výjimečný hudebně, bych řekl. I textařsky. A je zajímavý, jak to jeho obecenstvo vlastně tuhle tu novátorskou jeho tvorbu jako přijalo pozitivně. Nevím, jestli jsme na někoho No Name jsme jmenovali, Xindla X, Tomáše Kluse, Martinu Pártlovou jsme ještě nejmenovali, ale nejmenovali jsme ani Kateřinu Marii Tichou a zapomněli jsme i na Adama Myšíka, na Pemrbit a na výtečnou kapelu, kterou já fakt miluju, jmenujou se Poletíme, jako s otazníkem, to všem vřele doporučuju, protože si chcete trochu nalít si optimismu, tak si poslechněte Poletíme a vidíte to, zapomněl jsem na významnou, skoro bych řekl už superstar v našich končinách sto zvířat, který teda jsou pro mě i spojením jako Honzy Kaliny, který teda už není mezi námi, ale vlastně byl to obrovský srdcař a obrovský podporovatel festivalu Meziploty. A já loni měl strašně velkou radost z toho, že na těch sto zvířatech se tam skutečně vyskytlo snad asi 7000 lidí. A bylo to nádherný zážitek a ten zážitek se letos zase zopakuje.
1: Mimochodem máte skvělé stránky, tam ten program je jednoznačně určený, meziploty.cz, je možné se podívat a udělat si ten program. Mě tam na tom zaujala jedna věc, že vy vlastně, když se dohadujete s těma kapelama nebo s interpretama, který přijedou, ono je to minimálně 2 roky dopředu.
2: No, jak u koho, ale rozhodně to není tak, jako že bychom už neřešili letos někdy v listopadu rok 27, jo. Tím jsem teď zjistil, jak jsme fakt zrychlený. To se nikdy v minulosti nedělo. Stačilo v lednu zavolat a v květnu hrálo se. Jo. Tak teď už jako skoro, ještě jsem někde slyšel, že už si to domlouvají lidi 3 roky dopředu, jo, to hraní. Tak aby jsme si to nedomlouvali, jako že by mohli zahrát a že tady už nebudeme. Tak jenom je to takhle, no, tak to je.
1: To je zase ten vývoj od těch 90, o kterém jsme mluvili. Naším dnešním hostem Robert Kozler, ředitel, šéf dramaturka a zakladatel Meziplotů, které letos proběhnou 30. a 31. května. Je tu opět naše doprava, podíváme se na silnice. V Praze je poměrně silný provoz navzdory hodině. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most popojíždí kolony od Běchovic k Průmyslové k Europarku a zdrží vás 15 minut. Kolona na 10 minut je i na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. U sjezdu na Pankrác je omezení do jednoho pruhu a zdržení od Vltavy 10 minut. Plná je magistrála Wilsonova od Florence k muzeu na 15 minut. Ucpává se i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. Hodně zaplněné jsou příjezdy na Letenské náměstí ze všech směrů a na D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomalu se jede od Loděnice už z 8. kilometru a krokem se pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: Rádio Praha.
1: Před námi je poslední vstup našeho dnešního povídání s Robertem Kozlerem, ředitelem, šéfdramaturgem a zakladatelem projektu Meziploty, který proběhne příští víkend. A měli bychom také zmínit, že záštitu převzal opět pan prezident Petr Pavel a letos na Meziploty přiveze dokonce i Zuzanu Čaputovou.
2: Je tomu tak a já si toho nesmírně vážím, protože vlastně tím, jak ten projekt po covidu byl skutečně jako takzvaně rozstřílen úplně na prach, by se dalo říct, tak tohle bylo velmi významný, jeho podpora vlastně vůbec projektu. A pak jsem si teprve uvědomil, jakou má skutečně pan prezident pozitivní moc a jak se povedlo vlastně díky jeho osobní i podpoře, nejenom záštitě, vlastně ten projekt vlastně znovu postavit, což se dělo s týmem Kateřina Bártová, patron Václav Marhol a tak dál, a jsem tomu rád a moc si vážím toho, že loni vlastně byl součástí programu jako dokonce, protože s Václavem Marholem v kostele v Bohnicích spolu vedli dlouhou diskuzi, debatu, a letos to bude podobné a dorazí dokonce i paní slovenská prezidentka Čaputová a já jsem skutečně moc rád, že vůbec takovýto významní hosté vlastně nejenom podpořili, ale budou i účastní festivalu Meziploty letos.
1: Mimochodem, vy jste zmínil Václava Marhoula, což je, řekl bych, taková dobrá duše festivalu, také on je patronem a letos se k němu připojí i Jitka Čvančarová nově.
2: Je tomu tak a Václav hlavně je velký kamarád, takže on když věděl, jako co se s tím projektem vlastně jako děje po tom covidu, tak to bylo takový, já jsem tu podporu takhle velkou a intenzivní z jeho strany ani nečekal. Prostě to bylo jako jdeme do války a teď se teda prostřílíme a uvidíme, to dobře dopadne. A fakt se to stalo. A já jsem strašně rád za to, že vlastně ten festival tyhle ty duše vlastně obklopujou, jo? Protože já jsem to byl leta letoucí tak trochu sám ze sebou. Jo? A teprve po tom covidu, kdy už jako jsem se snažil 2 roky nahodit ten projekt zpátky a on se mi to nevedlo, tak jsem já sám si o tu pomoc řekl a zjistil jsem, že když nemůžete, tak učiňte. Není na tom nic špatného, pokud jste se do té doby teda o něco skutečně snažili.
1: Bohužel víc se do našeho povídání o Meziplotech nevejde, ale já se odrazím od toho, co jste řekl. Věřím, že se povede nejen ten letošní ročník, ale i všechny příští, protože té energie, kterou jste do toho investoval, už byla pořádná kupa. Takže díky za to, že se o tenhle ten projekt staráte a přeji hodně štěstí nejen 30. a 31. května letošního roku. Díky a naslyšenou.
2: Já také moc děkuju a naschledanou.
1: Naším dnešním hostem byl Robert Kozler, ředitel, šéf dramaturg a zakladatel projektu Meziploty.

0: Harry Styles, s vámi je Rádio Praha. Máme tu 13. hodinu a také Denisu Žižkovou, která je ve studiu připravená za zprávami. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, přeju hezké odpoledne.

0: Ústřední vojenská nemocnice bude mít nového ředitele. Václav Masopust požádal o převelení. NATO a Evropská unie by si podle prezidenta Pavla neměly konkurovat a měly by se navzájem víc doplňovat. Z Národního parku České Švýcarsko odjeli dobrovolní hasiči. Pomáhali strážcům parku hlídat požářiště nedaleko Rynartic a na Děčínsku. Dnes má být polojasno až oblačno a teploty maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ředitel Pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice oznámila, že požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD o převelení na jiné služební místo. Ministr tomu vyhověl. Masopust chce podle nemocnice dál působit hlavně v oblasti své lékařské specializace a rozvíjet svoje expertní znalosti. O tom, kam bude přeřazený, zatím ministr nerozhodl. V nemocnici minulý týden zasahovala policie, a to kvůli kauze falšování lékařských posudků, ve které už je obviněných 10 lidí. Severoatlantická aliance a Evropská unie by se podle českého prezidenta měly navzájem doplňovat a neměly by si konkurovat. Petr Pavel to řekl na úvod bezpečnostní konference Globsec, která začala dnes v Praze. Mezi některými členy obou aliancí jsou ale podle prezidenta Pavla nevyřešené některé neshody.
2: Já jsem přesvědčen, že nastala doba pro to, abychom se snažili tyto faktory odblokovat v zájmu obou institucí a všech zúčastněných států, protože bezpečnost evropského kontinentu by neměla být rukojmím zájmů anebo protichůdných tendencí politických představitelů některých zemí.
0: Hasiči opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
3: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že Národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence.
0: Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra figurují v 29 člené nominaci české reprezentace pro přípravný kemp před mistrovstvím světa. Oba byli po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou vyřazeni z kabiny Slavie. V listině jmén trenéra Miroslava Koupka ale nechybí. Nováčky jsou Hugo Sochůrek, Christopher Kabongo a Alexandr Sojka. Finální nominace na šampionát bude známá po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31. května. Dnes má být polojasno až oblačno, ojediněle přihánky k večeru, bude oblačnost ubývat a teploty 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A je tady také Lukáš Miller s přehledem toho, co se děje na silnicích. Lukáši.
5: Hezké odpoledne, tak v Praze je poměrně silný provoz na hlavních tazích, třeba na Štěrboholské spojice stále kolony, směr Lanový most a to k Průmyslové ulici od Běchovic. Je to zdržení asi 15 minut, 10 minut naberete na jižní spojice směrem z Barandovského na Lanový most a to kvůli omezení u sjezdu na Pankrác, zdržení od Vltavy je tam asi těch 10 minut. A pomalu se jede i ve Spořilovské směr centrum, kolony jsou převážně kamionů už od D1 Schodová až k nájezdu na jižní spojice, plná stále magistrála od Florence k muzeu, zdržení ve Vlzenově 15 minut, ucpává se pak i Ječná z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Hodně zaplněné jsou pak stále i příjezdy na Letenské náměstí, tam se stojí de facto ze všech směrů a na dálnici D5 ucpaný příjezd do Prahy z Plzně, pomalu se jede od Loděnice z 8. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne, je po 13. hodině a počasí, dá se říci, téměř letní. Je čtvrtek 21. května a s námi Miles Smith. Taky Emma Drobná. nebo David Guetta a Sam Martin. Téhle společnosti si můžete užít dnešní odpoledne, minimálně tu příští hodinu, ať se vám daří.
1: Radio Praha a Olda Burda.
6: A Olda Burda.

0: but you're just a boy.
1: If I Were a Boy, Beyoncé s námi na rádiu Praha ve 13 hodin a 15 minut. Tento víkend proběhne akce Open House, ke které jsme se přihlásili i my jako Rádio Praha. To znamená, že můžete navštívit naši historickou budovu tady v Karlíně. A co uvidíte? Nejen vysílací studia, můžete se podívat třeba i do slavného studia A, kde se natáčely pořady v 60. letech, ale samozřejmě i další skvělé věci v letech následujících. No a odpočívat můžete i v naší příjemné rozhlasové zahradě. Nechte se tedy pozvat nejen sem k nám do Karlína. Pokud budete chtít víc informací o otevřených dnech, které proběhnou o tomto víkendu v sobotu 23. a v neděli 24. května, podívejte se na naše stránky na praha.rozhlas.cz. V Praze je poměrně silný provoz, pomaly se jede po jižní a štěrboholské spojce obou směrně před průmyslovou. Kolony jsou od Běchovici od Spořilovské, zdržení je 10 minut. Kolona je na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most, u sjezdu na Pankrác pracují silničáři a zdržení od Vltavy je na 10 minut. Plná je magistrála Vilzenova od Bulhara k muzeu i na Nuselském mostě do Legerovy, vždycky se čeká 10 minut. Ucpává se také Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova, kolony jsou v Bělohorské obou směrně před Vypichem asi na 10 minut. Na D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně, pomalu se jede od Loděnice z 8. kilometru a pomalu se krokem pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Kind of Magic a Queenie, kteří nás přenesli ke 13. hodině a 30. minutě a tedy i k aktuálním zprávám s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Touha obyvatel měst trávit čas v přírodě vedla od 20. let 20. století k rozvoji chat a letních domů jako architektonického fenoménu. Profesionální práce v Československu ukazuje v mezinárodním kontextu výstava, kterou v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu připravili s kolegy kurátora teoretik Adam Štěch a architekt Jan Bureš. Výstava Chata – fenomén ve světě architektury pro veřejnost trvá od 22. května do 13. září. Autoři ji dnes představili novinářům. Ceny pohonných hmot se v příštích dnech zřejmě výrazně měnit nebudou, uvedli to analytici, které ČTK oslovila. Ceny benzinu podle nich tlačí nahoru současné dění na trhu a také začínající motoristická sezona. Naopak u nafty je poptávka stabilní a její cena na burze spíše klesá. Tuzemské ceny nafty tak podle analytiků patří k nejnižším v Evropě. Ústecký krajský soud dnes poslal muže, který měsíce věznil a týral a znásilňoval ženu v Syře Minalonsku na 15 let do vězení. Tento celkový trest je i za předchozí znásilnění jiných žen. Rozsudek zatím není pravomocný. Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Friburgu dnes a v pátek dvoudenní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech. V sobotu čeká Čechy derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem, v úterý pak závěrečné vystoupení proti Kanadě. Čtvrtfinále by pak hrál Rulíkův výběr ve čtvrtek, případně semifinále v sobotu a bitvu o některou z medailí v neděli. Dnes má být polojasno až jasno, přechodně oblačno, k večeru by se mělo opět vyjasňovat a teploty maximálně 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Lukášem Millerem se jdeme podívat také na silnice. Je poměrně silný provoz, i když hodina není ještě příliš vysoká.
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze je poměrně silný provoz na hlavních tazích, třeba na jižní Štěrboholské spojice, tam ty kolony jsou obousměrně na příjezdech k Průmyslové, tradičně od sjezdu na Bychovice, také v opačném směru, teď aktuálně od Spořilovské ulice, to zdržení vždy asi 10 minut. Kolony asi na 10 minut jsou také na příjezdech do centra po magistrále, a to jak ve Vilzonově, na příjezdu k muzeu od Florence, tak také na Nuselském mostě před Legerovou, plná je třeba i Ječná ulice z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Regulují také průjezd tunely Blanka, kolony jsou kvůli tomu tak třeba v Radlické ulici od Motorletu, také v Plzeňské, tam se teď aktuálně stojí od Klamovky a plní se třeba i Patočkova ulice na Břevnově. Kolony jsou pak v Bělohorské obousměrně před křižovatkou Vypich asi na 10 minut a na dálnici D5 velká kolona na příjezdu do Prahy z Plzně, ta kolona je od Loděnice z 10. kilometru, pokračuje na Pražský okruh Ořechů a i pro osobní auta zdržení celkově přes půl hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den. 13 hodin 34 minuty. Za chviličku u nás Avicii a nebo skvělý nový Rolling Stones. No a budeme si povídat také o Pexese, o kole štěstí a propojování provázků. Všechny tyhle ty hry mají naučit děti, ale taky dospělé obyvatele Prahy 8 vnímat veřejný prostor kolem sebe. Jak si to zkouší u Libeňského zámku, se dozvíme už za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Víc zapojit obyvatele Prahy do úprav veřejného prostoru chce Institut plánování a rozvoje hlavního města. Připravil projekt, který se jmenuje Tvoje město, tvůj prostor. Pomocí her můžete navrhnout vylepšení vybraných míst v metropoli. Hry si dnes dokonce máte možnost vyzkoušet i u Lubeňského zámku, odkud se také před chvilkou vrátí kolega Josef Beneda, který je se mnou ve studiu. Vítej, Pepo.
1: Hezký den. Organizátoři dnes připravili stan kousek od toho Libeňského zámku na stezce podél říčky Rokytka. Jako první mě tam zaujalo Pexeso, které se jmenuje Praha zítra. Pravidla jsou jako při klasickém Pexesu, ale místo tradičních obrázků tam děti spojují, jak vypadají významná místa v Praze nyní a jak budou vypadat v budoucnu. Díky tomu se třeba dozví, jak se promění Václavské náměstí, terminál Smíchov nebo Vltavská filharmonie. Další hrou je kolo štěstí, kde si lidé vylusují nějakou postavu. Třeba tatínka s kočárkem, prarodiče, kteří chodí rádi do parku, nebo studenta umění. Návštěvníci se tak musí vžít do jiné role a zamyslet se, co by takový člověk ve městě potřeboval.
0: Jak má ten projekt naučit zájemce a hlavně tedy děti, aby vnímali prostor kolem sebe?
1: Tak to ukazuje především velká mapa, kterou organizátoři projektu z Pražského institutu plánování a rozvoje vytvořili spolu s žáky 8. třídy základní školy Hovorčovická v Kobylisích. Ty vytvořili seznam míst, které jsou pro děti důležitá, a následně je poprosili, aby v mapě vyznačili zeleně místa, která mají rádi, a naopak červeně takové lokality, kterým se raději vyhýbají. Organizátoři tak například zjistili, že dětem vadí, že na přechodu na cestě do školy je krátká zelená na semaforu a je tak pro ně těžké přecházet. Všechny tyhle tipy a podněty pak Institut plánování a rozvoje předá vedení městské části.
0: Stan u Libeňského zámku bude až do dnešních 7 hodin večer. Budou mít podobnou šanci i obyvatelé jiných městských částí?
1: Určitě ano. Příští týden se totiž stan znovu otevře na proseku na akci Mikroklima 2026, což je tradiční ekologický a environmentální festival Prahy 9. Akce se bude konat 28. května od 9 hodin ráno do 6 večer v Parku Přátelství. Na závěr ještě doplním, že kromě základní školy Hovorčovická už si projekt Tvoje město, tvůj prostor mohli vyzkoušet třeba i děti v Horních Měcholupech, ve Slovenci nebo v Hájích.
0: Institut plánování a rozvoje Prahy se snaží pomocí her naučit děti i dospělé obyvatele vnímat prostor kolem sebe. Tam, kde to je teď u Libeňského zámku, se můžete vypravit až do 7 hodin. Probrali jsme celou věc s kolegou Josefem Benedou. Pepo, díky a naslyšenou.
1: Taky díky, naslyšenou.
0: A my jsme s vámi také na silnicích, abychom zjistili, jak to vypadá. Čekejte kolony na jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou, také u Běchovic i od Spořilovské pomalu se jede vždy 10 minut. Zdržení je na příjezdech do centra po magistrále, Vilzonova od Bulhara k muzeu a také Nuselský most do Legerovy, také je to na 10 minut. Ucpává se Ječná Skalova náměstí na IP Pavlova, kolony jsou v Bělohorské obousměrně před Vypichem také 10 minut. Regulují se už i průjezdy v Blance, kolony v Radlické od Motorletu a v Plzeňské na Smíchově nebo v Patočkově na Břevnově. Plní se ulice Přátelství na průtahu u Hříněvsí, zdržení směr Říčany je také na 10 minut a na D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně, pomalu se jede od Loděnice z 8. kilometru a krokem pokračujete až na Pražský okruh Ořechu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
3: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
4: Praha žije.
5: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
4: Praha žije.
6: Simple Minds. Life in the City of Angels.
4: Simple Minds.
6: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds.
4: Simple Minds.
6: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
4: Na Praze.
2: Praha žije.

0: Dragons s námi na rádiu Praha a Imagine Dragons nás přivedli ke zprávám, aktuálním zprávám Rádia Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Připravený s nimi už je Mirek Kasan. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo, hezké odpoledne. Američané s podezřením na nákazu ebolou je ve speciálním boxu v pražské nemocnici na Bulovce. Hlavní město letos rozdělí mezi městské části více než 470 milionů korun na účelových dotacích. Praha 1 opravila 4 historické ruční pumpy na vodu. A bude polojasno až oblačno s ojedinělými přehánkami a teplotami do 23 stupňů. Zítra se o 3 stupně oteplí a bude slunečno.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Americký lékař, který v Africe přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se virové onemocnění projeví. O jeho umístění ve specializovaném českém pracovišti požádala americká ambasáda. Soukromé letadlo muže do Česka dopravilo včera kolem 11. večer. Na jeho převozu z letiště do nemocnice se podíleli hasiči a 2 týmy pražských záchranářů. Pokračuje jejich mluvčí Zdeněk Křivánek.
3: My jsme rozdělili letištní plochu na bezpečnou a nebezpečnou zónu. Následně do té nebezpečné zóny vstoupil jeden z našich 2 týmů speciálních činností a po vystoupení pacienta byl uložen do transportního izolačního prostředku a následně byl tím 2. týmem transportován právě do fakultní nemocnice Bulovka.
1: Praha letos vyčlenila 474,5 milionu korun na účelové dotace pro městské části. Peníze poputují hlavně do školství, zdravotnictví, bydlení a na úpravy chodníků a silnic. Radnice peníze použijí například na výstavbu léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 nebo stavbu učitelských bytů v Praze 13. Vůbec nejvyšší dotace 100 milionů korun poputuje na stavbu domu s pečovatelskou službou v Řepích a rozšíření základních škol v Praze 4. 4 historické ruční pumpy na vodu nechala opravit Praha 1 za víc než 166 tisíc korun. Jde o vodní prvky v Křemencově a Pštrosově ulici a taky na Betlémském a Velkopřevorském náměstí. Městská část zachovala jejich původní vzhled, říká nezávislá místostarostka Kateřina Klasnova.
4: Některé z nich bylo třeba právě vyčistit. Pumpy potřebují výměnu komponentů, aby mohly být uvedeny zpět do provozu. Voda z těchto pump je užitková, není pitná, na což samozřejmě upozorňují piktogramy.
1: Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. Loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností taky loni poprvé překonala úroveň před pandemií COVID-19. Komise pro letošek zhoršila výhled růstu ekonomiky taky celé Evropské unii. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Ten vyvolává nový energetický šok, který znovu podněcuje inflaci a otřásá ekonomickou náladou. Fotbalisté Aston Villa vyhráli poprvé v klubové historii Evropskou ligu. Ve finále v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Trenér anglického týmu Unai Emery ovládl soutěž popáté, což je rekord. Předtím to španělský kouč dokázal s Villarealem a Sevillou, se kterou triumfoval dokonce 3x v řadě. Aston Villa získala titul v pohárové Evropě poprvé od roku 1982. Tehdy triumfovala v poháru mistrů evropských zemí. Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno s ojedinělými přehánkami a teplotami do 21 až 23 stupňů Celsia. Večer bude oblačnosti ubývat. Zítra se oteplí, naměříme až 26 stupňů a bude většinou slunečno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Příjemné odpoledne i všem řidičům, které před ucpávkami bude teď varovat Lukáš Miller.
5: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte kolony na spojkách, tedy na Jižní a Štěrboholské obou směrně před sjezdem do Průmyslové. Ty kolony jsou jak od Běchovic, tak také od Spořilovské ulice. Pomalu se jede vždy k Europarku 10 minut. Stržení je pak na příjezdech do centra po magistrále, a to jak na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy, tak také ve Velzonově od Bulhara k muzeu, je to vždy asi na 10 minut. Ucpává se pak Ječná ulice z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Kolony jsou i v Bělohorské obou směrně před křižovatkou Vypich, je to asi na 10 minut. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony kvůli tomu, tak čekejte v Radlické, od Motorletů, také v Plzeňské na Smíchově nebo i v Patočkově na Břevnově. Plní se i ulice Přátelství na průjezdu u Hříněvsí, zdržení směr Říčany asi 10 minut. A na dálnici D5 připomínáme velké kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomalu se jede už z 8. kilometru, to je sjezd na Lodinici, až na Pražský okruh Ořechu, zdržení celkově přes půl hodiny. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den po 14. hodině s vámi Rádio Praha. Slunečné, příjemné, anebo alespoň polojasné počasí nás provází dnešním odpolednem. A provázet nás budou třeba i Kateřina Marie Tichá.
7: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašle a
0: také LP s hitem One Last Time. A právě teď startujeme s Katy Perry. Ať se vám daří, přeje od mikrofonu Rádia Praha Olda Burda.

Kateřina Marie Tichá u nás na rádiu Praha ve 14 hodin a 14 minut. Naživo jí můžeme vidět třeba mezi ploty už příští víkend. Tenhle víkend je určený pro jednu skvělou akci, která se jmenuje Open House. Máme pro vás hned několik tipů, kam se podívat, kde se

0: obvykle člověk nedostane. Například kromě našeho rádia je to Masarykovo nádraží, jízdárna Savaren, kongresové centrum, divadlo Disk, loděnice Českého jachtklubu nebo Bránický pivovar. Pokud byste chtěli několik dalších informací právě od těchto institucích, určitě je najdete na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Podívejte se tam. A my se zatím podíváme také na aktuální dopravu. Začnu kolonami na jižní a štědobolské spojce, ty jsou obousměrně před Průmyslovou. Jsou i u Běchovic od Spořilovské a pomalu pojedete okolo 10 minut. Zdržení je na příjezdech do centra po magistrále, Vilzonova od Bulhara k muzeu i Nuselský most do Legerovy vás zdrží také 10 minut. Ucpává se Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. Kolony jsou v Bělohorské obousměrně před Vypichem, také na 10 minut. Regulují se průjezdy tunely Blanka a kolony jsou v Radlické od Motorletu i v Plzeňské na Smíchově nebo v Patočkově na Břevnově. Plní se také ulice Přátelství na průtahu u Hříněvsí, zdržení směr Říčany je na 10 minut. D5, tady jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně, pomalu pojedete už od Loděnice z 8. kilometru a krokem se pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Takže trpělivost a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dejte si viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Rádiu Praha.
2: Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, 14 hodin, 30 minut, zprávy a Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Cenové stropy na pohonné hmoty se zítra změní jen o haléře. Benzín zdraží oproti dnešku o 15 haléřů, nafta naopak o 12 haléřů zlevní. Čerpací stanice ji budou moci zítra prodávat nejvýš za 42 korun a 31 haléřů. Benzín bude moci stát maximálně 45 korun a 23 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který před půl hodinou zveřejnilo ministerstvo financí. Američan hospitalizovaný ve fakultní nemocnici Bulovka, který byl v africké Ugandě v kontaktu s jedním z nakažených ebolou, je dál bez příznaků nemoci. Dnes to řekla mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž je považován za zdravého, nepodstoupil žádná vyšetření a je na pozorování. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli ruce sochy prezidenta Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduly, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle mluvčího Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci. Pařížský odvolací soud uznal společnosti Air France a Airbus vinnými z neúmyslného zabití v souvislosti s leteckou havárií z roku 2009. Letoun byl na cestě z Rio de Janeiro do Paříže. Spadl krátce po startu do Atlantského oceánu. Při havárii zemřelo 216 pasažérů a 12 členů posádky. Na palubě byli příslušníci víc než 30 národností. Fotbalová reprezentace oznámila nominaci na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Jsou v ní i Tomáš Chorý a David Douděra, tedy hráči, kteří byli vyloučeni z kabiny Slávie po nesportovním chování v derby se Spartou. Finální nominaci na šampionát trenér Koubek oznámí po přípravném utkání na Letné s Kosovem 31. května. V Praze bude po zbytek odpoledne polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 23 stupňů Celsia. Večer bude oblačnosti ubývat. Zítra se oteplí, naměříme až mezi 24 a 26 stupni a většinou bude slunečno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se teď podívat na aktuální dopravu, kde a jak to jezdí Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze je silný provoz, byť jezdí se bez nehod, ty kolony jsou pouze provozem, a to třeba na jižní a Štěrboholské spojce, například před Průmyslovou ulicí, tradičně jsou kolony od sjezdu na Běchovice, v opačném směru od Spořilovské, pomalu se jede vždy asi 10 minut, jsou to převážně kamiony, 10 minut naberete na jižní spojice i směr Smíchova, to od sjezdu na Pankrác k Barandovskému mostu, tam stojí už i osobní auta. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony kvůli tomu před vjezdy do tunelu jsou třeba v Radlické od Motorletu, také v Plzeňské na Smíchově, chvíli se stojí i v Patočkově na Břevnově a housne provoz i v Povltavské ulici v Troji, tam ty kolony jsou už skoro od Bulovky. Zdržení zůstává na příjezdech do centra metropole po magistrále, a to jak ve Vlzonově k muzeu od Bulhara, tak také na Nuselské mostě od Kongresového centra do Legerovy, čekejte vždy 10 minut navíc. Plní se i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova nebo Bělohorská obou směrně před Vypichem. A ještě dálnice D5, příjezd do Prahy z Plzně, kolony jsou od Loděnice z 8. kilometru až na okruh ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: 14 hodin 33 minut s vámi je Rádio Praha a s námi BB Rexa, Fadeless nebo Maroon 5, Alisa a také Petr Jungmann, který nás provede historií dnešního dne.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. Jméno z řečtiny znamená jedinečná. Z latiny rádkyně a z fénického jazyka dokonce bohyně. A s vámi je Petr Jungmann. První horská železniční dráha v Evropě svezla první pasažéry v roce 1871, to je 155 let. Ve Švýcarsku nad Lucernským jezerem z Vicnau na vrchol hory Rigi se rozjela díky vynálezu konstruktéra Niklause Riggenbacha. Systém ozubnice dodnes nese jeho jméno. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80 slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.
3: Jdeme se podívat i na silnice. V Praze už je odpolední špička. Kolony na Jižní a Štěrboholské spojice jsou obousměrné před Průmyslovou. Jsou i v Běchovicích od Spořilovské a pomalu pojedete. Zdržíte se 15 minut. 10 minut naberete na Jižní spojice směr Smíchov od sjezdu na Pankrác k Barandovskému mostu. Regulují také průjezdy tunely Blanka a kolony jsou v Radlické od Motorletu i v Plzeňské na Smíchově, Patočkově, na Břevnově i po Vltavské v Troji. Zdržení na příjezdech do centra po magistrále Vilzonova od Bulhara k muzeu a také na Nuselském mostě do Legerovy. Vždy tady čekejte 10 minut. Pomalu pojedete ve Kbelské mezi Letňany a sjezdem na Prosek. Na D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Pojedete pomalu od Loděnice z 8. kilometru a krokem pak až na Pražský okruh Kořechu. Na okruhu je kolona směr letiště asi na 15 minut od Lochkovského tunelu k Ořechu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Topí

0: Calvin Harris s námi a Ellie Goulding na rádiu Praha je 15 hodin. Mirek Kasan připravený ve studiu a některé zprávy jsou dokonce šokující, nebo spíš se o ně někdo pokusil, viď Mirku?
1: No spíš pokusil, spíš to byl omyl, ale šokující určitě byly.
0: Dobře, jdeme na to.
1: Dobré odpoledne. V Praze začala fungovat první psychiatrická ambulance pro děti a dospívající. Skoro 60% lidí v Česku podle průzkumu nepovažuje za správné, aby se v Brně konal sudetoněmecký sjezd. Anglické rádio omylem oznámilo smrt britského krále Karla III. A bude polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Zítra se o 3 stupně oteplí a bude slunečno.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha otevřela akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a mladistvé. Je první svého druhu v Česku a sídlí v poliklinice v Braníku. Ambulance má podle pražského magistrátu řešit dlouhodobý nedostatek dětských psychiatrů. Zařízení budou moci navštěvovat děti, které mají problém najít dlouhodobou pomoc nebo potřebují stanovit diagnózu. Uvedla to ředitelka organizace Zahrada pro duši Markéta Školoudová.
3: Poskytne pomoc dětem, které potřebují akutní psychiatrickou pomoc. V současné době je tato pomoc hodně nedostupná. Jsou velmi dlouhé čekací doby na odborníky v oblasti dětské psychiatrie.
1: Ředitel pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Václav Masopust požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD o převelení na jiné služební místo a šéf rezortu mu vyhověl. Ústřední vojenskou nemocnici zřizuje ministerstvo obrany. Ředitele proto jmenuje i odvolává právě ministr. Kde bude Václav Masopust nově působit, zatím není jisté. Českému rozhlasu to řekla mluvčí střešovické nemocnice Andrea Štorchova.
4: Ohledem na odbornou specializaci bude plukovník doktor Masopust v nadcházejícím období převelen na jiné služební místo, kde chce i nadále působit ve prospěch armády České republiky, zejména v oblasti své lékařské specializace, kterou plánuje dále rozvíjet.
1: Ministerstvo uvedlo, že teď na pozici šéfa ústřední vojenské nemocnice vypíše výběrové řízení. V minulém týdnu v ní zasahovala policie. V kauze falešných posudků pak obvinila 10 lidí. 2 z nich pro nemocnici pracovali. Více než polovina lidí v Česku nepovažuje za správné, aby byl v Brně sudetoněmecký sjezd. Odpovědělo tak 57% respondentů bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno na tamním výstavišti. Na českém území se bude konat poprvé. Z průzkumu vyplývá, že mladí lidé ve věku 18 až 24 let jsou smířlivější než ti starší. Sjezd vnímá jako správný 68% mladých. Pokračuje analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
5: Respondenty ve věku 25 až 44 let. Už tato otázka rozděluje na dvě poloviny. A lidé starší 45 let první sudetoněmecký sjezd nepovažují za správný. Negativní postoj nejčastěji zastávají starší respondenti ve věku 75 a více let. Z nich 69% sjezd nepovažuje za správný.
1: Na dotazy agentury Median odpovídalo 14. až 18. května 1023 lidí starších 18 let. Anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Podle ředitele Petra Moora to zavinila chyba počítačového systému. V éteru tak omylem zazněl vstup, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený pro případ úmrtí panovníka. Zaměstnanci rádia Caroline se následně omluvili posluchačům ve vysílání i na sociálních sítích za způsobené nepříjemnosti. Tenistka Marie Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Ann Leeovou dnes v generálce na Grand Slamové Roland Garros prohrála 3-6 a 5-7. Utkání Bousková ztratila za hodinu a 45 minut. Po zbytek odpoledne bude polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 23 stupňů Celsia. Večer bude oblačnosti ubývat. Zítra se oteplí, naměříme až 26 stupňů a většinou bude slunečno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Jdeme se podívat na pražskou špičku, a to konkrétně v dopravě s Lukášem Millerem.
6: Dneska odpoledne, tak v Praze ano, opravdu je odpolední špička, kolony třeba čekejte na Jižní a Štěrboholské spojce na příjezdech Průmyslové ulici, pomalu se jede jak od Spořilovské, tak také teď už od Černého mostu, je to vždy na 15 až 20 minut. 20 minut se jede v koloně i v Průmyslové ulici, a to od Českobrodské k Jižní spojce. Regulován je průjezd tunely, takže kolony třeba čekejte v Radlické od Motorletu, také v Plzeňské, Patočkově na Smíchově, na Břevnově a nebo také v Troji v Povltavské ulici, vždy směr tunely. Plní se i příjezdy do centra Prahy po magistrále, ve Velzenově od Florence k muzeu je to na 15 minut, 10 minut se stojí na Nuselském mostě do centra nebo také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A na Pražském okruhu čekejte kolony směrem z letiště na D1, a to z plzeňské D5 až ke sjezdu na Ořech, je to na 20 minut, 15 minut pak naberete na okruhu také směr letiště od Lochkovského tunelu ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne po 15., kdy už mnozí mohou užívat volného času. Je 21. května, to znamená, že za měsíc přijde první letní den, ale letní počasí, to už si můžeme užívat i teď, i když trošičku fouká. A užívat si můžeme i skvělou muziku, tu přinesou Bruno Mars.

0: Please Don't Leave Me, Pink, rok 2009, s vámi Rádio Praha v 15 hodin a 18 minut a my půjdeme, a to s vinylovým hlasováním, do devadesátek, protože jsou skvělá dvě devadesátková alba. R.E.M. Automatic for the People, rok 1992, a Michael Jackson Dangerous. Je to opravdu těžká volba a je to vidět i na hlasování, protože rozdíl mezi prvním a druhým je pouhé 3 hlasy. Všechno bude záležet jen a jen na vás. Tím, kdo momentálně o ty 3 hlasy vede, je král popu Michael Jackson. Udrží si náskok, zvýší ho, anebo předběhnou R.E.M. Bude záležet jen a jen na vás a všechny hlasy sbíráme na našem Facebooku. Určitě hlasujte. Na silnice se teď vypravíme také, kde jsou přeplněné, nám řekne Lukáš Miller.
1: Dneska odpoledne, tak komplikace teď nově čekejte v tunelu Blanka, a to směrem ze Smíchova na Troju. Za předjezdem na Letnou se srazila dvě osobní auta, překáží tam v levém pruhu a začala tak regulace tunelů kvůli této nehodě, takže kolony jsou v Radlické, také v Plzeňské na Smíchově nebo i v Patočkově na Břevnově. Kolony pak stále čekejte také na spojkách, tedy na Jižní Štěrboholské, obou směrně před Průmyslovou, pomalu se jede z Černého mostu i od Spořilovské, je to vždy na 15 minut, 10 minut naberete na jižní spojce i směr Smíchova, to od sjezdu na Pankrác k Barandovskému mostu. Pomalu se jede také třeba v Kbelské ulici z Hloubětí na Doletňan, čekejte 10 minut navíc. Kolony jsou i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypik asi na čtvrt hodiny. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále, jak ve Vilzonově od Florence k muzeu, tak také na Nuselské mostě do centra, to je vždy na 10-15 minut, a 15 minut postojíte i Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. A ještě Pražský okruh obou směrně před sjezdem na Ořech, kolony jsou od Lokovského tunelu i z plzeňské D5 na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Pražský update. To nejdůležitější.

0: Nejvíc je tu v digitálu, ale také na FM 1531. Je tu Mirek Kasan a má pro nás aktuální zprávy.
1: Hezké odpoledne. Maximální cena benzínu od zítřka vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléře. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Letiště Praha spustilo před hlavní sezónou kampaň Odbavte se. Radí v ní cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli okolním stavbám a taky na odlišná pravidla v terminálech. Letiště Praha o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Spotřeba energií v Česku za první čtvrtinu roku stoupla. U plynu meziročně o 4,5%, u elektřiny o 3. Největší podíl na spotřebě plynu měli velkoodběratelé. Elektřinu používali hlavně domácnosti. Za růst spotřeby energií podle mluvčího energetického regulačního úřadu může hlavně letošní chladný leden. Ukrajina pokračuje v útocích na ruská ropná zařízení. Drony opět zasáhly rafinérii v Syzraně v Samarské oblasti Ruské federace 700 kilometrů od ukrajinské hranice. Podle tamních úřadů zahynuli dva lidé. Soud ve Zlíně propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna pominul důvod koluzní vazby, tedy aby obviněný muž neovlivňoval svědky nebo nemařil vyšetřování. V případu je obviněno celkem 32 lidí. Večer a v noci bude v Praze skoro jasno nebo jasno s nejnižšími teplotami mezi 10 a 8 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů. Vát bude jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Lukáš Miller sleduje pražskou dopravní špičku a řekne nám, čemu se raději vyhnout, kde je to nejhorší, Lukáši.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze odpolední špička také nehody, třeba v tunelu Blanka směrem ze Smíchova na Troju, těsně před sjezdem na Letnou stojí dvě auta po kolizi v levém pruhu, průjezd tunely tak musí regulovat, takže kolony čekejte v Radlické, Plzeňské, na Smíchově, také v Patočkově na Břevnově, ucpává se i do Břížská od Barandovského mostu. Nehoda překáží také na pražském okruhu, zde jedničky směr letiště, u sjezdu na Barandov na 16,5 km je dodávka v levém pruhu, kolona od Lochkovského tunelu na 15 minut, 30 minut se jede v koloni po pražském okruhu i v opačném směru na D1, a to od plzeňské D5 k Ořechu. Kolony jsou pak v Praze také na jižní a štěrboholské spojice, a to před Průmyslovou ulicí před Europarkem. Pomalu se jede od Spořilovské i od Černého mostu, je to vždy na čtvrt hodiny. Přes 10 minut naberete na jižní spojice směr Smíchov, také na příjezdu k Barandovskému mostu od sjezdu na Pankrác. Pomalu se pak jede i Vekbelské z Letňan směrem na Prosek a kolony jsou na příjezdek do centra po magistrále. Vilzonova stojí od Bulhara k muzeu, také Nuselský most je plný do Legerovy. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlázem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne, které vyplní určitě muzikou Regen Bone Man, Felix Jen nebo Tears for Fears. A podíváme se i na první akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost u nás v republice. Dnes právě ji otevřelo vedení hlavního města v poliklinice na Praze 4.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha 15.43. Praha dnes slavnostně otevřela první akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost. Nové zařízení je v budově polikliniky Zelený pruh a má pomoct dětem i dospívajícím s duševními problémy. Zároveň má zkrátit čekání na odbornou péči. Byl se tam podívat i kolega Mikuláš Vochoska, se kterým jsme ve spojení. Vítej, Mikuláši.
1: Dobrý den. Ambulance je určená pro děti, které nemají svého ambulantního psychiatra. Řešit bude například vážné úzkosti, sebepoškozování, sebevražedné myšlenky nebo třeba krizové situace po hospitalizaci. Podle ředitelky organizace Zahrada pro duše Markéty Školoudové má zařízení hlavně pomoct rodinám, které po propuštění dítěte z psychiatrické nemocnice dlouho hledají navazující péči. Ještě dodám, že ty prostory jsou poměrně moderně upravené, světlé a jsou tam i rozmístěné nějaké hračky. Šlo hlavně o to zajistit dětem a dospívajícím příjemné prostředí, kde se budou cítit bezpečně.
0: Jak bude ta ambulance fungovat v praxi?
1: Tak pacienti se můžou objednávat telefonicky nebo e-mailem a péči zajistí speciální tým, včetně speciálního sociálního pracovníka a psychiatra. Ambulance nabídne diagnostiku, léčbu i krátkodobou psychoterapeutickou podporu, a to maximálně po dobu 6 měsíců, než se podaří zajistit dlouhodobou péči. Tento systém je zatím pilotní a proto je možné, že se bude ještě nějak upravovat podle zkušeností s pacienty.
0: Tento týden zároveň v Praze poprvé vyjela speciální sanitka pro lidi s duševními problémy. Můžeš komu víc říct, zjišťoval jsi něco?
1: Tak ta sanitka vyjela už v pondělí, jde o novou výjezdovou skupinu terénní psychiatrické pomoci. Speciální sanitka s řidičem a psychiatrickou sestrou výjíždí přímo k případům akutních psychických obtíží. Lidé normálně zavolají na linku 155 a operátoři tísňové linky potom vyhodnotí, zdali je pacient v ohrožení života anebo spíš potřebuje psychiatrickou pomoc. První pacient, ke kterému výjížděli, byl právě adolescent, který měl sebevražedné myšlenky. Na tísňovou linku zavolali rodiče a odborníkům se podařilo chlapce stabilizovat a následně mu doporučili návštěvu právě tohoto dnes otevřeného centra.
0: Říká Mikuláš Vochoska. Díky za informace a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Pojďme na silnice a naším průvodcem po dopravních zácpách nám bude Lukáš Miller.
2: Hezké odpoledne, také v Praze je odpolední špička, nicméně lepší situace je v tunelu Blanka směrem ze Smíchova na Troju. Před sjezdem na Letnou už nehoda nepřekáží, v jízdních pruzích je bokem a průjezd tunely tak stále je regulován, ale ty kolony budou zrychlovat. Pomalu se kvůli regulaci tunelu stále jezdí v Radlické, od Motorletu je kolona, také v Plzeňské na Smíchově, ucpaná je i Patočkova na Břevnově, také Poltavská v Troji a kolona je také v Dobříšské ulici od Barandovského mostu směrem do tunelu. Nehoda ale stále překáží na pražském okruhu, a to směrem z D1 na letiště u sjezdu na Barandov. Tam stojí dodávka po nehodě do svodidel v levém pruhu. Kolona od Lochovského tunelu je na čtvrt hodiny. A více než půl hodiny pak naberete i na pražském okruhu od letiště na D1 od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. A hodně plná stále i D5 příjezd do Prahy z Plzně, fronta z 8. kilometru. Kolony jsou pak na jižní a štěrboholské spojice. Pomalu se jede od Spořilovské i z Černého mostu, to je vždy na 15 minut. A docela plné jsou třeba i příjezdy do centra po magistrále ve Vilzenově od Florence k muzeu na 15 minut a 10 minut se zdržíte i na Nuselské mostě do Legerovy. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.cz.

0: Údržba tramvajové trati omezí po 4 následující noci provoz mezi Štrosmajerovým náměstím a nábřežím kapitána Jaroše. Praha 14 zprovoznila senior taxi. Lidé nad 70 let si ho můžou objednat za 50 korun. Epidemie eboli v Kongu sílí. A zítra bude většinou slunečno s teplotami do 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Mezi Štrosmajerovým náměstím a nábřežím kapitána Jaroše až ke Štefánikovu mostu nepojedou od dnešního večera do zítřejšího rána tramvaje. Výluku, která potrvá od 8 hodin večer do 4 hodin a 40 minut ráno, si vyžádala údržba trati. Týká se jen uvedeného směru, tedy od náměstí k nábřeží. Tramvaje budou úsek objíždět přes Vltavskou nebo Letenské náměstí. Stejná výluka je pak naplánována také na nadcházející víkend, a to od pátečních 20 hodin do nedělní půlnoci. Senioři v Praze 14 můžou nově využívat speciální taxislužbu. Za zvýhodněnou cenu je odveze například k lékaři, na nákup nebo na kulturní akce. Musí si ale nejprve na radnici vyzvednout registrační kartu Senior Taxi. Upozorňuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berna.
2: Senior taxi mohou zájemci využívat k cestám k běžně využívaným místům na území Prahy 14. Každý oprávněný senior může využít až 50 jízd ročně. Cena služby je stanovená na 50 korun za jednu jízdu.
0: Po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích záchranáři převezli do nemocnice jednoho zraněného člověka. Podezřelého na místě zadržela policie, útočil nožem. Blízkou střední průmyslovou školu chemickou policisté evakuovali a uzavřeno je i její okolí. Na místo vyjeli policejní i záchranářské jednotky. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pardubických záchranářů Josef Strašík.
3: Naše posádky vyjížděly na místo v nejvyšší naléhavosti, teda naléhavost ohrožení života. Na místo jsme vyslali jednu lékařskou a jednu záchranářskou posádku.
0: V provincii Jižní Kivu na východě Konga úřady potvrdili případ eboly. Nákaza se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního ohniska. Zdravotníci a humanitární organizace varují, že jim docházejí kapacity a vybavení pro zvládání epidemie. Situaci podle nich zhoršuje i ozbrojený konflikt v regionu, kde už tak lidé čelí humanitární krizi. Podle Světové zdravotnické organizace zahynulo v souvislosti s ebolou přes 130 lidí. Podezření na krvácivou horečku mají úřady u zhruba 600 obyvatel. Reprezentační trenér Miroslav Koubek nominoval na přípravný kemp před světovým šampionátem 29 fotbalistů. Po utkání s Kosovem 31. května zúží kádr na 26 hráčů. Šanci zabojovat o šampionát budou mít i tři nováčci, mladoboleslavský Kristof Kabongo, plzeňský Alexandr Sojka a 17-letý záložník Hugo Sochůrek, který v jarní části této sezóny debutoval v A týmu Sparty. O Sochůrkovi mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
4: Já si myslím, že to je opravdu výjimečný hráč, jelikož jsem to diskutoval nejenom s reprezentačním týmem, ale i vlastně s nejvyšším vedením Sparty. Mám jenom pozitivní feedback. Já si myslím, že takový hráč tady dlouho nebyl a měl by asi dostat šanci. Ty zkušenosti tam nejsou, ale jestli se chceme někam posunout, tak prostě ty mladý hráče tam musíme zabudovat už teď.
0: V nominaci české reprezentace na fotbalové mistrovství světa jsou i Tomáš Chorý a David Douděra, které Slavia po vyloučení v derby se Spartou vyřadila z kádru. Večer a v noci bude v Praze skoro jasno nebo jasno s nejnižšími teplotami mezi 10 a 8 stupně Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů. Vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Aktuální doprava, co nám říká, kde jsou ucpávky? Ví to Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne, tak prakticky na většině z hlavních tahů jsou teď nějakým způsobem kolony, byť už se jezdí bez nehod. Kolony ale čekejte na jižní Štěrboholské spojice, tam je to obousměrně na příjezdech k průmyslové Europarku, a to od Černého mostu a také od Spořilovské, je to vždy na 15-20 minut. Čtvrt hodiny se zdržíte na jižní spojice i směr Smíchova, to od sjezdu na Krč do Vídeňské až k Barandovskému mostu. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony tak stále čekejte třeba v Radlické, v Plzeňské, v Patočkově. Ucpává se třeba i oblast Davids nebo Letné směr tunely a kolona je pak před vjezdem do tunelů třeba také v Holešovičkách, stojí se už od Blanky. Zdržení je na příjezdech do centra po magistrále, tradičně Wilsonova ulice od Florence k muzeu na čtvrt hodiny, 10 minut se stojí také na Nuselském mostě z kongresového centra do Legerovy. Pomalu se jede i ve Kbelské z Hloubětí na Doletňan, zdržení před Cínoveckou 15 minut a kolony jsou i na D5C, teda na Pražském okruhu od sjezdu na plzeňskou D5ku Kořechu a také od Lochkovského tunelu Kořechu. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pěkné a teď i slunečné, i když trošku větrné odpoledne, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. A s námi už v příštích minutách The Last Goodnight, Pictures of You. Pictures of you. Dal i Alex Warren. A Tereza Balonová. Ať si užíváte dnešní odpoledne.
1: Rádio Praha a Olda Burda.
8: A Olda

0: Last Good Night, Pictures of You a píseň z roku 2007. Máme pro vás ovšem i daleko aktuálnější záležitosti a hlasovat pro ně můžete i vy v našem hitu týdne. Když se podíváte do tabulky na našich stránkách, tak zjistíte například, že na prvním místě Olivia Rodrigo a pak jsou tam dál takové jména jako BB Rexa a Faithless, také Taylor Swift, Charlotte God nebo legendární Rolling Stones. Pro koho se rozhodnout, to bude záležet jen a jen na vás. Takže určitě hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Věděli jste, čím jsou zajímavé hodiny na židovské radnici v centru Prahy? Ručičky na ciferníku se totiž pohybují opačným směrem. Ano, slyšíte dobře. Hodiny mají hebrejské číslice a respektují tak směr čtení zprava doleva. Připomínají tak židovskou kulturu a tradice, které jsou s Prahou spojené po staletí. Budovu radnice najdete v nejmenší pražské čtvrti zvané

0: 15-minutové kolony a někde možná i delší. Lukáš Miller to zmapuje, kde se jak zdržíte.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný provoz. Kolony třeba na jižní Štěrboholské spojice, tam to zdržení nejvýraznější před Průmyslovou. Kolony jsou jak od Spořilovské asi na 20 minut, tak také z Černého mostu Průmyslové, to je na čtvrt hodiny. 15 minut se pak popojíždí také po jižní spojice směr Smíchova, to před Barandovským mostem od Sizdu na Krč do Vídeňské ulice. Regulují průjezd tunely Blanka, poměrně výrazné kolony jsou tak třeba v Radlické, tam je kolona už z Jinonic, plní se ale třeba i Plzeňská od Klamovky nebo třeba také Patočkova na Břevnově, ucpává se i oblast Davids a Letné před tunely, nebo také Povltavská ulice, ta stojí z Holešoviček a také od Bulovky. Kolony jsou pak na příjezdech k Barandovskému, na příjezdech do centra po magistrále, a to jak ve Vlzenově od Florence k muzeu, tak také na Nuselském mostě od Kongresového centra až do Legerovy ulice. A kolony pak čekají teď i na výjezdu z Prahy po D1 na Brno, je tam nehoda za sjezdem na Chodov Opatov na 3. kilometru a kolona už od Spořilovské na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Hity, doprava, informace. 16.30 s vámi Rádio Praha, také Mirek Kasan, který přinesl zprávy.
1: Hezké odpoledne. Američan hospitalizovaný ve fakultní nemocnici Bulovka, který byl v africké Ugandě v kontaktu s jedním z nakažených ebolou, je dále bez příznaků nemoci. Dnes to uvedla mluvčí nemocnice Eva Stolej-Dalibigerová. Muž je tak považován za zdravého, nepodstoupil žádná vyšetření a je na pozorování. Cenové stropy na pohonné hmoty se zítra znovu změní. Benzín zdraží oproti dnešku o 15 haléřů, nafta naopak o 12 haléřů zlevní. Čerpací stanice ji budou moci zítra prodávat nejvýš za 42 korun a 31 haléřů za litr. Benzín bude moci stát maximálně 45 korun a 23 haléře. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Ředitel pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice oznámila, že požádal ministra obrany Jaromíra Zúnu za SPD o převelení na jiné služební místo a ministr mu vyhověl. Kam ho převelí, zatím nerozhodl. Na pozici nového ředitele ústřední vojenské nemocnice teď ministerstvo vypíše výběrové řízení. Francouzský aukční dům Arcurial vydražil schodiště z pařížské Eiffelovy věže v přepočtu za víc než 8 milionů korun. Jde o původní točité schodiště z konce 19. století, které propojovalo druhé a třetí patro věže. Vydražený kus byl součástí 160-metrového dílu, který z Eiffelovky odstranili kvůli instalaci výtahů. Fotbalový brankář Manuel Neuer se po dvou letech vrátil do německé reprezentace. Trenér Julian Nagelsmann ho nominoval na světový šampionát s tím, že by měl být golmanskou jedničkou německého týmu. Čtyřnásobní světoví šampioni se ve skupině utkají s pobřežím Slonoviny, Ekvádorem a Curaçaem. V Praze bude večer a v noci skoro jasno nebo jasno s nejnižšími teplotami kolem 9 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až 26 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne všem řidičům, kteří nás teď poslouchají za volantem. Varování před ucpávkami má Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze je špička, nehoda nově překáží na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most za Spořilovskou, dvě auta stojí v levém pruhu, kolona je od magistrály na 15 minut. Kolony jsou pak na jižní spojce i na příjezdu Průmyslové, teď od Lanového mostu, také od Běchovic je to vždy na 10 minut. 10 minut naberete na jižní spojce také směr Smíchova, to od sjezdu na Pankráce k Barandovskému mostu. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony, tak stále největší čekejte v Radlické, tam se stojí Zinonic přes půl hodiny. Ucpaná je třeba i Plzeňská, Patočková nebo i Povltavská v Troji, tam se stojí už od Bulovky. Zdržení je na příjezdech do centra po magistrále ve Vlzenově, to od Bulhara k muzeu, také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Čekejte vždy 10-15 minut navíc. Plná je i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. A ucpává se Pražský okruh, tam je to obousměrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od plzeňské dálnice D5 na 25 minut a 15 minut se jede v koloně od Lochkovského tunelu k Ořechu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude předsedkyně výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví zastupitelstva hlavního města Prahy Lucie Kubese. Štěpánka Duchová se jí zeptá, proč podle ní Praha v třídění odpadu zaostává za zbytkem republiky i na návrh na povinné kastrování toulavých koček. K věci Štěpánky Duchové v pátek v 18.45 na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den na Rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAP+. I ve čtvrtek 21. května jsou v Praze události, na které stojí za to upozornit. No a v pražských typech Jirky Štefla na ně určitě upozorníme za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, no a s námi také pražské tipy Jirky Štefla právě teď.
1: Sparta Fest, tak se jmenuje první ročník festivalu, který spojí sportovní aktivity s hudbou pod širým nebem. Na Letné se můžete těšit na spartianské fotbalové hvězdy, prohodíte s nimi pár vět a dokonce si můžete zahrát i fotbalové miniturnaje. K tomu všemu tam zahrají činasky Tomáš Klus, Šimon Op nebo Rohony. Na Sparta Fest se vydejte v pátek a v sobotu. Ve stejné dny si můžete užít i Open Air koncert skupiny Tři sestry. Ten bude v Ledárnách Braník. Oslavit tam můžete 41 let na scéně téhle hudební legendy. A festival Pěstuj město promění Holešovickou tržnici v živé místo plné pěstování, kompostování a sousedského setkávání. Vyzkoušíte si tam, jak může fungovat město, které vrací bioodpad zpět do půdy a dává prostor zeleni i komunitě. V pátek se tam dozvíte, jak začít pěstovat i bez zahrady a jak jednoduše kompostovat v bytě. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Je tu čas na pohled a na silnice. Lukáš Miller nám ho zprostředkuje.
2: Hezké odpoledne, tak v Praze odpolední špičku komplikuje nehoda na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most za Spořilovskou. Jsou dvě auta v levém pruhu a kolona kvůli tomu je teď od magistrály asi na 15 minut. A pomalý provoz je pak na jižní a Štěrboholské spojce i před Průmyslovou, a to od Lanového mostu i od Běchovic, vždy na 10 minut. 10 minut se zdržíte také na jižní spojce na příjezdu k Barandovskému mostu od sjezdu na Krč. Regulován je průjezd tunely Blanka, výrazné kolony tak stále čekejte v Radlické, tam se stojí no nic přes půl hodiny. Ucpává se ale třeba i Plzeňská na Smíchově nebo také Patočkova na Převnově i Povltavská v Troji. Zdržení pak je na příjezdech do centra Prahy po magistrále, a to ve Vilzonově od Florence k muzeu nebo také od Pankráce za Nuselský most do Legerovy ulice, a ucpáný je i Pražský okruh, a to obou směrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou od plzeňské dálnice D5 asi na 30 minut a 15 minut naberete v koloně i směr letiště od Lohkovského tunelu Kořechu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit týdne. Po druhé šampionkou je Olivia Rodrigo. BB Rexa a Faithless jsou dvojkou. Tame Impala, Jenny, Drácula, číslo 3. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazený. To je náš čárt.
4: Hit týdne.
3: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
4: Na praha.rozhlas.cz.
3: Další vydání zase

0: Tak to byla Shakira na Rádiu Praha, jsou tady zprávy na 17. hodinu ve studiu Mirek Kasan. Mirku, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, se mnou už místo Oldy Burdy Petr Zajíček. V Praze začala fungovat první psychiatrická ambulance pro děti a dospívající. Hlavní město letos rozdělí mezi městské části víc než 470 milionů korun na účelových dotacích. Polsko chce zakázat izraelskému ministrovi vnitra Ben-Gvirovi vstup do země. A zítra bude většinou slunečno a naměříme až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha otevřela akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a mladistvé. Je první svého druhu v Česku a sídlí v poliklinice v Braníku. Ambulance má podle pražského magistrátu řešit dlouhodobý nedostatek dětských psychiatrů. Zařízení budou moci navštěvovat děti, které mají problém najít dlouhodobou pomoc nebo potřebují stanovit diagnózu. Uvedla to ředitelka organizace Zahrada pro duši Markéta Školoudová.
3: Poskytne pomoc dětem, které potřebují akutní psychiatrickou pomoc. V současné době je tato pomoc hodně nedostupná. Jsou velmi dlouhé čekací doby na odborníky v oblasti dětské psychiatrie.
1: Praha letos vyčlenila 474,5 milionu korun na účelové dotace pro městské části. Peníze poputují hlavně do školství, zdravotnictví, bydlení a na úpravy chodníků a silnic. Radnice peníze použijí například na výstavbu léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 nebo stavbu učitelských bytů v Praze 13. Vůbec nejvyšší dotace 100 milionů korun poputuje na stavbu domu s pečovatelskou službou v Řepích a rozšíření základních škol v Praze 4. Prezident Petr Pavel nevidí ze strany české vlády žádnou snahu o zhoršení vztahů s Čínou. Řekl to na bezpečnostní konferenci Globsec, která dnes začala v Praze. Prezident reagoval na vyjádření čínské diplomacie, že je Peking ochotný co nejdříve vrátit česko-čínské vztahy na cestu zdravého a stabilního rozvoje. Česku jako suverénní zemi by podle Petra Pavla nikdo neměl diktovat, s kým smí a nesmí spolupracovat.
4: To, jestli Čína vnímá negativně, ať už spolupráci s Tajvanem, nebo například soukromou návštěvu Dalajlámy, to je víceméně pro ně ke zvážení. Z našeho pohledu nedošlo k žádnému porušení politiky jedné Číny. Česká republika ji plně respektuje na všech úrovních.
1: Peking v minulosti často kritizoval Česko kvůli údajnému porušování principu jedné Číny, mimo jiné v souvislosti s návštěvami českých politiků na Tajvanu. Ten Peking považuje za svou provincii. Polská diplomacie chce zakázat izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi vstup do země. Důvodem je jeho chování vůči zadrženým propalestinským aktivistům z humanitární flotily. Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský si kvůli tomu předvolal izraelského chargé d'affaires. Podobně reagovaly i další země, mimo jiné Španělsko, Francie, Británie či Řecko. Krajně pravicový izraelský ministr Ben-Gvir včera na síti X zveřejnil video, na které prochází kolem desítek aktivistů klečících na zemi se spoutanýma rukama a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou. Fotbalista pražské Dukly Kevin Prince Milla dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 4 soutěžní utkání. Kamerunský útočník byl v sobotním zápase šance ligy v Teplicích vyloučen za to, že po vzájemném souboji trefil nohou do rozkroku domácího obránce Denise Halinského. Pražanům tak bude Milla chybět i v sobotním utkání proti Ostravě, ve kterém se mezi Duklou a Baníkem rozhodne o přímém sestupujícím z nejvyšší soutěže. Večer a v noci bude v Praze skoro jasno nebo jasno s nejnižšími teplotami mezi 10 a 8 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů, povane jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď dopravní informace a Lukáš Miller.
5: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je odpolední špička, nehodu stále tak řeší na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most, a to za Spořilovskou ulicí. Dvě auta tam stojí v levém pruhu, kolona od magistrály je asi na 15 minut. Nově komplikace čekejte v tunelu Blanka směrem na Troju, za sjezdem na Letnou stojí nepojízdné auto v levém pruhu, průjezd tunely tak musí regulovat. Kolony jsou kvůli tomu v Radlické, tam se stojí už z Jinonic, hodně plná je třeba i Plzeňská, stojí od Kavalírky k tunelu Blanka. Hodně ucpaná je třeba i Patočkova na Břevnově, nebo také oblast Dejvic a Letné vždy směrem k tunelům Blanka. 10 minut stále čekejte zdržení na jižní spojice směr Smíchova, to od Vídeňské k Barandovskému mostu. Ucpávají se příjezdy do centra po magistrále, a to v Legerově ulici. Tam ta kolona je od Nuselského mostu na 10 minut. A také ve Vlzenově asi čtvrt hodiny naberete obousměrně mezi muzeem a mezi ostrovem Štvanice. A ještě příjezdy k Vypichu, křižovatce Vypich, a to v Bělohorské z centra je to na 15 minut, a 15 minut se zdržíte i v Kukulově od Plzeňské právě na Vypich. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po páté odpolední. Madonna a Sabrina Carpenter. The Weeknd. A třeba Martin Garrix a Dean Lewis. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezké odpoledne.

0: Máme čtvrt na šest, než se opět podíváme na to, jak to vypadá v pražské dopravě, tak připomínám hlasování na Facebooku Rádia Praha, kde pravidelně hlasujete o tom, co budeme hrát v pořadu Vinyl. Je to vaše jediná šance ovlivnit naše hudební speciály, vlastně jenom v tomto pondělním případě u Vinylu. Takže rozhodujete o tom, jestli si budeme v pondělí 25. května večer hrát R.E.M. a jejich osmé album z roku 1992 Automatic for the People, kde jsou věci jako Drive, Night Swimming nebo Everybody Hurts, asi nejslavnější věc tohoto alba. No a nebo si dáme vlastně ze stejné doby, ta deska vyšla v prosinci 91, album Dangerous Michaela Jacksona. A tam jsou zase věci jako Black or White, Held the World, Remember the Time a další skvosty od krále popu. Takže R.E.M. nebo Michael Jackson, je to na vás. Hlasujte hlavně, projevte svůj názor na Facebooku Rádia Praha. Času máte ještě poměrně hodně až do pondělní 12. hodiny. No a pojďme se opět podívat na dopravu, jak jsem slíbil, informace má pro nás Lukáš Miller.
1: Je to tak, hezké odpoledne, tak

0: Praze stále je silný odpolední provoz a nehody, ta jedna z nich překáží na jižní spojice směrem z Barrandovského na Černý most za Spořilovskou, tam řeší nehodu dvou aut v levém pruhu, kolona od magistrály asi na 15 minut. Nová komplikace je stále také v tunelu Blanka směr Troja, před vjezdem do Povltavské ulice stojí nepojízdné auto, je v levém pruhu, na místě už je hlídka policie, ale průjezd tunely musí regulovat, kolony jsou kvůli tomu třeba v Radlické z Jinonic, také v Plzeňské na Smíchově od Klamovky nebo v Patočkově na Břevnově a plní se i Povltavská v Troji. Kolony jsou pak na obvyklých místech, třeba na jižní spojice 10 minut naberete směr Smíchov od sjezdu na Pankrác k Barrandovskému mostu. Ucpává se i magistrála Vilzenova ulice po pojíždí v úseku mezi Muzeem a Štvanicí obousměrně, to na 15 minut, 10 minut pak naberete také na Nuselském mostě do centra. A ucpává se i Pražský okruh, kolony jsou obousměrně před sjezdem na Ořech, a to od plzeňské D5 asi na půl hodiny a 20 minut naberete v koloně, také od Lochkovského tunelu ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Je čas na krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Maximální cena benzínu od zítřka vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Odbavte se, to je název kampaně, kterou před hlavní sezónou spustilo letiště Praha. Radí v ní cestujícím, jak letištěm projít bez komplikací. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli okolním stavbám a taky na odlišná pravidla v terminálech. Letiště Praha o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli ruce sochy prezidenta Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduly, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle mluvčího Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci. Ukrajina pokračuje v útocích na ruská ropná zařízení. Drony opět zasáhly rafinérii v Syzrani v Samarské oblasti Ruské federace, 700 kilometrů od ukrajinské hranice. Podle tamních úřadů zahynuli dva lidé, 38letá manželka a 20letý syn účastníka války proti Ukrajině. Několik dalších lidí utrpělo zranění. Fotbalová reprezentace oznámila nominaci na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Jsou v ní i Tomáš Chorý a David Drouděra, tedy hráči, kteří byli vyloučeni z kabiny Slávie po nesportovním chování v derby se Spartou. Finální nominaci na šampionát trenér Koubek oznámí po přípravném utkání na Letné s Kosovem 31. května. V Praze bude večer a v noci skoro jasno nebo jasno s nejnižšími teplotami kolem 9 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a naměříme až mezi 24 a 26 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále dopravu komplikuje odpolední špička. Nehoda překáží na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most, kousek za Spořilovskou ulicí. Tam dořešují nehodu dvou aut v levém pruhu. V koloně se kvůli tomu jede od magistrály asi 15 minut. Lepší situace je v tunelu Blanka směr Troja. Před vjezdem do Povltavské ulice stálo nepojízdné vozidlo, už je ale mimo jízdní pruhy. Stále ale probíhá regulace tunelu Blanka, takže kolony zůstávají v Radlické, tam se stojí Zinonic, hodně plná třeba i Plzeňská ulice od Kavalírky nebo také Patočkova, ta stojí na Břevnově, ucpává se třeba i Povltavská ulice před vjezdem do tunelu. Kolony pak čekejte třeba i na jižní spojice směr Barandovský most, a to právě před mostem od sjezdu do Vídeňské, to znamená od sjezdu na Krč, je to asi na 10 minut. Ucpaná je Vlzenová, 15 minut tam naberete od Florence k muzeu, a kolony jsou také na Pražském okruhu, a to obou směrně před sjezdem na Ořech, od plzeňské D5 je to asi na půl hodiny. Od Lochkovského tunelu k Ořechu čekejte 15 minut navíc v koloně. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: A my se už za chvilku vypravíme na prohlídku VIP části Kongresového centra v Praze. Přímo do míst, kde před nedávnem natáčel slavný Arnold Schwarzenegger. I tato místa budete moci navštívit v rámci festivalu Open House Praha, takže za pár okamžiků řekneme podrobnosti.

0: Společně Pet Shop Boys a Dusty Springfield na Rádiu Praha. Jsou tady zprávy na 18. hodinu a ve vysílání je opět kolega Mirek Kasan. Mirku, příjemný podvečer.
1: Hezký podvečer přeji. Američan hospitalizovaný na Bulovce je dále bez příznaků eboly. Policie hledá svědky nehody, při které se dnes v Praze 2 srazilo auto s motorkou. Stavba nové tramvajové trati na Pražský Jarov začne nejpozději v září. A zítra bude většinou slunečno s teplotami do 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci, potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. Letadlo z Ugandy s pacientem přistálo v Praze v noci na dnešek. Muž teď bude v izolaci.

0: izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
1: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
0: Policie hledá svědky nehody, při které se dnes předpolednem v Praze 2 srazil osobní vůz Škoda Kamiq s motocyklem Honda. Motorkář utrpěl vážné zranění. Policisté potřebují vzhledem k závažnosti nehody získat svědectví co nejrychleji, informoval o tom jejich mluvčí Jan Daněk. Nehoda se stala kolem 11:45 křižovatce ulic Sokolská a Boženy Němcové před Nuselským mostem ve směru z centra. Kromě svědků by policistům pomohly i kamerové záznamy, které nehodu zachytily. Lidé mají volat na linku 158. Nejpozději v září začne pražský dopravní podnik se stavbou nové tramvajové trati Olšanská-Habrová. Ve veřejné soutěži vybral sdružení 3 firem, které práce provedou za necelých 600 milionů korun. Trať na Jarov bude mít 6 zastávek, hotová má být příští rok, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
2: Převážnou část téměř 2 kilometry dlouhé tramvajové tratě Olšanská-Habrová DPP vybuduje ve stopě nepoužívané místní železniční dráhy Praha-Žižkov-Praha-Malešice a v oblasti bývalého nákladového nádraží Žižkov. Jehož přestavbou vzniká nová čtvrť.
0: Anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Podle ředitele Petra Moora to zavinila chyba počítačového systému. V éteru tak omylem zazněl vstup, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený pro případ úmrtí panovníka. Zaměstnanci rádia Caroline se následně omluvili posluchačům ve vysílání i na sociálních sítích za způsobené nepříjemnosti. Hokejisté Kanady hrají na světovém šampionátu s Norskem. Stav po druhé třetině je nerozhodný 3-3. Finové vedou v souběžně hraném utkání nad Lotyšskem 4-1. Večer se střetnou Dánové se Slováky a týmy Švýcarska a Velké Británie. Tenistka Marie Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Ann Leeovou dnes v generálce na Grand Slamové Roland Garros prohrála 3-6 a 5-7. Utkání ztratila za hodinu a 45 minut. Večer a v noci bude v Praze skoro jasno nebo jasno s nejnižšími teplotami mezi 10 a 8 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů. Vát bude jen slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jaká je situace v pražské dopravě, nám popíše Lukáš Miller.
5: Hezký podvečer, tak v Praze je odpolední špička, komplikace nově v Liberecké ulici. Na začátku Liberecké ulice směrem do Letňan, kousek za Bulovkou, stojí v levém pruhu nepojízdné osobní auto a ta kolona se kvůli tomu táhne už de facto z Argentinské ulice z Holešovic, je to celkově asi na 15 minut. Probíhá stále regulace tunelu Blanka, hlavně směrem na Troju, teďka hodně ucpaná je teď Dobřížská ulice, de facto od Barandovského mostu až do tunelu Brázovka, je to asi na 20 minut. Kolony na příjezdech k tunelům jsou pak třeba také v Patočkově na Břevnově a nebo i v Radlické ulici směr tunely. Kolony jsou pak také třeba ve Velzenově ulici od Bulhara k muzeu, to je na 10 minut. 10 minut se zdržíte i na Nuselském mostě do Legerovy a plní se stále i Ječná ulice, teď konkrétně od Tančícího domu až na IP Pavlova, 1/4 hodiny navíc. A na Pražském okruhu velká kolona směrem z letiště k dálnici D1, kolona začíná u sjezdu na plzeňskou D5, pokračuje k Ořechu, čekejte 25 minut navíc. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: Praze nepojede o víkendu metro.
10: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
11: Pražský update.
4: V dnešním pražském updateu vás pozveme na jednu z filmových novinek do kina. Další pozvánka bude na festival Pěstuj město, který se uskuteční v Holešovické tržnici. Mateřská škola Aloise Klára se v září přestěhuje do nové budovy v Vídeňské ulici. Otevře 4 třídy pro děti s různým typem postižení. Podrobnosti přidáme už za chvíli. No a jako vždy, tady bude Perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
3: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: Pražský update. Mateřská škola Aloise Klára má novou budovu ve Vídeňské ulici v Praze 4. Od září v ní budou fungovat 4 třídy, později mají ještě 2 přibýt. Celková kapacita školky bude 80 míst. Chodit tam budou děti s vadami řeči a zraku nebo s autismem.
1: Budeme třeba tady klidně hnedka do toho prvního oddělení. Oddělení Sluníček.
2: Novou budovou mateřské školy Aloise Klára mě provádí zástupce ředitelky Dalimil Vrtal.
1: Vcházíme tady do šatny a posouváme se do herny se vstupem na zahradu. Každý to oddělení má vlastní výběh se zahradním domkem.
2: Děti venku budou moct využívat třeba skluzavky, houpačky nebo pískoviště. Uvnitř budova zatím vybavená není. Do podzimu podle ředitelky Věry Kovážíkové přibudou různé pomůcky speciálně přizpůsobené konkrétním potřebám dětí.
3: Jsou to třeba nějaké zvukové hračky nebo jsou to prostředky softwarového charakteru třeba na interaktivních tabulích nebo na počítačích, notebookích.
2: Školka má mít v budoucnu 6 tříd. Letos v září ale otevře zatím jen 4. Jedním z hlavních důvodů je to, že vedení nemůže sehnat dostatek učitelů a vychovatelů.
3: Bohužel teda zůstávají kolegyně, které jsou v předuchodovém věku, mladých absolventů mnoho nepřichází.
2: Vysvětluje ředitelka Kováříková. Podle pražského radního pro oblast školství Antonína Klecandy z hnutí STAN kvalifikovaní učitelé chybí po celém hlavním městě.
4: Je to jak na běžných základních a středních školách, tak na těch speciálních. A ti lidé by v ideálu měli mít vystudovanou tu speciální pedagogiku a těch speciálních pedagogů je v Praze strašně málo.
2: Jedním z důvodů je podle Klecandy nedostatek míst pro dané obory na vysokých školách. Magistrát za stavbu nové školky zaplatil 110 milionů korun. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
5: A teď pražská doprava, Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, tak v Praze už ten provoz začíná lehce polevovat. Lepší situace třeba v Liberecké ulici za Bulovkou, překáželo směrem z centra nepojízdné auto v levém pruhu, už je ale odtaženo a kolona z Argentinské z Holešovice dává do pohybu, zdržení teď asi 15 minut. Kolony pak stále čekejte třeba kvůli regulaci tunelu Blanka. V Dobřížské ulici ta fronta začíná u Barandovského mostu a pokračuje až do tunelu Mrázovka, je to asi na 20 minut. 15 minut naberete i v Radlické od motoru letu do tunelu Blanka. Plní se třeba i Duškova ulice na Smíchově nebo také Patočkova na Břevnově směr tunely. Zdržení vždy okolo 15 minut. Plní se i Vilzonova ulice, a to od Bulhara k muzeu, to je na 10 minut, stejně tak 10 minut se stojí Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova, anebo také na Nuselském mostě směr centrum, zdržení rovněž asi 10 minut. Komplikace jsou na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové, v nájezdu na Pražský okruh a Černý most je nehoda, kolona ze druhého kilometru na 15 minut. A na pražském okruhu velké zdržení z letiště na D1 od plzeňské D5 k Ořechu, čekejte 25 minut navíc. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Topíte se v reklamách.

0: co dnes hýbalo Prahou. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Komunita, kompost, zahrada. Slova, která vysvětlují zkratku KOKOZA. Společensky prospěšný podnik už 14 let podporuje pěstování ve městě a také učí lidi i firmy, jak zpracovávat organický materiál, aby se nedostal na skládky, ale proměnil se v černý poklad, tedy kompost. O tom všem bude zítřejší festival Pěstuj město.
2: Pěstění a vzdělávání v oblasti udržitelnosti KOKOZA propojuje s pomocí lidem, kteří se vinou zdravotních handicapů ocitají na okraji společnosti.
3: Teď se nacházíme v Holešovické tržnici v hale číslo 13, kde působí naše integrační dílna, která zaměstnává lidi se zkušeností s duševním onemocněním už od našich prvopočátků.
2: Uvádí zakladatelka KOKOZY Lucie Lankašová a představuje náplň činnosti integrační dílny.
3: Kluci kompletují vyvýšené záhony a kromě těch vyvýšených záhonů, které jsou z modřínu nebo z dubu, to vznikají také kompostovací toaletní budky.
4: Kompostovací toaleta máme v principu dvě možnosti, separační anebo průsakovou. Nicméně výsledkem je, že můžeme využít jak moč na hnojení, tak i vlastně tu pevnou složku, kterou jsme schopni zkompostovat. A vlastně zhruba po roce máme poměrně kvalitní materiál na hnojení třeba křovin nebo stromů. Není to asi úplně vhodný pro jedlou produkci.
2: Vysvětluje Petr Ondruš, který má na starost obchodní vztahy. Vedle kompostovacích toalet a finské výroby KOKOZA vytváří i svoje vlastní produkty, jako například žížalý čaj, což je výluh, který vzniká při vermikompostování. Jinou specialitou je bokashi směs.
3: To je směs pilin, kávové sedliny a otrub a potom dalších ingrediencí, která se přidává vlastně do bokashi kompostéru, což vlastně není kompostování jako takové, je to způsob fermentování bioodpadu.
2: Jak směsi a kompostéry nejlépe využijete, jak funguje propojení komunit, kompostování a dalších činností s půdou spojených, přiblíží celodenní festival Pěstuj město.
3: Pozveme návštěvníky k tomu, aby s námi ponořili ruce do hlíny a podívali se, jak můžou sami začít pěstovat a kompostovat u sebe. I v obýváku můžou velmi kompostovat, takže tam budeme mít třeba vormáka, který lidem ukáže, jak je to jednoduché pořídit si vermikomposter a tisíc šel k tomu.
2: Právě kompostování a městské pěstování mohou výrazně přispět k udržitelnějšímu fungování měst i k lepší kvalitě života jejich obyvatel. Festival můžete navštívit v pátek 22. května v Holešovické tržnici. Václav Miller, Český rozhlas.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už je připraven přehled pražských informací za dnešní den a dohromady tento přehled dal Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Praha letos vyčlenila bezmála 475 milionů korun na účelové dotace pro městské části. Peníze poputují hlavně do školství, zdravotnictví, bydlení a na úpravy chodníků a silnic. Radnice peníze použijí například na výstavbu léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 nebo stavbu učitelských bytů v Praze 13. Vůbec nejvyšší dotace 100 milionů korun půjde na stavbu domu s pečovatelskou službou v Řepích a rozšíření základních škol v Praze 4. Pražská teplárenská, která dodává teplo zhruba čtvrt milionu pražských domácností, dnes přerušila vytápění. Informovala o tom na svém webu. S ohledem na předpověď počasí tím pravděpodobně ukončila tuto topnou sezónu. Senioři v Praze 14 můžou nově využívat speciální taxislužbu. Za zvýhodněnou cenu 50 korun je odveze třeba k lékaři na nákup a na kulturní akce. Musí si ale nejprve na radnici vyzvednout registrační kartu Senior Taxi. Každý oprávněný senior může využít až 50 jízd ročně, uvedla to mluvčí Prahy 14 Veronika Berná. Praha 1 nechala opravit 4 historické ruční pumpy na vodu za více než 166 tisíc korun. Jde o vodní prvky v Křemencově a Pštrosově ulici a na Betlémském i Velkopřevorském náměstí. Městská část zachovala jejich původní vzhled. Voda z těchto ručních pump je užitková. Na to, že ji lidé nemají pít, upozorňují piktogramy. Dopravce American Airlines dnes zahájil provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo mělo odstartovat ze Spojených států zhruba před půl hodinou a v Praze přistane zítra ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než šestileté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Vedle linky do New Yorku jde o druhé přímé spojení Prahy se Spojenými státy. V Praze bude zítra jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno, nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až 26 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už pražská doprava a Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze ta doprava postupně polevuje, průjezd ale stále je regulován tunely Blanka, takže kolony jsou v Dobřížské od Barrandovského mostu, teď asi na 10 minut, kolony jsou i v Radlické, také v Patočkově na Břevnově, tam je to také asi na 10 až 15 minut. Zdržení je na příjezdech do centra Prahy po magistrále, a to ve Vlzenově k muzeu od Bulhara, je to zhruba 10 minut navíc, a také na Duselském mostě na příjezdu do Legerovy, také čekejte v koloně asi 10 minut. Stále se plní Věčná ulice, ta popojíždí od tančícího domu přes Karlovo náměstí nahoru na IP Pavlova. Ucpává se Pražský okruh, a to směrem z letiště k dálnici D1, a to od plzeňské D5 až ke sjezdu na Ořech, je to na 25 minut. A komplikace jsou na příjezdu do Prahy po dálnici D11 z Hradce Králové. Před nájezdem na Pražský okruh řeší nehodu dodávky s osobním autem. Kolona ze druhého kilometru je na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dejte si viny.
4: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Rádiu Praha.
2: Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Máme 21. května a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. Jméno z řečtiny znamená jedinečná. Z latiny rádkyně a z fénického jazyka dokonce bohyně. A s vámi je Petr Jungmann. První horská železniční dráha v Evropě svezla první pasažéry v roce 1871, to je 155 let. Ve Švýcarsku nad Lucernským jezerem z Vicnau na vrchol hory Rigi se rozjela díky vynálezu konstruktéra Niklause Riggenbacha. Systém ozubnice dodnes nese jeho jméno. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80 slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.
4: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Mrazivá duchařina, tak by se dal shrnout americký horor Pasažér. Pozvánku do kina má Štěpánka Duchková.
1: Hlavní hrdinové snímku jsou dva mladí lidé, kteří očekávají narození potomka. Předtím, než budou tři, ale chtějí zažít ještě pořádné dobrodružství. Půjčí si obytnou dodávku a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Jenže pak se najednou všechno pokazí.
2: I saw these on the car last night. Three scratches just like that.
3: You didn't stop, did you?
1: Cestou se stanou svědky tragické dopravní nehody. Jejich dobrodružná jízda napříč krajinou se rázem mění v noční můru. Na první pohled běžná, i když děsivá událost, se stává katalyzátorem něčeho mnohem temnějšího. Řidič havarovaného vozu je sice po smrti, ale to, co po něm zůstalo, se odmítá vzdát své přítomnosti v našem světě. Lidná jízda se mění v zoufalý boj o přežití, když dvojici začne pronásledovat démonický stalker. Tento neúprostný stín se zdá být neodvratný a následuje je na každém kilometru jejich cesty, bez ohledu na to, jak rychle se snaží uniknout. Netradičními z hororu a road movie Pasažér natočil zkušený hororový režisér André Evredal. Má za sebou filmy jako Noční můry z temnot nebo Lovec trolů. O snímku Pasažér prohlásil, že ho ve své dosavadní kariéře vnímá jako ten nejděsivější a slibuje, že budeme v kině nadskakovat leknutím.
4: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A jak to vypadá v dopravě, řekne Lukáš Miller.
5: Hezký večer, tak v Praze největší zdržení teď čekejte na příjezdech do centra po magistrále, a to ve Vilzenově od Bulhara k muzeu, je to asi na 10 minut, a také na Nuselském mostě, na příjezdu do Legerovy od kongresového centra, také čekejte 10 minut navíc. A plná je stále i Ječná ulice, tam je kolona z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova, také počítejte se zdržením do 10 minut. Ucpává se Pražský okruh směrem z letiště k dálnici D1 a to zdržení je tam od plzeňské D5 k Ořechu asi 15 minut, zkracuje se. A komplikace jsou na příjezdu do Prahy po dálnici D11 z Hradce Králové před nájezdem na Pražský okruh na Černém mostě, řeší nehodu dodávky s osobním autem, zdržení se zkrátilo a teď se projíždí de facto plynule. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Praha žije.
7: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
8: Praha žije.
4: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
8: Praha žije.
9: Simple Minds. Life in the City of Angels.
8: Simple Minds.
9: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds.
8: Simple Minds.
9: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
8: Na Praze.
6: Praha žije.

0: A teď ještě před 19. hodinou k počasí, tak oteplování k víkendu se potvrzuje, v noci zítra bude jasno až polojasno, noční teploty 10 až 8 stupňů Celsia a zítřejší denní už budou atakovat letní hodnoty. Budou se pohybovat mezi 24 až 26 stupni.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
2: Pražský update.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak to byly Bloodhound Gang na rádiu Praha. Je přesně 19 hodin, čas na další zpravodajskou relaci, kterou připravil Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Lékaři na pražské Bulovce pozorují amerického pacienta s ebolou, zatím je bez příznaků. V Brandejsově dvoře v pražském Suchdole má vzniknout nové gymnázium. Praha 8 připomene zítra a v sobotu operaci Antropoid, včetně rekonstrukce atentátu na Heydricha.

0: a k vidění bude i jeho Mercedes. A zítra bude většinou slunečno a naměříme až 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci. Americký občan je od noci na dnešek umístěný v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka a bude tam minimálně 3 týdny, během kterých se může ebola projevit.
2: Specializovaná vyšetření a testy přijdou na řadu, pokud se u pacienta projeví příznaky nemoci, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
3: V tuto chvíli skutečně je bezpříznakový, tudíž na něj pohlížíme jako na zdravého, ale musí být hospitalizován v té speciální izolační místnosti.
2: Jde o takzvaný biobox, hermeticky uzavřenou místnost s okny, lůžkem a přístroji pro intenzivní péči, řekla před časem primářka kliniky infekčních nemocí nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
4: Můžeme mít poskytnout komplexní péče, to znamená očišťovat metody, dialýza a tak dále a tak dále.
2: Lékaři a sestry dovnitř můžou jen v nezbytných případech v ochranných přetlakových oblecích. Pacient může mít u sebe pouze minimum osobních věcí, například mobilní telefon nebo knihy. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Nové 4leté gymnázium pro víc než 400 studentů má vzniknout v Brandejsově dvoře v pražském Suchdole. Schválili to radní hlavního města. O záměru budou hlasovat ještě zastupitelé. Rekonstrukce celého historického areálu bude stát přes 1 miliardu korun. Pokračuje pražský radní pro školství Antonín Klecanda z Hnutí STAN.
5: Ten tisk se připravoval poměrně dlouho, aby byl v souladu i s městskou policií, která v tom samém objektu má koně. Dlouho se jednalo i s památkáři, aby ta studie, která je připravená, byla ve veškeré shodě.
0: V Praze 8 se bude zítra a v sobotu konat historická a vzdělávací akce Antropoid a odboj. Společně ji pořádají Praha 8, Kulturní dům Ládví a pivovar Kobolis. Chtějí tak připomenout československý odboj za druhé světové války nebo tragické osudy obcí zničených nacistickým režimem. Program nabídne například veřejnou rekonstrukci atentátu na Reinharda Heydricha, výstavu dobových předmětů, filmové projekce, představení nových knih nebo tematické diskuze. V sobotu bude před Kulturním domem Ládví k vidění historický vůz Mercedes, který podle organizátorů patřil Heydrichovi, a replika britského stíhacího letounu Spitfire. Třídenní rusko-běloruská jaderná cvičení končí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci na dnešek ruská armáda převezla do Běloruska jadernou munici.
6: Ruské ministerstvo obrany na sociálních sítích zveřejnilo video, ve kterém armádní vozidla vyjíždějí z garáží, projíždějí lesem a za tmy i denního světla vojáci vykládají z nákladňáku rakety se zakrytými hlavicemi. Munice pro raketové systémy Iskander má být po cvičeních uložena v polních skladech. Ukrajinské ministerstvo zahraničí označilo rozmístění taktických jaderných zbraní v Bělorusku za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnostní architektuře a vyzvalo západní partnery k tvrdé reakci. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Hokejisté Finska v utkání skupiny A světového šampionátu ve Švýcarsku rozdrtili tým Lotyšska 7-1. Finové tak vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Duel skupiny B mezi Kanadou a Norskem skončil v základní hrací době nerozhodně 5-5. Kanaďané ještě v 59. minutě prohrávali. Vyrovnat se jim podařilo při hře bez brankáře a o zisku 2 bodů rozhodli hned v první minutě prodloužení. Norové berou nečekaný bod. Večer a v noci bude v Praze skoro jasno nebo jasno s nejnižšími teplotami mezi 10 a 8 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů a vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A informace z dopravy má Lukáš Miller.
8: Hezký večer, tak v Praze už ten provoz výrazně zklidnil, asi 5 minut teď naberete na magistrále ve Vlzonově od Bulhara k muzeu nebo také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Kolona asi na 5 minut je i Věčné ulici od Štěpánské na IP Pavlova a silný provoz čekejte na dálnici D5, příjezd do Prahy z Plzně, pomalej se jede od Rudné z 5. kilometru až na pražský okruh Ořechů, zdržení 10 minut celkově. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: to je hudební menu po 19. hodině. Ray Dalton, Adele, a bude tady Luis Capaldi. Tak tolik muzice, no a co má společného kapela Gufrau a organizace Člověk v tísni, tak to se dozvíte z naší další reportáže už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Tak tolik je německý zpěvák Saša, který byl populární hlavně v 90. Ne každý úspěšný hudebník se vidí v bohaté vile, v autě nebo na pláži s drinkem. I mladí umělci si často uvědomují, že v jejich okolí jsou vrstevníci, kteří neměli takové štěstí. Hudební skupina Gufrau se proto rozhodla navázat spolupráci s Člověkem v tísni a podpořit nízkoprahové kluby.
1: Nevždycky blázen. Vyprodané koncerty, silná fanouškovská základna a hudba, která míchá syrovost s generační výpovědí. Repová kapela Gufrau má miliony přehrání na streamovacích platformách, a to hlavně díky mladším posluchačům. Právě části své generace, která podle hudebníků nedostala do života stejné možnosti nebo zázemí, chtějí teď pomoc. Ve spolupráci s jednou českou firmou pořádají sbírku a celý její výtěžek půjde na podporu nízkoprahových center.
2: A na zemi místo letnicí hořící hrozny.
3: Prostě jsme jako 20-letý týpci, který vydali jedno album, který chytlo jakoby mainstreamovou vlnu, tak nějak, a snažíme se z toho nezbázit a snažíme se dělat kroky správně.
1: Komentuje Viktor Kal, který se skupinou Gufrau úzce spolupracuje.
3: Snažíme se na ty věci koukat tak, jak bychom se na ně dívali, když nám bylo 18 a měli jsme prostě přesvědčení, že náš život se nachází v alternativních kavárnách a pohrdali jsme těma věcma, ale víme, že když nějaká takováhle příležitost přijde, my můžeme pomoct někomu jinému než sobě, takže ji vezmeme.
1: Nízkoprahové kluby jsou místa, kam můžou děti a dospívající přijít po škole, trávit čas bezpečně a najít i někoho, kdo jim pomůže, když to doma nefunguje.
4: Dal bych si černou pásku na oči.
1: Podle výkonného ředitele Člověka v tísni Šimona Pánka mají podobná volnočasová místa pro mladistvé zásadní význam.
5: Gufrau chtěli nějakou přidanou hodnotu a domluvili se s našima kolegama a kolegyněma na tom, že by mohli podpořit právě nízkoprahové kluby pro děti třeba z méně funkčních rodin, ze sociálně vyloučených lokalit a míst, nebo prostě děti, kteří hledají místo, kde jim někdo podá pomocnou ruku, podpoří je, pomůže jim.
6: Mám jasný cíl, který začíná být čím dál tím mým klíňa.
1: Nezisková organizace Člověk v tísni v Česku zřizuje celkem 8 nízkoprahových klubů, například v Bílině, Liberci nebo v Karlovarském kraji. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Praha žije hudbou.
8: Čtyři novinky změnily podobu nejlepší desítky na

0: nesmrtelní Rolling Stones mají šestku. A nejlepší novinka je božská juniorka. Charlotte Gott, In Too Deep, nová pětka na Praze. A tři nejlepší. Dracula, Tame Impala a Jenny mají bronz. Na druhé místo vylétli BB Rexa, Faithless, New Religion. A druhou jedničku v řadě má Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nechat tak nebo jinak.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další kolo zase v neděli večer.
2: Praha.rozhlas.cz.

Takhle byla Santánovská skvělá kytara. Mám pro vás pozvánku k nám do Karlína, do Hybešovy 10 na nadcházející víkend. Už o tom minulém víkendu jsme měli den otevřených dveří v sobotu 16. května, ale teď se připojujeme ještě k festivalu Open House Praha, ostatně jako každý rok, takže následující víkend i sobotu, i neděli to můžete využít. Oba dva dny tady budeme mít opět den otevřených dveří, takže můžete vstoupit do prostor, kam se normálně nedostanete samozřejmě, to znamená jsem přímo ke mně na vysílací pracoviště, to znamená Rádio Praha, anebo vedle u kolegů se můžete také podívat na vysílací studio Českého rozhlasu Střední Čechy. A to není všechno, samozřejmě další prostory vám budou také přístupné. Nad námi je legendární nahrávací studio A, velké opulentní studio, kde se třeba v 60. i částečně 70. letech nahrávala všechna muzika tehdejších interpretů jako Karla Gotta, Heleny Vondráčkové a dalších. Takže Ačko vám bude k dispozici a dokonce i činohodní studio B zpřístupníme, plus naši revitalizovanou zahradu tady u nás v pražském Karlíně u Kajzlových sadů. Je to moc hezké a příjemné tady teďka, takže zveme vás srdečně na tento víkend, co nás čeká 23. a 24. května v rámci Open House Praha.

0: To byly opět 90. Unique 2 a Break My Stride. Teď už pražské tipy a Jirka Štefl.
1: Spartafest, tak se jmenuje první ročník festivalu, který spojí sportovní aktivity s hudbou pod širým nebem. Na Letné se můžete těšit na spartianské fotbalové hvězdy, prohodíte s nimi pár vět a dokonce si můžete zahrát i fotbalové miniturnaje. K tomu všemu tam zahrají činasky Tomáš Klus, Šimon Op nebo Rohony. Na Spartafest se vydejte v pátek a v sobotu. Ve stejné dny si můžete užít i open air koncert skupiny Tři sestry. Ten bude v Ledárnách Braník. Oslavit tam můžete 41 let na scéně téhle hudební legendy. A festival Pěstuj město promění Holešovickou tržnici v živé místo plné pěstování, kompostování a sousedského setkávání. Vyzkoušíte si tam, jak může fungovat město, které vrací bioodpad zpět do půdy a dává prostor zeleni i komunitě. V pátek se tam dozvíte, jak začít pěstovat i bez zahrady a jak jednoduše kompostovat v bytě. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže sobota 23. května Konečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Tak to byly Imagine Dragons na rádiu Praha. Teď už zprávy na 20. hodinu. Ve studiu je kolega Mirek Kasan. Mirku, stále příjemný večer.
1: Hezký večer, Petře, i všem, kteří nás poslouchají. Policie hledá svědky nehody, při které se dnes v Praze 2 srazilo auto s motorkou. Ředitel Pražské ústřední vojenské nemocnice Masopust končí ve funkci, požádal o převelení na jiné místo. Česko se podle prezidenta Pavla nesnaží zhoršovat vztahy s Čínou, řekl to na pražské bezpečnostní konferenci Globsec. A zítra bude většinou slunečno s teplotami do 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie hledá svědky nehody, při které se dnes předpolednem v Praze 2 srazil osobní vůz Škoda Kamiq s motocyklem Honda. Motorkář utrpěl vážné zranění. Policisté potřebují vzhledem k závažnosti nehody získat svědectví co nejrychleji, informoval o tom jejich mluvčí Jan Daněk. Nehoda se stala kolem 11:45 křižovatce ulic Sokolská a Boženy Němcové před Nuselským mostem ve směru z centra. Kromě svědků by policistům pomohly i kamerové záznamy, které nehodu zachytili. Lidé mají volat na linku 158. Ředitel Pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Václav Masopust požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD o převelení na jiné služební místo a šéf rezortu mu vyhověl. Ústřední vojenskou nemocnici zřizuje ministerstvo obrany, ředitele proto jmenuje i odvolává právě ministr. Kde bude Václav Masopust nově působit, zatím není jisté. Českému rozhlasu to řekla mluvčí Střešovické nemocnice Andrea Štorchova.
3: Ohledem na odbornou specializaci bude plukovník doktor Masopust v nadcházejícím období převelen na jiné služební místo, kde chce i nadále působit ve prospěch armády České republiky,

0: zejména v oblasti své lékařské specializace, kterou plánuje dále rozvíjet.
1: Ministerstvo uvedlo, že teď na pozici šéfa ústřední vojenské nemocnice vypíše výběrové řízení. V minulém týdnu v ní zasahovala policie, v kauze falešných posudků pak obvinila 10 lidí. Dva z nich pro nemocnici pracovali. Prezident Petr Pavel nevidí ze strany české vlády žádnou snahu o zhoršení vztahů s Čínou. Řekl to na bezpečnostní konferenci Globsec, která dnes začala v Praze. Prezident reagoval na vyjádření čínské diplomacie, že je Peking ochotný co nejdříve vrátit česko-čínské vztahy na cestu zdravého a stabilního rozvoje. Česku jako suverénní zemi by podle Petra Pavla nikdo neměl diktovat, s kým smí a nesmí spolupracovat.
2: To, jestli Čína vnímá negativně ať už spolupráci s Tajvanem nebo například soukromou návštěvu Dalajlámy, to je víceméně pro ně ke zvážení. Z našeho pohledu nedošlo k žádnému porušení politiky jedné Číny. Česká republika ji plně respektuje na všech úrovních.
1: Peking v minulosti často kritizoval Česko kvůli údajnému porušování principu jedné Číny, mimo jiné v souvislosti s návštěvami českých politiků na Tajvanu. Ten Peking považuje za svou provincii. Francouzská vláda ohlásila novou pomoc ve výši 17 miliard korun profesím, které se nejvíce potýkají s vysokými cenami pohonných hmot. Peníze jsou určené hlavně rybářům, zemědělcům a dopravcům. Vláda zároveň schválila takzvaný ekologický bonus taxikářům. Premiér Sebastian Lecornu připustil, že kabinet bude muset tuhle finanční pomoc vykompenzovat a najít úspory jinde. Francie patří mezi unijní státy s nejvyšším deficitem veřejných financí. Hokejisté Finska porazili na světovém šampionátu v Curychu Lotyšsko 7-1 a po 4 odehraných zápasech mají na kontě maximální počet 12 bodů. Kanada ve Friburgu přišla překvapivě o první bod na turnaji v utkání s Norskem, které vyhrála až v prodloužení 6-5. Večer a v noci bude v Praze skoro jasno nebo jasno s nejnižšími teplotami mezi 10 a 8 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až 26 stupňům a povane jen slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Tak v Praze už po 20. hodině nemáme evidován žádný větší dopravní problém, tak se podíváme za Prahu na D5, konkrétně na plzeňskou dálnici. 16. kilometr směrem do Prahy je tam ve stoupacím pruhu odstavené osobní vozidlo na blikačkách, tak opatrně v těchto místech, šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Po 20. hodině tady bude Ava Max. Skupina Tata Boys. A třeba Bastille. A já jsem Petr Zejček a přeji vám příjemný čtvrteční večer.

0: Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Tak chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují.
1: Tuto studňu sme tu objavili a je to uchvatné, je to studňa s najväčšou pravdepodobnosťou z kultúry nálevkovitých pohárov.
2: Takhle Matúš Barbuščák z Královéhradecké univerzity popsal jeden z nálezů na budoucí dálnici D35. Archeologové tehdy ještě netušili, že o pár kilometrů dál objeví rozsáhlé keltské sídliště, které podle archeologa Tomáše Mangela z Univerzity Hradec Králové nemělo v Česku obdoby.
3: Z toho charakteru těch nálezů je zjevné, že to je lokalita, která je nadstandardní pro svoji dobu. Tady máme sídliště, které dosahuje plochy až 25 hektarů.
2: Právě podobné objevy podle archeologů ohrožuje novela stavebního zákona. Ta počítá s maximálně 6měsíčním terénním výzkumem. Přitom právě u velkých staveb a mimořádných nálezů mohou práce trvat déle, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jan Mařík.
4: To je přesně ten moment, kdy od zahájení výzkumu k objevu té lokality došlo až po 9 měsících. To všechno by nám určitě zmizelo při těch nových ustanoveních novely památkového zákona.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj ale argumentuje, že dlouhé průzkumy zdržují velké stavby od dálnic po nemocnice. Novela má proto nastavit jasnější termíny, říká mluvčí rezortu Veronika Lukášová.
5: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších. Novela stanovuje základní časový rámec pro tu část archeologického průzkumu, který se provádí v terénu na 6 měsíců a dohodou lze tuto dobu prodloužit.
2: Podle návrhu zákona ale půjde výzkum prodloužit jen se souhlasem vlastníka pozemku. Archeologové proto chtějí větší možnost reagovat na mimořádné nálezy nebo složité terénní podmínky, říká ředitel brněnské pobočky Archeologického ústavu Akademie věd Baláš Komorovci.
6: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany. My se domníváme, že je vhodné tam nastavit nějakou smluvní volnost, která umožňuje reagovat na ta zjištění, která vyplynou na povrch až během realizace těch výzkumů.
2: Změnit se má i financování výzkumů. Ministerstvo tvrdí, že změny zrychlí a zlevní stavby. Archeologové ale varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Český rozhlas.
7: Dejte si viny. Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

Tolik Aleša Kýs na Rádiu Praha. Teď už je opět pozvánka k našemu vysílání po 21. hodině, takže po zprávách po 9. večer uslyšíte jako vždy ve čtvrtek náš hudební speciál Praha žije. Jaký živák tentokrát, tak Petr Jungmann, náš hudební dramaturg, vybral vynikající formaci, kterou já mám opravdu hodně rád, ze Skotska pochází a říkají si už skoro půl století Simple Minds. A v čele této formace je zpěvák Jimmy Kerr, který vlastně je jediný ještě s kytaristou kapely Simple Minds, kteří jediní dva zůstali z toho původního složení kapely. Ta se proměnila za těch skoro 50 let několikrát a právě Jimmy Kerr a kytarista této kapely jsou vlastně jediní dva, kteří tam jsou od začátku, od roku 1978. Ta kapela byla samozřejmě nejpopulárnější v 80. letech, kde jejich popularita dosahovala takové velikosti, jako už tenkrát třeba YouTube byly populární a další podobné kapely, třeba Inexis. No a pak v 90. ještě tam doznívaly, dejme tomu, i ty hitparádové úspěchy a pak už tedy toho moc zásadního nevydali. Nicméně, jejich styl je specifický, v 80. se označoval něco jako New Wave, nová vlna, a já si myslím, že ta muzika pořád něco říká, pořád jsou tady zásadní věci z těch 80., které se do dneška hrají a na koncertech mají obrovské úspěchy. Takže nabídneme Simple Minds ve vynikající formě. Je to jejich koncert, který se jmenuje Live in the City of Angels, tak už podle názvu je jasné, že půjde o koncert znamenaný v LA, kde v roce 2018 probíhalo také jejich turné, takže z toho koncertu byl pořízen záznam a ten vám tady po 21. hodině nabídneme. Takže v té době oni slavili vlastně 40 let, za chvilku oslaví 50, tak z roku 2018 si dáme skotskou kapelu Simple Minds po 21. hodině tady u nás na Rádiu Praha.

0: Fanoušci Hvězdných válek se mohou těšit na pořádnou akční jízdu. Snímek Mandalorian a Grogu je první Star Wars film v kinech od roku 2019 a pozvánku má pro vás Štěpánka Duchková.
1: Příběh se odehrává po pádu Impéria. Nová republika se snaží stabilizovat galaxii a zároveň čelí zbytkům imperiálních válečníků. A na filmovém plátně se opět objeví osamělý lovec odměn, Din Djarin, neboli Mandalorian, a roztomilý zelený tvor Grogu, někdy přezdívaný Baby Yoda.
2: I can use some information.
3: Whoa, for this price I'll tell you whatever you want.
2: I'm looking for a hut.
3: Close for the night, thank you.
1: Nově vzniklá republika se snaží chránit vše, za co povstalci bojovali. Proto požádá o pomoc právě legendárního Dina a jeho mladého učedníka. Velkou pozornost fanoušků Star Wars si okamžitě získal fakt, že film víc než dřív ukazuje Dinovu tvář. Din už dávno není anonymní postavou v helmě a ve filmu se ukazují jeho emoce a vztah ke Groguovi. Zajímavostí je, že postava Grogu není jen digitální trik. Na jeho oživení se z velké části podílí propracovaná animatronická loutka, kterou ovládali loutkáři přímo na place. Mandaloriana hraje hollywoodská hvězda Pedro Pascal. Ve vedlejších rolích uvidíte mimo jiné Jeremy Allen Whitea, známého ze seriálu Medvěd, nebo Oscarovou Sigourney Weaver, hvězdu z sci-fi legendy Vetřelec.
2: What are you waiting for?
4: Praha žije filmy.
5: Praha žije filmy.
6: Somewhere in space.
4: Pražákům je hej na Rádio Praha.
5: Pražákům je hej.
4: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
5: Pražákům je hej.
4: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.
5: Praha.

0: Údržba tramvajové trati omezila až do rána provoz mezi Strossmayerovým náměstím a nábřežím Kapitána Jaroše. Benzín od zítřka opět zdraží, naftu naopak řidiči natankují levněji než dnes. Oběť dnešního napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. A zítřek bude většinou slunečný a naměříme až 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Mezi Strossmayerovým náměstím a nábřežím Kapitána Jaroše až ke Štefánikovu mostu nejezdí od dnešní 20. hodiny tramvaje. Výluku, která skončí před 4:45 ráno, si vyžádala údržba trati. Týká se jen uvedeného směru, tedy od Strossmayerova náměstí k Vltavě. Tramvaje budou úsek objíždět přes Vltavskou nebo Letenské náměstí. Stejná výluka je pak naplánována také na nadcházející víkend, a to od zítřejších 20 hodin až do nedělní půlnoci. Maximální cena benzínu od zítřka vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom Ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléře. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 koruny a 31 haléř za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie odpoledne zasahovala v Poděbradské ulici kvůli pobodání. Podezřelého útočníka na místě zadržela. Blízkou střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Pokračuje policejní mluvčí Janovská.
2: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky, samotné ohledání místa události bylo

0: ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
1: Podle médií student čtvrtého ročníku školy pobodal dívku, která studovala ve druhém ročníku, údajně za to, že se s ním rozešla. Některé evropské země chtějí potrestat izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Reagují tak na video, ve kterém krajně pravicový politik ponižuje propalestinské aktivisty. Itálie navrhuje zavést proti Ben-Gvirovi unijní sankce. Polsko mu chce zakázat vstup do země. Video izraelský ministr včera sám zveřejnil na sociálních sítích.
2: Video odsoudil i izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Ben-Gvir se na záběrech prochází kolem desítek aktivistů, které Izrael zadržel kvůli plavbě na humanitární flotile mířící do pásma Gazy. Jednu z aktivistek na videu maskovaní policisté sráží na kolena. Další lidé se spoutanýma rukama klečí na zemi. Politik stojí nad nimi, usmívá se a mává izraelskou vlajkou. Příspěvek okomentoval slovy: takhle vítáme podporovatele terorismu. Ben-Gvirovo chování označili za nepřijatelné například Německo, Francie, Británie nebo Španělsko. Někteří aktivisté si po propuštění kromě ponižování ze strany izraelských bezpečnostních složek stěžovali taky na fyzické násilí. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Fotbalista pražské Dukly Kevin Prince Mila dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 4 soutěžní utkání. Kamerunský útočník byl v sobotním utkání šance ligy v Teplicích vyloučen za to, že po vzájemném souboji trefil nohou do rozkroku domácího obránce Denise Halinského. Pražanům tak bude Mila chybět i v sobotním utkání proti Ostravě, ve kterém se mezi Duklou a Baníkem rozhodne o přímém sestupujícím z nejvyšší soutěže. Večera a v noci bude v Praze skoro jasno nebo jasno s nejnižšími teplotami mezi 10 a 8 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů. Vát bude jen slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Rádio Praha. Rádio Praha žije.
5: Čtvrteční večer na Praze je tady s dalším živákem a světově nejúspěšnějším skotským bandem 80. let, skupinou z Glasgow Simple Minds. Ti vznikli už v roce 1977 a jestliže za nejúspěšnější skladatelskou dvojici rockové scény jsou považováni Stoney Jagger s Richardsem, tak tou dvojkou byly dlouhá léta právě Jimmy Kerr a Charlie Burchill. Právě zpěvák se signifikantním hlasem a všestranně nadaný muzikant, hlavně výtečný kytarista, jsou Simple Minds. Právě oni dva jsou základní stavební jednotkou od začátku až do konce. Ostatní členové se měnili, oni dva tu byli pokaždé. Simple Minds se proslavili v 80. letech takovými klasikami jako Don't You Forget About Me, Alive and Kicking, Glittering Prize, ale i skvělými alby. Do dnešních dnů nahráli 21 studiových desek, vydali i 67 singlů a taky 12 živých alb. To první v roce 1987 pod titulem Live in the City of Light nahráli v Paříži. Na to zatím předposlední název trochu parafrázovali na Live in the City of Angels a vzniklo právě ve městě Andělů 24. října 2018. Obě živé desky dělí 31 let a taky samozřejmě spousta nových songů, která vznikla později v 90. letech i v novém tisíciletí. Během koncertu v Los Angeles byly Simple Minds už 41 let na scéně a právě dnešní liveka bude skutečně lahůdkovým a hlavně výtečně sestaveným a zahraným průřezem jejich kariérou. Ostatně mimořádné muzikantství a téměř dokonalý zpěv Simple Minds dobyly během celé existence. A my si je dáme ve dvou čtvrtečních večerech. Tak si to užijte na plný pecky Simple Minds Live in the City of Angels. První část na Praze. 107.1 FM ve městě a v DAB+ po celé republice.
4: Rádio Praha žije.

Yeah. Simple Minds, live in the City of Angels.

0: Thank you.
1: Baví vás rock?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
3: Rock je náš.
4: Rock je náš.
1: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
3: Rock je náš.
2: Jedině na Rádiu Prá.

0: Je 22 hodin. V pražském Braníku začala fungovat první psychiatrická ambulance pro děti a dospívající. Stavba nové tramvajové trati na Pražský Jarov začne nejpozději v září. Praha 8 připomene zítra a v sobotu operaci Antropoid, včetně rekonstrukce atentátu na Heydricha a k vidění bude i jeho Mercedes. A zítra bude většinou slunečno s teplotami do 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha otevřela akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a mladistvé. Je první svého druhu v Česku a sídlí v poliklinice v Braníku. Ambulance má podle pražského magistrátu řešit dlouhodobý nedostatek dětských psychiatrů. Zařízení budou moci navštěvovat děti, které mají problém najít dlouhodobou pomoc nebo potřebují stanovit diagnózu. Uvedla to ředitelka organizace Zahrada pro duši Markéta Školoudová.
2: Poskytne pomoc dětem, které potřebují akutní psychiatrickou pomoc. V současné době je tato pomoc hodně nedostupná. Jsou velmi dlouhé čekací doby na odborníky v oblasti dětské psychiatrie.
0: Nejpozději v září začne pražský dopravní podnik se stavbou nové tramvajové trati Olšanská Habrová. Ve veřejné soutěži vybral sdružení tří firem, které práce provedou za necelých 600 milionů korun. Trať na Jarov bude mít 6 zastávek, hotová má být příští rok, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Převážnou část téměř 2 km dlouhé tramvajové tratě Olšanská Habrová DPP vybuduje ve stopě nepoužívané místní železniční dráhy Praha Žižkov, Praha Malešice a v oblasti bývalého nákladového nádraží Žižkov. Jehož přestavbou vzniká nová čtvrť.
0: V Praze 8 se bude zítra a v sobotu konat historická a vzdělávací akce Antropoid a odboj. Společně ji pořádají Praha 8, Kulturní dům Ládví a pivovar Kobolis. Chtějí tak připomenout československý odboj za druhé světové války nebo tragické osudy obcí zničených nacistickým režimem. Program nabídne například veřejnou rekonstrukci atentátu na Reinharda Heydricha, výstavu dobových předmětů, filmové projekce, představení nových knih nebo tématické diskuze. V sobotu bude před Kulturním domem Ládví k vidění historický vůz Mercedes, který podle organizátorů patřil Heydrichovi, a replika britského stíhacího letounu Spitfire. Ruská vojska zřejmě úplně okupují ukrajinská města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti. Podle agentury Unian to tvrdí spoluzakladatel a analytik projektu Deep State Roman Pohorilej, který situaci na bojišti sleduje. Dobytá města podle něj Rusku poslouží v útocích na další dosud nedobyté části Donbasu. Ukrajinští vojáci bránili Pokrovsk přes rok a půl. Město je důležitým centrem pro zásobování ukrajinských vojsk na Donbasu. Kyjev ani Moskva zatím o dobytí města neinformovali. Fotbalová reprezentace oznámila širší nominaci na přípravný kemp před světovým šampionátem.

0: Mezi 29 hráči jsou i 3 nováčci, plzeňský Alexandr Sojka, mladoboleslavský Kristof Kabongo a 17-letý Hugo Sochůrek. Kouč národního týmu Miroslav Koubek na soupisku zařadil i Tomáše Chorého a Davida Douděru, které pražská Slavia po vyloučení v derby se Spartou vyřadila z kádru. Finální nominaci se 26 jmény vedení národního týmu zveřejní po přípravném zápase s Kosovem 31. května v Praze. Hokejisté Kanady porazili Norsko 6-5 až v prodloužení a v čele skupiny světového šampionátu ve Friburgu vystřídali českou reprezentaci. Norové je ale překvapivě připravili o první bod na turnaji. Finsko rozstřílelo Lotyšsko 7-1 a po 4 odehraných zápasech má na kontě plný počet 12 bodů. Večer a v noci bude v Praze skoro jasno nebo jasno s nejnižšími teplotami mezi 10 a 8 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů. Vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: kolem kultury a historie je určitě slavné kino Lucerna. Právě tady se promítají filmy už od roku 1909, takže pamatuje úplné začátky kinematografie. Najdete ho v paláci Lucerna, který nechala postavit rodina Havlových. Víte, že Lucerna patřila mezi vůbec první kina v Praze, kde se promítaly zvukové filmy. Dodnes si zachovala svou atmosféru a eleganci. I proto je to stále oblíbené místo pro pořádání slavnostních filmových premiér. Praha je nej. Rádio Praha. Týdne.
1: Po druhé šampionkou je Olivia Rodrigo. BB Rexa a Faithless jsou dvojkou. Tame Impala, Jenny, Drácula, číslo 3. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazení. To je náš chart.
2: Hit týdne.
1: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
2: Na praha.rozhlas.cz.
1: Další vydání

0: Informace.
1: Informace.
2: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň.
1: Na rádiu Praha.
0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Narodil se v Moravské Třebové. Několik semestrů studoval na JAMU, ale svůj herecký vypiloval především v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě a později i na pražských scénách. Dnes je možné ho vidět třeba v městských divadlech pražských. Před kamerou na sebe upozornil například ve snímcích manželé Stodolovi, Kobry a Užovky či Božena. Nejen o hraní bude už za chvíli mluvit Jan Hájek. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Herec Jan Hájek je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co teď aktuálně všechno děláte? Já vím, že vy ten dejař máte úplně beznadějně plný.
2: Teďka teda zkoušíme v Činoherním klubu od Slavomíra Mroška tango. Dělá to s náma paní režisérka Gabriela Gabašová. Viděl jsem teďka scénu, kostýmy, bude to skvělý, hrozně se na to těším. A je to vlastně taková kritika v rodině, která vlastně má představovat nějakou vlastně společnost a nějakou hierarchii a jak člověk bojuje s tím, že má s něčím bojovat, třeba jako mladý kluk proti nějakým zásadám starým, ale pokud už je dneska třeba všechno už vlastně povalený, možný, svobodný, vlastně polyamorie různě a tak vlastně má problém ten mladý jako vlastně proti čemu má bojovat, tak tohle se dotýkáme, ale teď to teprve otevíráme skrz ten text, ale hrozně mě to těší. Ale ten diář je hlavně teďka kvůli audioknížkám. No, teď jsem dodělal jednu audioknížku od Kari Hunter, což je čistě zajímavá žánrová detektivka, hrozně dobře vystavěná se všema prvkama, který jako detektivka má mít, a teď autora, kterýho jsem zapomněl, navíc je to Maďar, takže moc přesně nevím, jak se to vyslovuje, a to je Satanský tango. A to je teda hrozně imaginativní záležitost, je ta třeba na 14-15 řádků, spousta přívlastků. A je to teda knížka, jakou jsem ještě, i Natálie Deáková, která to se mnou dělá, říká ještě nic, a ta má načítanou ještě mnohem víc než já, tak ta říká, že taky nic takového ještě nečetla. A je to fakt hrozně zajímavý a působivý.
1: Zatímco pro nás je to čtení takový určitě relax, odpoutání se od té reality, tak pro vás je to tvrdá fuška. Jak dlouho vydržíte číst a načítat tu knihu?
2: No, to záleží. Frekvence je většinou 4 hodiny. Když člověk najde na nějaký flow, že se mu daří, tak to je úplně to nejlepší, co se tam může stát během té frekvence. Ale tak vlastně se to pohybuje kolem 40 stránek, znamená 10 stránek za hodinu, když se člověk nějak zadrhává, opravuje. Ale vlastně to Satanský tango teďka děláme hrozně pečlivě a pomalu s Natálií, to uděláme nějakých třeba 25.
1: Vy na tu frekvenci už přicházíte s natrénovaným textem?
2: Je to vlastně to, že člověk si to musí načíst minimálně dvakrát určitě, když se to povede třikrát, ale tím pádem člověk tomu věnuje i tím pádem 4-3 hodiny trvá, než to člověk vlastně přečte, než se připraví na tu frekvenci. To znamená, že někdy třeba i to Satanský tango třeba 6 hodin to člověk jako čte a dělá si různě ty značky, které tam potřebuje mít. Člověk to musí mít načtený, aby věděl, co bude dál.
1: Vy jste rozhodně hlasový profík, ale stalo se vám někdy, že by vám ten text třeba natolik nesedl, že byste se s ním prostě pral, nešlo by to při tom načítání?
2: No, to se mně stalo u Mapy a území, když jsem dělal pro Český rozhlas, tak jsem měl nějakou takovou jako představu, nějaký přípravy na knížku jakoby standardní, a pak jsem byl překvapený, když jsem otevřel tu Mapu a území od Uelbeka, jak je to těžký, tak to jsem si říkal, to jsem měl začít mnohem dřív to číst. A zároveň i u toho Satanského tanga je to zajímavý, že jsem si říkal, OK, tak on za to dostal Nobelovu cenu a za tu knížku, a si myslím, že snad dostal Nobelovu cenu za to, aby mi dokázal, že neumím číst. Takže to člověk musí nejdřív jako rozkrýt vlastně ten smysl těch věd a smysl vlastně, kam vede ten obraz. A u toho Satanského tanga to byla jako dřina v uvozovkách, a potom, ale když to čte znova, tak už se to jako rozkrývá, už to povoluje, a to je potom hrozně osvěžující, že už to člověk jako člověk rozkryje a pak se to přečte v nějakém tahu, že už prostě ví, kam to půjde a co se bude dít, co půjde za obraz další.
1: Jak vy jste na tom vlastně s těmi audioknihami? Posloucháte je potom, a teď myslím obecně audioknihy, ne ty, které jste sám načetl, nebo jste takový ten člověk papíru a té knihy v ruce?
2: Já teda musím říct, že já se nedokážu poslouchat, jako už jsem to říkal, že vlastně, kde jsem slyšel, myslím na jamu, že člověk se slyší o kvartu, myslím, že vejš, protože když sám mluví, tak mu to rezonuje v hlavě, ale vlastně když se, no tak já se moc jako poslouchat nemůžu, ale poslouchám v Českém rozhlase, vlastně mám tu aplikaci a mám upozornění na sobotní, na nedělní hry a mám rád hrozně věci z archivu Českého rozhlasu, když se tam objeví i ten nový třeba teďka. Jsem rád, že Matěj Samec dělá další Mizení, to mě hrozně bavilo, nebo i od jiných, tak prostě poslouchám tak. Ale jinak vlastně, že bych poslouchal, já radši čtu. Teda no. To si myslím, že je taky vlastně, já když dlouho nečtu, nebo když jsem dlouho třeba nečetl audioknížku žádnou, tak jsem si fakt uvědomil, jak jsem vlastně otrokem těch 40 vteřinových reels prostě z těch sociálních sítí, jako Instagram nebo tak. že potom je člověk hrozně unavený, když třeba přečte 3-4 strany. Jo. A jak se člověk rozečte, tak se to otevře. Je to určitě i spojený s nějakým psaním. To jsem četl knížku od profesora Stránského Zestupa pát lidské mysli, který se tam tomu věnuje, že vlastně psaní, taky tam mimo jiné píše, že to psaní samozřejmě má vliv na to čtení, že tam je v mozku jsou prostě už nějaký dráhy, které tam jsou už od pradávna v tom smyslu, když člověk teda začal psát, tak ty dráhy se tam vlastně jsou spojený. To znamená, že pokud člověk píše i ručně, tak se mu líp čte a zároveň naopak.
1: Píšete ručně?
2: No, píšu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Když jsme u toho psaní, tak co píšete? Máte někde v šuplíku nějaký třeba rukopis, knihy, scénář nebo
2: ne, já si píšu
1: verše?
2: Tak, spíš to jsou nějaké poznámky třeba k těm textům, nebo co mě napadne třeba ke scénáři, a mám takové prostě všechny možné nějaké, co mě napadnou, poznámky, které se třeba můžou hodit třeba k nějakému zkoušení nebo tak, a vlastně si zapisu nějaký snění třeba nebo tak, tak mám u postele tady tyhle ty obrazy, které když se potom, to se rád potom zase přečtu, protože jsem zjistil, že mě během toho něco napadne, že se to něčeho týkalo a pak to zapomenu, takže jsem si to začal psát.
1: To právě musí být moc zajímavé, když člověk vezme zpátky třeba 20 let staré snění a teď se na něj podívá.
2: No tak to nemám takovou,
1: takhle daleko
2: myslím,
1: to není.
2: To nemám, no, mám to asi tak rok.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes herec Jan Hájek. My jsme tady mluvili o tom, že zkoušíte novou hru. Jak dlouho vy se na ty role chystáte? Jak dlouho vám to trvá? Ono je to asi u každé role jiné, než se do ní dostanete, než to rozlousknete a víte, kudy do toho půjdete.
2: No, tak obecně se prostě zkouší, třeba v činorním klubu máme dvouměsíční vlastně zkoušení, takže to třeba trvá, tak vlastně první fáze důležitý se naučit text, protože bez toho to nejde dál. Samozřejmě bez toho se člověk neposune, ale na tom zkoušení mám hrozně rád takovou fázi, kdy ať je to cokoliv, ať je to třeba jsme dělali Zničit s Tomášem Rálišem v komedii od Uelbeka, anebo teďka toho Slavomíra Mroška, tak je zajímavý, že se najednou vám jakoby otevře ten svět, kterýho se to týká, který je vlastně okolo, a vy ho začnete vidět, protože chodíte na ty zkoušky, zajímají vás určitý věci, to se těžko vysvětluje, ale člověk jako začne si všímat věcí, které souvisí s tou hrou. Začínám pozorovat ten svět, který jako by tady venku, a pokud se to týká té věci, ta inscenace, kterou zkouším, tak z toho potom čerpám, z toho pozorování. A zkouším, nabízím, něco projde, přežije ráno, něco nepřežije, ale z toho čerpám, jako to jsou ty nápady, že pozoruju to okolí.
1: Ovlivnil vás svět některé z her, nebo třeba i z filmu, kde jste hrál, natolik, že vás osobně třeba posunul, pozměnil?
2: No, jako co se týče inspirací, tak určitě. Myslím, že to je vlastně taky, to mám na té práci rád, že pracuji vlastně s nějakýma inspiracema. Třeba v pubertě mě hrozně ovlivnil Václav Hrabě, jeho verše. No a pak mě fakt jako ovlivňovaly různý filmy, no tak Kamí, teďka jsem zase začal číst třeba knížku od Kamího, teda není to od Kamího, jsou to spisy úvahy Kamího, jmenuje se to Úvahy o terorismu, a to teda posluchačům doporučuju, to je taky hrozně poplatný. Teď, jak se to vlastně pořád opakuje, 50. on teda nezažil osvobození Alžíru a ty věci, ale vlastně tam třeba jedna z těch myšlenek je, že násilí není nutný, ale bývá i nevyhnutelný, pokud někdo proti někomu použije násilí. Většinou se nevyhne ten člověk, aby se bránil taky nějakým vlastně násilím vůči tomu agresorovi. Ale na druhou stranu tohleto násilí má mít nějaký jako směr, nemá to být cíl.
1: Vlastně to všechno, o čem jste teď mluvili, to jsou nesmírně vážná témata. Jak se z nich dostáváte ven, aby vás to nesemlelo? Umíte si jako odrelaxovat, dát tam nějakou tu jako lehkost, aby vás to nesemlelo? Já třeba, kdybych se zabývala jenom těmito tématy, tak asi se zhroutím z toho všechno.
2: No, já si myslím, že mě to spíš i jako pomáhá, když nad tím člověk uvažuje, že možná bych to nesnes, kdyby to na mě jenom tak padalo a vůbec bych nad tím nepřemýšlel. A když nad tím člověk, když nad tím uvažuje, tak ono se to nějak jako rozmělní, vstřebá, nějak si to člověk urovná a nedopadá to na něj nějakým tlakem vlastně, aby se z toho hroutil, spíš to nějakou analýzou nebo svou nějakou vnitřní, jestli to můžu říct analýzou, prostě tak to nějak vlastně rozmělním a nějak si to srovnám. No. Teď mám tam ještě na stole, aby to nebylo málo, od Froma Anatomie destruktivity, a to je docela těžší. A tam se člověk fakt musí jako zastavit a být soustředěně to číst. Ale myslím, že to je to, co, jak s tím člověk může, aby to na něj nedopadalo jenom z televize nebo z těch médií, tak když se tím člověk jakoby zabývá, tak si myslím, že to tak destruktivní jako není.
1: Říká herec Jan Hájek.
0: Dejte si vinyl. Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the people.
3: R.E.M.
0: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dá
4: Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: na dřeň.
1: Jan Hájek už stvárnil obrovskou spoustu rolí, postav. Která z nich vám dala nejvíc třeba zabrat? Máte nějakou, o které si doteď říkáte, to byla ta role s velkým R, ta osudová, která mi přinesla buď třeba slávu, nebo byla těžká?
2: No, tam jde zase jako o to, jak to člověk vlastně, jak člověk vlastně pracuje. Já jsem si vždycky říkal, jsem byl jako kolem těch 20, maximálně tak do 30, tak jsem si říkal, že mě to musí nějak stravovat ty věci, že to člověk musí, že to je jako moje práce, ale to je ten jakoby přístup nějaký, který jsem si tenkrát jakoby zvolil a myslel jsem si, že to tak jedině takhle je možný, že ta práce herce je od toho, aby to, to stravovalo, ať už to má každý jak chce, tak mu to jako neberu, ale já jsem časem vlastně zjistil, že to má být práce, že mi to stravovat jako nemá, jo. Že to prostě je práce a že mě to, no, jak říkám, že mě to prostě stravovat nemá, ale co bylo těžký, bylo, když jsem přišel do Ostravy, tak nebyl těžký Hamlet jako takový, ale bylo to těžký to hrát po Richardovi Kajčovi, teda jsem, protože on měl u bezručů Hamleta a já jsem potom přišel ten, a když skončil toho Hamleta, tak my jsme dělali v Moravskoslezském Hamleta a to jsem si říkal, to není žádná jako sranda, no, byl fakt jako výborný a my jsme to teda dělali na tom velkým jevišti, ale tam jsem z toho měl trošku prostě komplexík, jako potom Richardovi, protože opravdu považuji za vynikajícího herce.
1: Ta role Hamleta tenkrát byla navíc ještě pro vás spojená se setkáním s tatínkem, je
2: jo,
1: to tak?
2: Jo. No. Táta s náma nežil a já, když mě vyrazili ze školy z JAMU, tak jsem dostal angažmá v Moravskoslezském divadle a když byla premiéra, myslím, byla někdy v pátek nebo ve čtvrtek a tam si jeden kolega šel do nemocnice kvůli, myslím, bypassu a když se vrátil, tak řekl, že tam ležel s naším otcem a ten se dozvěděl z novin, že vlastně, protože věděl, že vlastně studuju to JAMU, ale teď tam byla nějaká fotka vlastně s tou lepkou, že tam bude ta premiéra a oni mu kamarádi řekli, že tam teda musí teda jet, no a on to ráno v tom Brutále, nebo jestli to už bylo v té Ostravě, prostě dostal infarkt a lehl si do té nemocnice s tímhletím kolegou, který už tam ležel. Takže vlastně já jsem díky Hamletovi potom potkal vlastně našeho tátu. To bylo krásný.
1: Pomohlo vám to, že jste potkal toho tátu, kterého jste viděl naposledy ve dvou letech, a to si to člověk jako nepamatuje asi. V takovém tom dorozkrytí sebe sama, teď to možná zní tak jako pateticky, ale možná, když až teprve člověk pozná i toho druhého a rozkryje tu druhou část toho rodinného příběhu, tak třeba sám lépe nahlédne do sebe.
2: Mě teda první, co bylo, tak mě opravdu jako zarazilo, že na mě zafungoval takový ten nějaký, že člověk má toho tátu jako v momentě, kdy on vlastně mluvil o naší mámě, říkal třeba jako, že řekl, no Jitka, to a to a to, když ona Jitka, to a to a já tohle a zase, a když jsem slyšel jako z jeho úst to Jitka, tak jsem si říkal, kdo jiný takhle jako může vlastně říct to Jitka, jo? Když člověk mluví prostě, nebo když mluví o naší mámě, třeba její rodina nebo kamarádky taky říkají Jitka, ale od toho táty to zní fakt jako jinak, to mě zaujalo vlastně, to mě brnklo přes uši jako první věc, to bylo fakt jako rodinný, no, to jsem měl pocit, že jsme jako rodina, když o ní mluvil.
1: Víte, že se vám teď úplně rozsvítily oči, když se začal mluvit o tátovi.
2: To je asi ono, no. Ale jako nedokážu to moc popisovat, jako vlastně nedokážu ten stav. No my jsme spolu mluvili jenom jednou a to dost jako dlouho. A pak jsme si občas, myslím, jenom párkrát zavolali a potom umřel za rok, takže jsem byl rád, že jsme se potkali.
1: Mluvil jste o tom s mámou, že jste se viděli a jak to brala?
2: Jo, vlastně taky si myslím, že podívala, jak je to vlastně, co to je za náhodu v uvozovkách. Ale potom, když umřel, tak prostě tak ho ze ségrou, já jsem tam nemohl být, tak ho rozprášili tam na louce, takže já si myslím, že to bylo smířlivý. Hit týdne. Nasazená.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Zaujalo mě, když jste před chvílí říkal, že jste si jednu chvíli řekl, že se nesmíte nechat rozežírat těmi rolami. To zní strašně jednoduše, ale jak se to dělá, aby to člověk do sebe tolik nepouštěl?
2: No, nevím, jak se to dělá vlastně nějak vlastně jako v tom smyslu, že to je prostě ta práce, že se člověk jako zaměří na... Já jsem teda dostával, že tyhle ty role vlastně, jo, dostávám většinou ty role, buď mám být podezřelej, teďka se dostávám do takové fáze, že vlastně mám být podezřelej a nakonec to nejsem já, jo, ale byl jsem to vždycky jakoby já, který třeba ublížil.
1: Vždycky jste byl jako, ten zlej.
2: A ten zlej, no. A teďka se dostávám do toho, že nechci se jako rovat, ale dejte tam toho Hajka, on bude podezřelej a potom nám vyjde, že to byl tam ten, jo. Tak to mě docela bolí, když se nad tím zamyslím. Ale jako člověk do té práce vlastně ta ho nějak jako pohltí, když ji má rád, nějak, když se tomu jako otevře a je potřeba to třeba jednou zavřít, jít někam prostě ven, nebo třeba cvičí, nebo já jsem chodil hodně často plavat, kde si vyčistí člověk hlavu. Hmm. Ale ono to není zase tak, fakt jako s tím věkem si myslím, že už to není pro mě tak stravující. Já jsem to dřív jako nepozoroval na sobě, že by mě to stravovalo, to si člověk jako neuvědomí. Hmm. Ono se to potom jako vyplaví na nějakých jakoby někde jako jinde, no. Jako když ten tlak...
1: Jako je dobré mít ještě něco dalšího k tomu. No, a ne jako kliše říct koníčky a tak, ale asi v tom něco je.
2: No, třeba pustit nějaký film, nebo si za fakt jako něco jako přečíst, něco, co je jako mimo to téma a aby člověk prostě si nemyslel, že jenom jedna a jediná věc, na které teďka opravdu záleží a se člověk dostane do takového tunelu a potom nemyslí na nic jiného a člověk se jako uzavře docela sám v sobě a je těžký třeba jako, to člověk spozoruje třeba, když má kolem sebe lidi, kteří na to upozorní, tak je to hrozně dobře.
1: Váš někdejší spolužák z JAMU Václav Neužil tady shodou okolností nedávno vyprávěl, že když se mu někdy zdá, že upadá do takové třeba trošku rutiny, takže se snaží vžít do svého, dejme tomu 20-letého já, aby si vzpomněl, jak tehdy vnímal to herectví a to hraní, proč k tomu tenkrát šel a aby se mu to zase vrátilo, ten oheň. Máte někdy vy něco takového, že se třeba to prvotní nadšení vrátí nebo že se to moc jakoby posunulo od toho, co jste tehdy chtěl, když jste šel hrát?
2: No, posunulo se to a vlastně tady tohle, co říkal Vašek, tak to úplně rozumím a to by měla být první věc, když si to člověk uvědomí nějakou jako rutinu nebo tak. Posunulo se to taky v tom, že jsem měl to, někdy jsem si říkal, když jsem na tom byl jako špatně nějak, jako třeba psychicky jsem říkal, tak já jsem si splnil jedno přání, když člověk si může splnit jako spoustu přání, jaký bude další. Hmm. Jo, tak třeba myslím na něco jako jiného, co bych si chtěl jako splnit nebo tak a potom mě vždycky jako napadne, že bych se toho nechtěl zříkat, tyhle ty jako práce. Jako samozřejmě každý toho má někdy dost, ale takže jsem jako rád, že té práce je hodně a že jsem v divadlech a s lidma pracuju, prostě, že mám jako štěstí na ty kolegy a na ty, se kterýma dělám, takže to je jako ono, no. Teď jsem byl nedávno teďka v divadle na Vegetariánce, v divadle v Dlouhé a vlastně teď jsem nějakou dobu taky nebyl často v divadle, ale jsem si uvědomil, že vlastně za tu dobu, co jsem v Praze, nebo i jako když jsem byl v Ostravě, nebo v Hradci, já jsem neviděl, jako za tu dobu, co chodím jako do divadla za svůj život, já jsem neviděl nic, co by bylo špatný. Že máme fakt jako kvalitní herce, dramatiky, režiséry a tohle to mě hrozně těší. Vlastně, že jsem vlastně mezi těma lidma, kterým to tak jde a že jsem na všechny vlastně hrozně pyšnej. To se to dřív jako neuvědomoval, ale jsem to považoval za samozřejmost.
1: Když se vrátíme k tomu vašemu 20-letému já, tak jaké jste měl tehdy sny a představy o tom, co se stane, až se stanete tím hercem? Viděl jste tam slavného chlápka, nebo jste tam viděl skvělého herce? Co tam bylo? Nebo člověka, který bude něco předávat, nějaké myšlenky?
2: Viděl jsem tam samozřejmě to, že budu hrozně moc točit. Jo, že prostě tak jako v těch 90, když vypadá to Requiem pro panenku, pak byly ty vlastně filmy, ty český, tak jsem si jako myslel, že budu ten obsazovaný prostě herec a tak. A teď jsem se vlastně, když jsme dělali seriál Edicts, tak jsem si jako uvědomil, jak vlastně teď taky hrozně dobře prostě třeba Petr Uhlík, jo, nebo Luciana prostě, když vidím prostě mladý herce, což je teďka jejich vlastně jakoby ten svět. Tak takhle jsem se viděl, no.
0: Topíte se v reklamách.

0: na dřeň.
1: Přišlo někdy nějaké rozčarování, že jste se řekl, tak ono to není tak úplně, jak jsem si to maloval a možná to třeba radši nechám?
2: No, to spíš jako přišla nějaká krize, myslím, že to bylo kolem 40. roku, kdy mě to přestalo nějakou dobu bavit, ale to byla nějaká prokrastinace prostě, no, ale zase měl jsem kolem sebe jednu kamarádku, která mi prostě řekla, najdi si v tom divadle, nemusí to být člověk, prostě třeba kliku od dveří a jdi tam jenom kvůli té klice od dveří. Tak jsem prostě jednou takhle šel a něco se tam stalo, zlomilo se to a potom už zase, nebo jsem začal vlastně tenkrát plavat zase, takže to jako pomohlo, no, ale to si myslím, že má úplně každý vlastně v rámci té práce, že se někdy se to třeba nechce, to se jako přinutí, prostě člověk, to je jiná věc, ale pokud toho člověk už má nějak jako dost, tak a většinou to souvisí, to není tou prací, ta práce za to nemůže, jo. Že by bylo málo nebo bylo moc, to vždycky tak nějak bude, ale vždycky to souvisí s člověkem jako vevnitř, jo? Jako, že se tam něco stalo, se nějak zablokoval nebo tak, tak to se musí nějak změnit pak.
1: Svého času se hodně mluvilo o vaší epilepsii, kterou máte od dětství po nějakém tuším úraze. Mluvila jsem se spoustou lidí s epilepsií a ti mi třeba říkali, že jim dlouho trvalo, než si to vlastně přiznali, že to tam jako je, že to nepřetlačí. A že s tím prostě budou muset chce nechce být. Jak to člověk nese, že najednou z čista jasna prostě něco takového má a vlastně neví, kdy se něco přihodí?
2: No, no záleží, kdo jak těžkou tu epilepsii vlastně jako má, tak já za sebe jako můžu říct, že ono to je opravdu o tom, třeba v mém případě musím zaťukat, že to je už jako vlastně jako v pořádku. Jsem pod dohledem prostě lékařky, které docházím dvakrát ročně na ty elektroencefalogramy a tak a je tam prostě, tam se jakoby pozná, jestli jsem fakt jako unavený nebo nějak to, ale vlastně už nedošlo k nějakému jako velkému nebo malému záchvatu. Já už jako vím, jak se mám k sobě chovat, tak to si myslím, že je to nejdůležitější. No, člověk vlastně by se měl k sobě vlastně nějak chovat tak, nebo já se k sobě musím chovat nějak tak, abych ho nedostal. Prostě no, tak se takhle chovám a vím, čím si zvyšuju to riziko, prostě to, takže se tomu vyhýbám.
1: Já jsem mluvila třeba i s dvojicí, která právě z důvodu epilepsie toho manžela hodně dlouho zvažovala, zda mít nebo nemít jako děti a tu rodinu, že přece jenom jako je to riziko chovat si to malé miminko, když jako nevíte, jestli náhodou, nedej bože, vám najednou jako nespadne nebo tak.
2: To rozumím, že to vlastně člověk vlastně ho to napadá, to zvažuje, no, ale a taky jak to má vlastně, jak je to rozsáhlá třeba ta epilepsie, nebo jak to má těžký vlastně, jak často ten člověk jako padá, jestli ví z čeho a tak. A taky si myslím, že vlastně jsou i jako případy, že to prostě ustane.
1: Že se to natolik
2: zlepší. Že se to prostě zlepší a že to prostě ustane. A to nechci nějakým navádět, ale vlastně myslím, že nějakým třeba se to může stát, že třeba tím porodem to zmizí. Že tam začnou fungovat jiný jako věci. A to si netroufám nějak jako teďka jako hodnotit.
1: Tak ta dvojice nakonec má děti tři.
2: No tak paráda.
1: Vypadá dobře, no. Ale mě napadla vlastně jedna věc. My jsme se bavili o tom, že si píšete a možná, vlastně nevím, jestli existuje třeba nějaká divadelní hra, kde by se ukázal ten svět té epilepsie, protože pro nás je to vlastně hrozně nepředstavitelné, to když se to najednou všechno vypne a vy se pak probudíte a teď vlastně si nepamatujete, co se stalo. Máte strach, je to hrozně nepříjemný pocit. Jako představit to na těch divadelních prknech.
2: No, ono existuje, že od Dostojevského třeba Idiot. To, když jsem četl vlastně někdy v 17, tak si pamatuju, že vlastně mě tam překvapilo to, co bylo společný. On tam píše, že vy, co nemáte ten tanec svatýho Víta, vy nevíte, jaký štěstí člověk zažívá, když se to stane. Jo, to je něco nepopsatelného. To je prostě, jste fakt vymoc to svoje tělo, takže když člověk ztratí vědomí, tak vlastně jakoby, teď se na vás koukám, mrknu, ale otevřu oči, jsem v sanice. Jo, ten čas tam jakoby není a když ztratíte vědomí, ale pokud se dostanete do jakoby jiného, do nějakého toho snění nebo jiného stavu, jakoby vědomí, ne do bezvědomí, ale jste ještě
1: jste někde jako úplně jinde?
2: Jste, no, no, jste mimo tělo a to je prostě nepopsatelný. To je, asi to má taky každý nějak jako jinak, ale tohle, když ten záchvat je takovej, že jste někde, tak tam se jako dotknete něco mezi, nevím, jestli to, jako se to blíží nějaký smrti, nebo jestli to tam jako nějak, nevím, jo, ale je to neuvěřitelná prostě jako dávka, jako štěstí.
1: Když si řeknete štěstí, takový, bych teda opravdu
2: no, ale ne to štěstí, že člověk má štěstí, ale chápu, takovýho
1: jako euforie?
2: Takové. No, euforie a vlastně takovýho vlastně pocitu opravdu jako nějakého nekonečná, nebo nějakým vesmíru jste prostě čím dál jsem od toho, co se mi to stalo, tím hůř se mi to popisuje. Když se mi tohle to stalo a popisoval jsem to tenkrát třeba jako týden naprosto precizně a přesně a ty lidi jsem až dostal do toho světa, kde jsem byl, ale pak je to vykoupený tím, že když se probudíte, máte strašný pocit viny. To je zajímavý. A to tam měl taky v tom Dostojevském. No. A pořád se omlouváte všem, se probudíte a všem se omlouváte.
1: Starosti.
2: To si vlastně člověk, ani taky mě to napadlo, že vlastně proč člověk vlastně se omlouvá, proč to z člověka vychází ven, když vlastně kolem vás jsou lidi, kteří vám pomáhají, vy se proberete, že jo, a vidíte nad sebou třeba lidi, kteří, a to jsou ty záchranáři nebo někdo prostě, kdo u toho byl, nebo cizí lidi, někdo vám vlastně jako nic nevyčítá, jenom nad váma stojí a vy se jenom omlouváte. To je možná asi ten kontrapunkt tomu, co zažijete během toho, co to je za tu dávku toho štěstí, tak potom vlastně jako by se člověk omlouvá, že to zažil, nebo taky nevím proč, jestli to je, že vám způsobuje komplic, že tady vůbec jsem. Jako a jsou zvláštní směsi.
0: Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Ano, možná je to z toho vědomí, že ten člověk venku vlastně nemůže nic, vy nemůžete nic. Vy můžete maximálně zabránit tomu, aby se ten člověk, který má záchvat, někde o něco neuhodil, ale nemůžete nic. Tak možná proto, že tohle víte.
2: No a když se to někomu třeba stane, že u toho je, tak si myslím, že může člověk jako myslet na to, že ten člověk se, i když to vypadá třeba jako, se řekne jako ošklivě, že pokud je, že člověk je zkroucený a tak, ale on je, teď koukám znova na po 15 letech na Hry o trůny, kde má ten Bran Stark vlastně, oni mají ty vize, tam prostě i ty divocí. A myslím, že tam je to taky vlastně nějak jako trošku jako citovaný, tím, tam má potom ještě ten jeho kamarád nějaký epileptický záchvaty během té vize, tak si myslím, že tam taky jako, musím, jako čerpají z toho, že ty lidi, kteří se dostanou, třeba pro Rusy to je, jednou mě jeden režisér obsadil prej ruský do filmu, protože se to tam je napsaný, že jsem epileptik, prej mu to přijde se štěstí. A tak jsem tam nebyl a ten film pak mi psal, nějak to nevyšlo to obsazení a on mi potom ještě osobně psal mail, že protože jsem tam nebyl, tak ten film celý zrušili.
1: Opravdu.
2: No tak takhle to měl, jako on to, nevím, jestli to souviselo opravdu s tímhletím, ale Rusové to mají třeba jako, že obsadí někoho se polepsit. No, on to takhle měl, že mu to přinese štěstí.
1: Ale vy jste říkal o té nepopsatelnosti a to je právě to, co jsem měla na mysli, jestli jste to někdy zkusil dát třeba na papír, třeba chvíli poté, vy jste říkal, že s odstupem už to potom nejde, jako popsat to, co se jako děje v člověku.
2: Jako tohle nemám žádnou tuhle to jako touhu, abych popsal jako lidem to, co se vlastně děje, nebo zaznamenal to, ale já spíš, když se to něčeho týká, tak to tam, tak samozřejmě to tam jako nepropíšu úplně vlastně ten, ale pokud se takhle o něčem jako bavíme, nebo když právě třeba hodně práce, tak třeba kdybychom dělali toho idiota, tak samozřejmě se tím třeba budu zabývat, jo, já jsem i viděl toho idiota, když jsem se zeptal kolegy, nebudu jmenovat, že hele, ty jsi tam neměl ten epileptický záchvat, který tam ten idiot má, on říká, jo, jo, měl, ale měl ho hrozně jako malej, takže nehrál prostě, jo, on se tak zajímavě jako díval do těch lidí a to byly vlastně jako rozdrobený, jako by krátký, jako by ty epileptický záchvaty, což tam je. Tam jde o to v té hře, prostě, že ten člověk je nesmírně citlivý, ten Myškin, a těm lidem je nepříjemný jako s ním bejt, protože on vlastně do nich vidí a je vlastně dobrák. A teď jsem taky vlastně viděl o Vánocích Návrat idiota, to bylo prostě úplně úžasný, si pamatuju, prostě ten film je, ten film je jako umělecký hrozně dobrý, hrozně dobrý.
1: Vrátila bych se na závěr k tomu vašemu psaní. Vy jste říkal, že si tam zapisujete třeba různá snění. Co je teď vaším největším snem?
2: Mým největším snem, jako si plním, no být spokojený, být v klidu, nerozčilovat se nad věcma, který člověk stejně nezmění a co můžu změnit, tak to změním, ale co nemůžu, tak už se do toho jako zbytečně jako nepouštím, aby mě to právě nestravovalo nebo tak.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Jan Hájek.
2: Děkuji za
1: to, děkuji.
2: Já vám děkuji za pozvání.
1: Mějte se krásně.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a připravený je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: viděli naše nejmodernější pražské nádraží Bubny? Otevřeli ho teprve nedávno a jeho velikost odpovídá moderním evropským stanicím. Mimochodem odtud se v budoucnu dopravíte až na letiště. Nádraží je bezbariérové a celkově tu na vás dýchne čistá a vzdušná architektura. Budova je totiž umístěná na pilířích. I proto tu občas fouká. Nepříznivé počasí ale můžete přečkat v prosklených čekárnách. Jo a pro veřejnost je dokonce na samotné střeše budovy přístupná taky vyhlídková terasa. Praha je nej. Rádio Praha.
1: Rádio Praha. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Bývalý šéf britské tajné služby nebojí se na ulici, co ho šokovalo na teroristech z Vrbětic. Jak to měl s Trumpem a proč podle něj čínský prezident sleduje, jak to dopadne s Ukrajinou. Ve Vinohradské 12 o tom mluví Richard Moore, který do loňska vedl britskou MI6. Dnes je čtvrtek, 21. května. So hi Richard, thank you very much for joining us.
2: It's an absolute pleasure. It's lovely to be talking to a Czech friend.
1: Yeah, it's an honor to have a small chat with you. Are you familiar with... Znáte fenomén FOMO? Strach, že něco promeškáte?
2: Oh, fear of missing out.
3: FOMO, no samozřejmě.
1: Yes. Yeah, the FOMO, yeah. Do you have a feeling? A máte někdy FOMO?
2: Oh... Yeah.
1: Už nemůžete nahlížet do žádných tajných složek.
3: To je naprostá pravda. Nemůžu a ani to nedělám. Občas se ale ve mně probudí zvědavost. Třeba když vypukl konflikt s Íránem, tak jsem si říkal, že bych moc rád věděl, co se vlastně děje. Ale kolem a kolem bylo obrovským privilegiem dělat tuhle práci. 5 let jsem stál v čele MI6 a pak jsem mohl vedení předat skvělému týmu a své nástupkyni Blaise Metrevelyové, které si vážím a obdivuji. Měl jsem v tu chvíli pocit, že moje práce je hotová. Předal jsem žezlo nové generaci a teď je řada na ní, takže netrávím čas tím, že bych se trápil kvůli tomu, že už nešéfuju MI6.
1: Maybe on more serious note. Do you... Teď o něco vážněji. Nejste občas paranoidní? Nebojíte se někdy? As a former chief of a British intelligence service.
2: I don't think so. I know the point you're making that if you are...
3: To si nemyslím, ale chápu, kam tou otázkou míříte. Lidé mají své stinné stránky a já jsem je dlouhé roky poznával zblízka. Když odhalujete různá spiknutí a sami tu a tam kujete pikle, hrozí, že začnete být paranoidní. Jako by šlo o svět špionážního romanopisce Johna le Carré a jeho agenta George Smileyho. Ale tak to nemám. Normálně žiju dál a lidem věřím zhruba stejně nebo stejně málo jako kdokoliv jiný.
1: In your final years in office.
4: V jak častém kontaktu jste byl poslední roky s českými tajnými službami?
2: Oh, frequently.
3: Časté.
1: On a daily basis.
2: Perhaps on a daily basis.
3: Asi jsme nebyli v kontaktu zrovna každý den. Záleželo samozřejmě na situaci. Když spolu řešíte nějaké konkrétní operace, tak je komunikace intenzivnější. Nicméně MI6 a české tajné služby v každodenním kontaktu skutečně jsou. Já jako šéf jsem se svými českými protějšky možná nemluvil tak často.

0: To za to jsem pravidelně jezdil do Prahy. Jak možná víte, během svého působení v čele MI6 jsem neměl moc projevů. Ale jeden z těch opravdu zásadních jsem pronesl právě v Praze v roce 2023. Řada z našich nejdůležitějších agentů, kteří přišli ze Sovětského svazu, se na MI6 obrátila po roce 1968. Byli otřeseni a znechuceni z toho, co viděli v Praze, z potlačení pražského jara. Pro některé z nich to byla poslední kapka, která je přiměla navázat kontakt s britskou tajnou službou. V době zuřící války na nedaleké Ukrajině mi proto přišlo vhodné Rusy oslovit právě z Prahy. Ty Rusy, kteří mohou být zděšeni tím, co Putin jejich jménem dělá. Vyzval jsem je, aby nám pomohli. Každopádně ano, s českými službami jsme byli v pravidelném kontaktu. A mimochodem, jsou to služby mimořádně kvalitní a velmi profesionální. Rusko navíc rozumějí způsobem, kterého jsou schopny jen ty země, jež sami zůstaly za železnou oponou.
1: Když v roce 2021 vyšly najevo podrobnosti o teroristickém útoku ve Vrběticích, ukázalo se, že za něj můžou ty stejní agenti rozvědky GRU, kteří o pár let dřív otrávili v Anglii dvojitého agenta Skripala. Pomáhali jste tehdy Čechům při vyšetřování?
0: Ano. Nemůžu zacházet do detailů, ale spolupracovali jsme na tom. Dnes už víme, že šlo o ty stejné dva důstojníky GRU z jednotky 29155, Myškina a Čepigu. Ti provedli útok v Salisbury v roce 2018, 4 roky po incidentu z roku 2014 ve Vrběticích. Proto jsme sdíleli poznatky, jak na zpravodajské, tak na policejní úrovni. Snažili jsme se lépe pochopit, jak jednotka 29155 funguje. Věnovali jsme tomu hodně energie. Víte, oba případy mají mnoho společného, i když každý proběhl jinak. Ve Vrběticích zahynuli dva čeští občané, civilisté. Salisbury byl cílem dvojitý agent, ale zemřela britská civilistka Dawn Sturgesová. Je tu několik podobností. Obě události ukazují způsob fungování ruských zpravodajských služeb v jakési šedé zóně při hybridních operacích. Zároveň odhalují jejich naprostou bezohlednost vůči lidským životům. Neváhali odpálit výbušniny v Česku a použít jed vyvinutý pro vojenské účely v malém anglickém městě. Ta lehkovážnost mě šokuje. V obou případech mohlo zemřít mnohem více lidí. Breathtaking in its recklessness. So many other people could have died in both incidents. And the other thing is a real lack of professionalism. Další věc je to, jak neprofesionálně se chovali. Zatímco MI6 na propojení obou incidentů spolupracovala s MI5 a českými tajnými službami a pomalu mezi nimi nacházeli pojítka, soukromá investigativní skupina Bellingcat dokázala udělat velkou část stejné práce. I oni je odhalili. Ruští operativci se totiž zachovali jako totální amatéři. Zanechali za sebou množství stop vedoucích zpátky do Moskvy a k jejich velitelství. Bylo to hrozně nápadné. A myslím, že si všichni pamatujeme to vystoupení Čepigy a Myškina na Russia Today. To bylo tak špatné, až to bylo směšné. Vždy to byli úplně zjevní podvodníci. Vzpomínám si, že jsem se tehdy setkal s jedním politikem, nebudu ho jmenovat, vůči našemu tvrzení, že za Salisbury stojí jednotka 29155, byl dost skeptický. Viděli jsme se po výstupu Čepigy a Myškina v televizi a on na mě spustil: Richarde, myslel jsem si, že si MI6 vymýšlí, ale když jsem viděl ty dva na obrazovce, bylo úplně jasné, že jsou z GRU, že jsou to členové ruské vojenské rozvědky.
1: Po událostech v Salisbury i ve Vrběticích došlo k vyhoštění ruských diplomatů napříč Evropou. Zkomplikovalo to ruským zpravodajcům práci?
2: much more difficult?
3: Yes, it has. It's been a real success. I think we drove them.
0: Ano, byl to velký úspěch. Myslím, že ty počty se snížily aspoň o polovinu, možná i víc. Česko v tomto následovalo Velkou Británii a zaujalo velmi pevný postoj. Pozbuzovali jsme k tomu i další evropské partnery, aby se zachovali stejně, aby srovnali počty ruských diplomatů. Rusové totiž zbožňují své velké ambasády. A pokud jim ve svém hlavním městě takovou dovolíte, tak je nic nezastaví. A samozřejmě, mnozí ze jejich lidí jsou přitom ve skutečnosti zpravodajští důstojníci v utajení. Nejlepší cestou je proto postupně jejich počty snižovat. Vyhostit ty, které jste odhalili jako zpravodajce, a nedovolit Kremlu, aby je nahradil. V Británii jsme v tomhle byli v průběhu let poměrně úspěšní. Ve výsledku je to také menší zátěž pro bezpečnostní služby, protože nemusí sledovat tolik lidí. I Česko se zachovalo odvážně a rozhodně. Mělo to úspěch. A když vidíte, co se děje teď, ty drobné kriminálníky najaté online, kteří dělají různé sabotáže, žhářské útoky a podobně, to je projev ruské slabosti. Uchylují se k tomu, protože na to už nemůžou využívat jednotku 29155. Delegují to na jiné. A tito lidé, které Rusové najímají, často ani nevědí, co přesně dělají. Nejsou na to vycvičení. Proto je ještě snadnější jim čelit. Pořád jsou ale nebezpeční, nechci je podceňovat. Nicméně je to skutečně známka slabosti. Rusové k tomu byli donuceni. Ukazuje to, že jsme společně odvedli opravdu dobrou práci. Po Salisbury a následně i po opětovné ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Tehdy jsme zasáhli znovu a počty Rusů na ambasádách se ještě snížily.
1: Ještě když jste byl v MI6, tak jste říkal, že od té doby, co tu jsou biometrické údaje a rozpoznávání obličejů, tak je mnohem těžší v zahraničí vystupovat pod jinou identitou. Existují technologie, které to umožňují obejít?
0: Kdyby takové věci existovaly a používali jsme je, Matěj, myslíte, že bych vám to řekl? Ale jasně, každý, kdo cestuje a byl někdy na letišti, ví, že biometrie se používá. Může to být sken otisků prstů nebo duhovky. A je zřejmé, že přes letiště neprojdete dvakrát s jiným jménem. Tak to ale vždycky nebylo, takže pro zpravodajské služby je to výzva. Opatření, která nás mají chránit před terorismem, což samozřejmě všichni chceme, nám zároveň občas trochu komplikují práci. Vždycky si ale nějak poradíte a najdete nové způsoby, abyste splnili svůj úkol. Je to takové nekonečné předhánění. Proto ve Velké Británii tak úzce spolupracují MI5 a MI6, domácí a zahraniční zpravodajská služba. Vzájemně si pomáháme. MI5 nám ukáže, jak chytá zločince, a my se z toho můžeme poučit a vyvarovat se toho, že by příště chytla i nás. Tak to ve zpravodajské práci funguje dlouhodobě. Jedna cesta se vám uzavře, ale otevře se jiná a práce pokračuje dál.
1: Možná i proto jste vydali ta rekrutační videa v různých jazycích na YouTube, ne? Ve kterých lanaříte agenty ke spolupráci přes Dark Web. I've seen your videos.
0: Člověk si vždy najde cestu a my také. Myslím, že právě proto máme poměrně dobrou pověst a daří se nám. O MI6 se zároveň ví, že o odvážné muže a ženy, kteří se s ní rozhodnou spolupracovat, se umí postarat. Takže ano, vždycky je tu cesta. A to, o čem mluvíte, YouTube a podobně, to je vlastně jen modernější verze toho, o čem jsem mluvil ve svém projevu v Praze. Chceme oslovit Rusy, aby udělali správnou věc. A takhle jim dáváme možnost bezpečně s námi navázat kontakt přes Dark Web. Je to tak. Nicméně my jsme vždycky těžili z toho, že lidé přicházeli spíš za námi, než že bychom je aktivně vyhledávali. A to platí dodnes.
1: Proměnila se během vaší kariéry spolupráce se Spojenými státy?
0: No, tajné služby jsou hodně propojené a zejména ty americké a britské k sobě mají dost blízko. Ten vztah sahá opravdu daleko do minulosti, ve skutečnosti až do první světové války. Pak znovu velmi ožil během druhé světové války díky mimořádné práci v Bletchley Parku na dešifrování enigmy a sdílení společných poznatků. A byli jsme to konec konců my, kdo Američanům pomohl se zřízením Úřadu strategických služeb, ze kterého později vznikla CIA. Takže naše spolupráce má vážně dlouhou historii. Během let se naše vztahy vyvíjely. Za studené války se obě země zaměřovaly především na hrozbu ze strany Sovětského svazu. Po 11. září 2001 se pozornost výrazně přesunula k boji proti terorismu. A dnes se opět vracíme k řevnivosti mezi státy. Vztahy mezi USA a Velkou Británií, stejně jako mezi Spojenými státy a jinými evropskými zpravodajskými službami, se tomu přizpůsobují. Zároveň ale platí, že od druhé světové války se americký pohled na některé věci od toho evropského lišil. Ukázalo se to například během Suezské krize v roce 1956, řada evropských států taky třeba nesouhlasila s válkou ve Vietnamu. Přesto všechno naše zpravodajské služby vždy našly cestu a dokázaly spolu přes rozdílné postoje spolupracovat. Dnes je nejvíc vidět rozpor mezi administrativou Donalda Trumpa a Evropou ohledně vojenského postupu vůči Íránu. Výměnu zpravodajských informací se ale snažíme držet od politiky co nejdál. Ať už padne jakékoliv rozhodnutí, mělo by být podložené kvalitními informacemi. Já už v MI6 6 nebo 8 měsíců nejsem, ale předpokládám, že lidé na obou stranách Atlantiku dál tvrdě pracují na tom, aby zpravodajské vztahy zůstaly na dobré úrovni. Protože tady nejde o vzájemné sympatie nebo nějaké laskavosti, Matěji. Jde o bezpečnost občanů a o spolupráci, která bude v národním zájmu obou stran. Jinými slovy, v jádru je ten vztah prostě pragmatický. Obě strany z něj musí mít nějaký přínos. Není to žádná charita.
1: Mě velmi zajímá tahle moderní éra vztahů mezi zpravodajskými službami Spojeného království a Spojených států. Přišli jste o přístup k nějakým utajovaným informacím? Ovlivnil vás Trumpův izolacionismus?
0: Já už nemám úplně aktuální informace, to je potřeba říct na úvod. Ale musíte pochopit dvě věci. Jednoduchá odpověď na vaši otázku zní ne, neovlivnil, alespoň pokud je mi známo. Žádná země, bez ohledu na to, jak k ní máte blízko, vám nikdy neřekne všechno. Vždycky je tu něco, co si jako suverénní stát necháte pro sebe. V Americe tomu říkají no form, tedy ne pro zahraniční oči, aby z vás nešlo číst jako z otevřené knihy. Druhá věc je, že když sdílíte zpravodajské informace, obvykle svým partnerům neprozradíte jméno vlastního agenta ani přesný způsob, jakým jste se k informacím dostali. To se nedělá. Sdílíte tu informaci a vaši partneři vám důvěřují. Řeknete jim, těmhle informacím vážně věříme, nebo na tyhle zprávy zase takový spolech není. Nenecháte je nahlédnout pod pokličku. Proto jsem poměrně silně přesvědčený, že výměna zpravodajských informací nebyla zásadně narušena. Obě strany totiž vědí, proč dělají, co dělají. Zpravodajské informace sdílejí v národním zájmu, protože to přináší konkrétní výhody a pomáhá zachraňovat životy. Není to ale vždy jen čistě pragmatická transakce. Když třeba sdílíte informace, které mohou zachránit životy v Česku, děláte to taky proto, že sdílíte stejné hodnoty. A víte, že české služby by udělaly totéž pro vás. Nejde o nějaké něco za něco. Je to prostě správná věc, protože jste na jedné lodi. A jsem přesvědčený, že právě tenhle duch stále drží pohromadě vztahy mezi Evropou a Spojenými státy.
1: Richard, Můžete prozradit, jestli MI6 mohla nějak ovlivnit Trumpův pohled na to, co se dělo a stále děje na Ukrajině?
0: Prezident Trump se na informace ptá americké zpravodajské komunity. My za ním nechodíme a neříkáme, pane prezidente, tady je jedna skvělá zpráva. My informace sdílíme s našimi americkými protějšky a oni je pak využívají v přehledech, které prezidentovi poskytují. Nicméně vazba mezi americkými a britskými zpravodajskými službami je opravdu silná, takže si jsem jistý, že když máme kvalitní informace a sdílíme je s Američany, k Trumpovi se dostanou a může se podle nich rozhodovat. To, co pak udělá, jaké kroky zvolí, to už je na něm. Věřím ale, že má přístup k dobrým zdrojům, včetně těch britských.
1: Co je teď ta největší hrozba, které svět čelí?
0: Pane, jo, to je těžká otázka, ale zároveň skvělá, jen se na ně opravdu složitě odpovídá. Vezmu to z pohledu geopolitických problémů současnosti. Máme tu zjevně vážnou situaci v Íránu, která potřebuje řešení. Mimo jiné proto, aby se pro mezinárodní obchod znovu otevřel Hormuzský průliv. Pak je tu vzestup Číny, která je hned po Spojených státech druhou největší světovou mocností. Je to velmi významný hráč. My se jako Evropané musíme strategicky rozhodnout, jaký vztah chceme s Čínskou lidovou republikou mít. Já si myslím, že pro mezinárodní systém, který posledních 80 let tak dobře sloužil západním demokraciím, je Čína v dlouhodobém měřítku největší hrozbou. Číňané ten systém chtějí změnit ve svůj prospěch a to může být v konfliktu s našimi hodnotami a zájmy. To je tedy ta dlouhodobá perspektiva. Nemluvě o tom, že tu máme hrozby spojené se změnou klimatu nebo umělou inteligencí. Ale tou nejdůležitější otázkou mezinárodní agendy je bez pochyby Ukrajina. Musíme udělat všechno pro to, aby Putin neuspěl. Musíme dál pokračovat v pomoci Ukrajině. Česko patří od roku 2022 k těm nejvýraznějším podporovatelům. V tom je třeba pokračovat, protože pokud polevíme, pokud tuto výzvu nezvládneme, nejenže Putinovi poroste chuť, ale může ho to povzbudit k dalším krokům, které naruší bezpečnost Západu. Navíc zpovzdálí celou situaci pozoruje čínský prezident Xi Jinping. Dělá si obrázek o tom, jak moc je Západ odhodlaný. A podle toho se bude rozhodovat, co bude s Jihočínským mořem a zejména s Tajvanem. Existuje tedy podle mě celá řada důvodů, proč se klíčový boj naší doby odehrává právě na Ukrajině.
1: Okay, thank you for all your answers. Thank you for your time.
3: It's been a real pleasure.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Richard Moore, bývalý šéf MI6, který byl na dálku hostem konference Křehká bezpečnost, kterou pořádal Český rozhlas. My jsme s Richardem teď ve Vinohradské 12 mluvili o rozvědce GRU, o Ukrajině, o Číně i o prezidentu Trumpovi. V anglickém originálu vydáme rozhovor tuto neděli. O víkendu půjde ven i další epizoda Katů s politologem Jaroslavem Bílkem a už chystáme i témata na příští týden. Do toho je ale ještě spousta času, tak pojďme po pořadě. V pátek se totiž uslyšíme zase znovu. Naslyšenou zítra.

0: Poslední týdny patří v globálním biznise americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Má za sebou jednání v Číně, do čela Fedu dostal svého muže, položil Evropě nůž na krk v podobě hrozby 25% cly na dovážené automobily a pokračuje ve válce v Iránu. Témat pro dnešního hosta tedy připravilo to aktuální dění až dost a já ve studiu už vítám profesora Jana Švejnara, který působí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a je také ředitelem IDEA, předsedou výkonného a dozorčího výboru CERGEI. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ale řeč bude také o tom, zda Česko potřebuje zásadně rozvolnit rozpočtová pravidla. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
0: Americký prezident Donald Trump má za sebou klíčové jednání v Číně, které sice označil za skvělé, když si přivezl zakázku pro výrobu letadel Boeing a příslib odběru americké zemědělské produkce. Ale to hlavní, pro co podle analytiků jel, to bylo vyřešení situace v Hormuzském průlivu. To si pravděpodobně neodvezl. Americký historik a odborník na dějiny střední a východní Evropy Timothy Snyder nám tento týden dokonce řekl, že Trump jel do Číny doslova žebrat.
3: Well, this is something which for an American is very sad.
4: To je pro mě jako pro Američana opravdu smutné. Trump částečně připravil Spojené státy o jejich vliv. Odhlédnu to od morálky nebo demokracie, jednoduše nás zbavil významu. Což je, pokud jde o Čínu, o to více zarážející, že jsme donedávna byli napřed. Nikdy by nás nedohnali, pokud by se Trump nestal prezidentem. Kvůli němu jsme utrpěli obrovské ztráty ve vědě, obrovské ztráty ve školství a také obrovskou porážku ve válce, kterou jsme nikdy neměli vést. Takže teď musí Trump jezdit do Pekingu a v podstatě tam o něco žebrat, což je smutné.
0: Řekl nám americký historik Timothy Snyder. Pane profesore, to bylo poměrně kritické a ostré hodnocení té dosavadní éry Donalda Trumpa, tedy toho jeho druhého prezidentského období. Co vlastně americký prezident Donald Trump v Číně získal? Co přivezl?
1: No tak není jasné, o čem se dohodl nebo na čem se dohodl ohledně různých věcí, které nejsou zveřejněny. To, co bylo zveřejněno, ukazuje, že toho mnoho nedocílil. Není tam vlastně žádný pohyb vůči průlivu, není tam nic vůči Tajvanu, takže ty zakázky, které přivezl, tak dalo se vždycky očekávat, že nějaké zakázky jsou předjednané a budou oznámeny v době, kdy prezident letí do určité země. Takže bych řekl, že z toho, co je zveřejněno, tam nedošlo k žádné velké dohodě.
0: A to hodnocení tedy, že Amerika díky němu ztrácí. Není to příliš příkré? Přeci za rok a půl by Amerika nemohla ztratit tak výrazný náskok, ano. Kdyby ho Čína už neměla předtím.
1: Je to příkré. Samozřejmě Čína postupovala velice cílevědomě a úspěšně už velice dlouhou dobu, několik dekád, několik desetiletí. Takže tam, myslím, velká změna není. Kde je změna, je v tom, a to Timothy Snyder jako poukázal, že Trump poničil do velké míry školství a vědu a výzkum ve Spojených státech, což dlouhodobě by mělo daleko sáhlý efekt, jestli to bude pokračovat. Ale tady myslím, že právě je ta otázka, jak dlouho by to pokračovalo. Ohledně vlivu, tak tam svým způsobem Trump ukázal, jak velký vliv Spojené státy mohou mít, ať už to je tím, jak řešil situaci ve Venezuele, nyní, že je schopen začít válku, kterou teda nemůže jen tak lehce skončit, tak to je tam pravda, že tam, jako myslím, šel velice nerozvážně, ale ukazuje to, že ta Spojené státy stále ještě mohou, pakliže chtějí, zasáhnout velmi silně a velmi tvrdě. Takže je to stále ta největší mocnost, i když samozřejmě Čína ji podstatně dostihuje. Evropa bohužel teda v posledních 35 letech ekonomicky zaostává, takže tam bohužel ta situace není tak dobrá.
0: My vlastně musíme ty poslední Trumpovy kroky hodnotit prismatem midterms, tedy voleb uprostřed prezidentského mandátu, které budou na podzim a kde hrozí, že demokraté získají v kongresu většinu. Jak se tedy v USA dívají na výsledky této cesty? Je to něco, co by mohlo Donaldu Trumpovi v těch podzimních volbách pomoci?
1: No tak já myslím, že ten konflikt samotný mu ubírá popularitu. Takže když se podíváme...
0: Dvě třetiny Američanů podle průzkumu nepodporují tento
1: konflikt. Ano, nepodporují. Čili tam je zcela jasně to viděno jako něco, co bylo nerozvážné. Nevede to k tomu výsledku, který sliboval, že to bude velice rychlá několika denní válka, pak to změnil na pár týdnů, teď na pár měsíců. Tam vidíme velký jako neúspěch, který se odráží v veřejném mínění. A jestliže se mu nepodaří to mínění zvrátit nebo nějakým způsobem ovlivnit volby, tak to vypadá, že opravdu demokraté by získali sněmovnu reprezentantů a je určitá šance, ne velká, ale určitá šance, že by mohli dostat většinu i v Senátu. Jestliže to by se stalo, tak potom to Trumpovi hodně omezí jeho možnosti dělat cokoliv v hospodářské, ale i mezinárodní politice.
0: My jsme řekli, a bylo to deklarováno dopředu, že Trump si jel do Číny k jednání s prezidentem si před především o Hormuzském průlivu a o větším tlaku Číny na Irán, aby se ten obchod přes Hormuzský průliv obnovil. Donaldu Trumpovi se nepodařilo dojednat jasnou podporu pro ukončení války. Je to nějaký ostrý signál, že ta válka jen tak neskončí, protože ano. To sledují globální trhy velmi výrazně a velmi citlivě na to reagují.
1: Ano, ano, přesně tak. Já si myslím, že tady je jasné, že Čína je do určité míry spojenec Iránu. Iránský ministr zahraničí jel do Číny před Trumpem, takže v tom smyslu tam určitá koordinace byla i před návštěvou prezidenta Trumpa. A to, že nedospěli k žádnému aspoň veřejnému výsledku a že Irán je schopen dál pokračovat ve válce. Tak to myslím, že je jasný důsledek toho, že tam Trump nepochodil.
0: Jak vlastně to uzavření Hormuzského průlivu dopadá na americkou ekonomiku, protože americký prezident dost často tvrdí, že to ty zásadní dopady až tak velké nemá, protože mají vlastní zásoby ropy a tak dále, ale vidíme na druhou stranu, že ceny pohonných hmot ve Spojených státech stoupají do výšin, ano. Kde to voliči neradi vidí.
1: Přesně, přesně tak. Ty ceny stoupají o 40-50-60%, fluktuje to na vysoké úrovni a ten dopad tam je z toho důvodu, že i když Spojené státy se plně zásobují, dokonce vyvážejí ropu a zemní plyn, tak ty ceny jsou dány světovou cenou. Takže tam není něco takového regulováno ve smyslu, že by vlastně Amerika měla úplně jiné ceny základních surovin než jiné země. Tam jako Trump by mohl když učinit kroky typu, a dávám to jako příklad, není to jasné, že by to udělal, ale kdyby před těmi volbami například zakázal vývoz ropy a plynu, tak najednou by těchto surovin bylo hodně ve Spojených státech, cena by klesla, takže tak, jak to voliči vidí, cena benzínu u pumpy a nafty by najednou byla mnohem nižší. Samozřejmě by to mělo velký negativní dopad na Evropu a jiné země, které používají americký vývoz.
0: No mimochodem i tu Čínu, protože jedním ze závěrů té schůzky bylo, že Amerika bude do Číny dovážet právě ropné produkty.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: Jana Matesová, ekonomka, která nás zastupovala při Světové bance v minulém pořadu Řečí peněz, mluvila o širším dopadu uzavření Hormuzského průlivu, tedy dopadu na další komodity, a to nejen ty energetické. Kde vlastně v globální biznise my už ty dopady toho uzavření Hormuzu pociťujeme? Protože se stále mluvilo o tom, že 3 týdny, 6 týdnů, že se to ještě neprojeví, že se to projeví později. Vidíme to už nyní?
1: Ty odhady jsou, že se to během pár týdnů začne projevovat, jestliže ta válka bude pokračovat. Je tam například cena hnojiv, jo, a to je důležité pro zemědělskou výrobu. Je to sezónní věc, takže jestli se nezaseje nebo nebude prostě hnojivo k dispozici, tak to ovlivní sklizeň celosvětovou v tomto roce. Takže tam jsou dopady, na které by se vlastně ukázaly ještě během roku, později během roku. No.
0: Já se ještě vrátím na závěr. K té čínské návštěvě. Čína byla pro USA ještě před několika měsíci úhlavní nepřítel číslo 1. Viděli jsme ostrou celní válku v minulém roce v létě, která skončila až na podzim jakýmsi dočasným smírem, který obě strany dosud dodržují. Bylo znát to nepřátelství i tentokrát, protože jsme slyšeli pochvalné řeči na straně jedné, na straně druhé jsme viděli, a i světová média na to poukazovala, jak američtí přes představitelé při odjezdu vyhazovali veškeré dary, které v Číně dostali, do popelnic. To nepůsobí jako přátelství, které by potvrzovalo nějakou užší dohodu USA a Číny.
1: Ano. Tak to bylo přinejmenším diplomatické fopa a je to divné, že to dělali, zvlášť teda, když jako se snaží s Čínou nějakým způsobem se dohodnout. Ta rivalita mezi Spojenými státy a Čínou je dlouhodobá. Myslím, že v Americe, jestliže existuje shoda mezi demokraty a republikány na něčem, tak je to pozice vůči Číně. Trump samozřejmě jí má ještě víc hypertrofovanou a snaží se Čínu ovlivnit víc, než tomu bylo předtím. Co se týče přátelství nebo nepřátelství, tam je důležité si uvědomit, že ten Trump opravdu mění svoje názory, že to bylo i se spojenci v Evropě, najednou vysoká cla, pak se to sníží, teď znovu hrozí cly. Takže v tom smyslu ta politika vůči Číně není tak rozdílná oproti jiným a když Čína vycenila zuby, když prostě řekla, že teda nebude vyvážet vzácné zeminy, tak najednou Trump otočil. Čili tam já vidím tam systematickou snahu, ale nevidím na systematický výsledek.
0: Vy jste to už řekl, americký prezident v minulých týdnech pohrozil Evropě, že pokud nenaplní obchodní dohodu ze Skotska, takže na ní uvalí další cla, konkrétně má jít 25% na dovoz automobilů. Důvodem je podle Trumpa to, že v Evropě se protahuje to schválení té dohody. Jak daleko jsme k naplnění té dohody?
1: No tak to je otázka právě jako té administrativy, byrokracie v Evropě, jak dlouho by vlastně k tomu nešlo.
0: Ale s ní se asi tak nějak muselo počítat.
1: Ty se muselo počítat a určitě Trump si toho je vědom, jeho lidé, jeho administrátoři si toho vědomi, takže to myslím, že je zase taková jako pobídka a jestli se naplní nebo ne, je otázkou, protože se taktéž ukazuje ty studie, které byly už uskutečněny, ukazují, že vlastně ten dopad cel je negativní na Ameriku víc než na země a firmy, které vyvážejí. Že to je vlastně něco, co dopadá částečně na americké spotřebitele, domácnosti, částečně na podniky, které dovážejí. Takže tam ta hrozba je samozřejmě ve smyslu, že by se méně aut prodávalo ve Spojených státech, ale na druhé straně jako ten dopad cenový je především ve Spojených státech.
0: No právě Evropa otálí s tím podpisem a s tím rychlým schvalováním, protože řada evropských státníků říká, my chceme ale záruku, že tato dohoda je konečná, bude platit. A americký prezident nepřijde za půl roku s novými návrhy nových cel na cokoliv jiného a nebude nás znovu tlačit do kouta. Americký prezident tuto záruku zjevně dát nechce. Jak důvěryhodný partnerský vztah je tedy mezi Evropou a Spojenými státy?
1: A já myslím, že je správné, že Evropa, což je velice silný obchodní partner, ten nejsilnější de facto pro Spojené státy, tak že trvá na tom, že ty dohody budou nějakým způsobem opravdu ratifikovány a dodrženy. Takže počkat určitou dobu, než se věci vyjasní, je myslím úplně správné. Na druhé straně si nejsem jistý, že Trump dodrží jakékoliv dohody, protože už jsme to viděli vůči různým zemím na světě. Takže
0: Si ale představit, že by Evropa řekla, tak my tu dohodu teda nepodepíšeme a my s vámi půjdeme do té celní války.
1: Já si myslím, že by k tomu mohlo dojít. Na druhé straně si myslím, že to není něco, co je žádoucí, takže bych očekával,
0: no právě
1: že
0: právě v této situaci, o které jsme se bavili.
1: Ano, já myslím, že spíš bude oddalování, další vyjednávání a nakonec nějaká dohoda, kde Trump zase takzvaně prostě vyhlásí vítězství, i když třeba to vítězství nebude.
0: Co se ale americkému prezidentu Donaldu Trumpovi určitě podařilo, je dostat do čela Fedu svého muže. Tím mužem se stal Kevin Warsh, který bude jistě jmenován a v červnu se ujme řízení Fedu do té doby americkou centrální banku, ale povede dosavadní šéf Jerome Powell. Toho Trump dlouhodobě kritizuje za to, že nesnižuje sazby dostatečně rychle a tím brzdí americkou ekonomiku. Jaký bude Kevin Warsh jako šéf Fedu, co je vlastně zač?
1: Tak je to člověk, který má velké zkušenosti. Je známo, že sdílí s prezidentem Trumpem názor, že by úrokové sazby měly být co nejnižší. Na druhé straně chápe, že je potřeba udržet inflaci. Snaha je okolo 2%, řekněme mezi 2 a 3%. A též je důležité si uvědomit, že on je první mezi rovnými ve smyslu, že tam se hlasuje. On samozřejmě jako chairman, jako předseda určuje agendu a má velký vliv, ale na druhou stranu nakonec je to hlasování.
0: No jak moc mu bude komplikovat situaci, že Jerome Powell proti všem tradicím a zvyklostem neopustí radu Fedu, ale zůstane tam až do konce svého funkčního období, do konce roku 28, protože Jerome Powell má stále ve Fedu velmi silné slovo.
1: Ano. A samozřejmě je to člověk, který je velice rozvážný, který ne, že by zastával určitě jako velice extrémní pozici, ale je ochoten snižovat úrokové sazby pouze, když si je poměrně jistý, že inflace není velký problém.
0: No a inflace ve Spojených státech připomínám je 3,8%, ano. Takže dá se čekat nebo nedá se čekat, že po nástupu Kevina Warshe se Donaldu Trumpovi splní jeho přání a Fed podpoří ekonomiku tím, že sníží sazby?
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že jak se správně protnul, poslední čísla ukazují, že je tam určitý skok v inflaci nahoru. Samozřejmě člověk nemůže usuzovat z jednoho měsíce nebo čtvrtletí, co se jako bude dlouhodobě dít, ale každopádně bych očekával, že Fed posečká, protože mezi tím, co se týče druhého cíle Fedu, což je zaměstnanost, ta je poměrně vysoká, místa se tvoří, nezaměstnanost není příliš velká, takže v tom smyslu já myslím, že Fed posečká.
0: Říká Jan Švejnar, který i nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: My se na závěr pořadu vrátíme do Česka. Minulý pátek totiž změnila vláda premiéra Andreje Babiše zásadně zákon rozpočtových pravidel. Tu změnu kritizuje řada českých ekonomů, včetně bývalých guvernérů České národní banky. Pane profesore, vy jste jeden z mála, který i v tomto vyšším zadlužování vidí smysl. Je tedy ta samotná změna těch rozpočtových pravidel podle vás v pořádku? Nevidíte v ní žádné riziko, před kterým varují ostatní ekonomové?
1: První věc, kterou bych zdůraznil, a to je zkušenost z mnoha zemí ve světě, je dobré dělat vše podle pravidel. To znamená, jestliže se vede nějaká rozpočtová politika, fiskální politika, tak je lepší, aby ty výdaje nebyly mimo rozpočet, mimo rozpočtové, kde nejsou viděny a nejsou známy.
0: Takže tato pravidla, chápu správně, se vám až tak nelíbí, protože vyvádí podstatnou část výdajů státu, ne rozpočtu, ale výdajů státu mimo rozpočet a mimo ta rozpočtová
1: ano,
0: pravidla.
1: Přesně, takže tam já myslím, že je nebezpečí, že by věci nebyly dostatečně viděny. Jo. Pak je otázka, jaké výdaje a jaké příjmy vláda má. A já zastávám ten názor, že výdaje, které jsou na investice, které mají vysokou návratnost, tak dává ekonomický smysl, aby tyto investice se podstoupily. Infrastruktura je dobrým příkladem, protože samozřejmě náklady jsou okamžité a následky pozitivní jsou během desetiletí u mostů třeba i 100 let a tak dále. Takže je to otázka, jestli to je dobrý dluh, dobrý kredit, anebo špatný kredit.
0: No a právě na to upozorňují zmíněni ekonomové. Já jenom připomenu, že Česko bude jen letos platit na úrocích za svůj dluh, který se pomalu, ale jistě na konci roku přiblíží ke 4 bilionům korun. Tak jenom úroky z toho budou 110 miliard, v roce příštím už to bude 120 miliard. Česko se nějakým způsobem snažilo konsolidovat veřejné finance nebo změnit tu strukturu rozpočtu, ale jak tento týden řekl Janě Klímové, předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, tak už nyní vidí, že vlády vlastně používají tyto mimořádné dluhy z těch únikových doložek, o kterých jste mluvil, které se vám nelíbí, na běžné výdaje a ne na investice, které proto byly předem určené.
5: Ono už to skutečně probíhá. V Německu přesně podobný systém výjimečných výdajů, které jsou financovány mimo rozpočet, vede k tomu, že ty výdaje reálně nejsou používány z velké části na tu zamýšlenou infrastrukturu nebo obranu nebo dekarbonizaci, ale na úplně běžné výdaje. A jestli někdo teď argumentuje Německem jako tím vzorem, který bychom měli následovat, tak pro nás je to ten případ další odstrašující, který bychom neměli následovat.
0: Řekl Janě Klímové v pořadu Peníze a vliv Mojmír Hampl. V tomto případě by to vypadalo, že to rozvolnění pravidel je opravdu zásadní problém pro Česko.
1: Záleží na tom, jak ty peníze budou použity.
0: A tady slyšíme, že už jsou použity na běžnou spotřebu.
1: Ano, ale tak tam samozřejmě peníze jsou zaměnitelné. Takže jestliže z rozpočtových peněz půjde hodně na infrastrukturní projekty, které jsou vysoce návratné, tak vlastně je to zaměnění jedněch peněz za jiné. Takže v tom smyslu bych si z toho nedělal takový staví jako takovou hlavu.
6: Ale co říkal Mojmír Hanbl, bylo o tom, že ty peníze nejsou použity na ty investice vůbec,
1: ale
6: v úvozovkách, jak občas rádi politici říkají, že je projíme teď.
1: Ano, což je ano, přesně tak. Takže tam může být jako velký problém. Ještě bych k tomu naznačil ale to, že samozřejmě rozpočet má jak tu výdajovou stránku, tak tu příjmovou. A musíme se podívat, proč tam není větší příjem. Kdyby byly větší příjmy, tak samozřejmě to procento na mandatorní výdaje celkových příjmů je mnohem nižší. Takže když se vezmeme takovou tu třeba superhrubou mzdu, která byla zrušena, tak to rázem...
6: Připomenu jednou rukou ODS, SPD a Hnutí ANO.
1: Ano, přesně tak. To samozřejmě omezilo velice tu příjmovou stránku. A najednou mandatorní výdaje jsou mnohem vyšší procento celkových příjmů a výdajů. Jo?
6: Myslíte si tedy, že by vláda měla být odvážnější a měla sáhnout buď to k vyššímu zdanění bohatších, protože to super zhrubé zrušení mzdy vedlo k tomu, že těm nejchudším domácnostem nezůstalo v peněžence nic moc navíc, pár stovek, a těm nejbohatším několik tisíc.
1: Mnohem víc, přesně tak. Takže to bylo regresivní v tomto smyslu. Ale jsou tady samozřejmě už dlouhou dobu naznačené cesty, jak zvýšit příjmy, například zvýšit daně z nemovitostí. Ty máme jedny z nejnižších na světě. Je to něco, co jako opravdu...
6: Politicky velice citlivé téma, protože nemovitosti mají i ti nejchudší lidé, přesně, kteří se jimi zabezpečovali na stáří, přesně, aby měli kde bydlet.
1: Čili politicky velice citlivé téma, ale citlivé ve všech zemích. A všichni experti se celkem shodují na tom, že je to opravdu daň, která dává velký smysl. Takže jenom naznačuji to, že se musíme dívat nejenom na výdajovou stránku, ale i na příjmovou stránku. No a tady potom samozřejmě ta výzva pro vládu je, jestliže opravdu uskuteční rychlý ekonomický růst, tak potom určité zadlužení není špatné, protože když se podíváme na to, jak rychle rostly ekonomiky po druhé světové válce od Spojených států po Německo a další, tak to bylo tím, že se zadlužili, dobře investovali a ten dluh splatili, protože ty ekonomiky tak rychle rostly. Takže tady bych řekl, je pozor na to, je čistě si dívat jenom na ten rozpočet nebo schodek rozpočtu, anebo mimo rozpočtové výdaje, ale dívat se taky na to, jestli ta ekonomika poroste nebo ne.
6: To určitě ano a já teď poprosím o další vyjádření dalšího bývalého guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy, který varuje před vývojem v dalších evropských zemích, kde právě to vysoké zadlužení a ty strukturální problémy rozpočtů vedly k tomu, že zemím dělá už velké problémy cokoliv změnit.
7: Často se lidé odkazují na to, že Polsko, jako Maďarsko, Itálie, že mají vyšší, jako nic se neděje. Jako ono to není pravda. Jako Francie jako má ten dluh jako už neudržitelný, kdykoliv se s tím pokouší něco dělat, tak lidé vyrazí do ulic a jsou jako totálně zablokovaní. Možná, že svět jako v tomhle není spravedlivý, ale velikost a kredibilita hraje roli. Takže jestliže Velká Británie někde na 90%, tak pořád je to pro ně udržitelnějších než pro nás třeba 55.
6: Říká Zdeněk Tůma, bývalý guvernér České národní banky. Pane profesore, já připomenu, že my jsme možná v komfortní situaci, protože jsme zadluženi na 45%, ale jsme zásadně v nekomfortní situaci kvůli tomu, že za posledních několik let jsme to zadlužení zvedli o 15%, z 30% na 45%. A patříme k nejrychleji se zadlužujícím zemím v Evropské unii. A i přesto, že vlastně ty zásadní investice, o kterých vy jste mluvil, do infrastruktury, tak se v Česku nekonaly. Proto vlastně ta masa ekonomů stojí a říká, vykračujeme pomalu jistě možná řeckou cestou, protože už nedokážeme změnit ten trend, kdy takto velké prostředky dáváme na tu běžnou spotřebu a nikoliv na investice. A na ty investice už nám nezbývá.
1: No ale počkejte, ta čísla jsou trošku jiná. V roce 2012-13 měli zadlužení přes 40%. Jo.
6: To se nám podařilo klesnout.
1: To šlo dolů na 29% a potom během covidu, tak jako všechny země, se nám to zvedlo zpátky na 40%. Za posledních několik let to šlo z těch 1,42 na 45%, ale to je pořád ještě poměrně velice slušný výsledek oproti 41%, které jsme měli zadlužení před 12-13 lety. Takže ta dynamika je velká, že jsme byli schopni jako země snížit to zadlužení a pak teda samozřejmě během pandemie zase zvýšit. Ten pohled ale, který je potřeba mít, je samozřejmě jsou země jako Francie, Spojené státy, Itálie, které mají zadlužení 100% a více. Pak ale máte rychle rostoucí Polsko, které je na 55, ale rychle roste. Proč máme problém? Že jsme měli recesi, kterou jsme si sami způsobili konec 22-23 a pak stagnaci. Takže když ta země stagnuje, když neroste, no tak samozřejmě potom ten problém je obrovský. Proto zdůrazňuju to, jestli vláda bude schopná iniciovat a udržet poměrně rychlé tempo ekonomického růstu, tak potom vlastně to zadlužení, které je u nás stále velmi nízké, není problém. Co je ještě další aspekt, jestli mohu, je, jaká je úroková sazba. Jo? Tady třeba Italové, kteří jsou velice zadlužení, velice chytře, v době, kdy úrokové sazby byly téměř na nule, přejednali celý svůj dluh za mnohem nižší úrokovou sazbu, začali platit mnohem nižší obhospodaření dluhu než předtím. Takže je otázka...
6: No, Česko jaké... na to bylo podobně, ale teď už jsme na úrovni, kdy se ta úroková sazba blíží 5%.
1: Ano, a je to taky ta otázka, že vlastně naše centrální banka drží úrokové sazby výš než Evropská centrální banka, takže my si půjčujeme, stát si půjčuje za mnohem vyšší úrokovou sazbu, než by si půjčoval jako třeba Chorvati nebo jiní, kteří jsou v eurozóně.
6: Takže vaše doporučení zamířit do eurozóny?
1: Samozřejmě, to už dlouhou dobu z různých důvodů, ale jen tady to je dobře vidět, že vlastně to, že země má svoji vlastní centrální banku, neznamená, že je na tom nezbytně ekonomicky líp, protože centrální banka může být lepší než ta Evropská centrální banka, anebo může být horší, to je samozřejmě, ano.
6: Profesor Jan Švejnár byl naším dnešním hostem a já mu za to moc děkuji. A téma, které jsme nakousli na závěr, určitě jen tak nepoložíme a někdy příště se k němu vrátíme.
1: Děkuji za pozvání. Taky děkuji za pozvání.
6: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz
8: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině.
9: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
8: Zóna 90.
9: Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To nejlepší z 90.
9: Každou sobotu na Rádiu Praha.
2: Zóna 90. 90. Praha je nej.
8: Praha je nej.
2: Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou.

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.
1: Rádio Praha. Desítka Pavla Horváta.
2: Krásný den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tu opět pro vás. Dneska ve speciální den pro radiožurnál Sport. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
2: My slavíme páté narozeniny od prvního vysílacího dne, tehdy se vysílalo 21.5.2021. Kateřina Neumannová tehdy dělala první rozhovor s Dominikem Haškem, velkou personou české sportovní historie. No a ty jsi nám také nadělil narozeninového hosta.
3: Já jsem sem taky spadnul jakoby náhodně a já si myslím, že opravdu dneska to zapadá do toho výjimečního dnu, protože se nám povedlo sem přivést speciálního hosta, který speciálně pro fotbalový fanoušky, který jsou našima největšíma posluchačema, stvárňuje nebo prostě ikonicky se zapsal do dějin českého fotbalu, byť třeba nehrál nejvyšší soutěž. Je tady Ondra Vetchý. Ondro, díky, že jsi dorazil.
4: Dobrý den, moc zdravím posluchače a vám k tomu pořadu, jak jsem teď zaslechl, pětiletý výročí přeju všecko nejlepší. Já si přiznám, že jsem to nikdy neslyšel, tak jsem rád, že budu aspoň jednou to slyšet.
0: Desítky Pavla Horváta.
2: Jenom, pane Vetchý, jestli byste si mohl sednout trošku blíž k mikrofonu, nebo jo. My vám ho tam když tak natáhneme, aby vás posluchači radiožurnálu Sport dobře slyšeli. Pokud si říkáte, odkud se znají Pavel Horvát a Ondřej Vetchý, tak já možná pustím jednu zvukovou ukázku, která by vám mohla trošku napovědět. Tak pokud chcete, pane Vetchý, tak ano, sluchátka k dispozici.
5: Já jsem Spartan, chci vám říct, že závidím Plzni, diváky a všechno, co tady máte. To, že jste takhle úžasný, i za to může trochu Pavel Horvát a já mu a vám strašně děkuju. Mějte se krásně, děkuju.
2: Tohle hezká vzpomínka.
3: Jo, to určitě, no. Tak to byla moje jako poslední rozlučka, nebo poslední jediná rozlučka. Já vím, že Ondra vlastně, teď to vůbec neber osobně, ale přijel stejně tak jako dneska, přijel vlastně z nějakého natáčení těsně před pořadem, tak přesně před tím zápasem přijel ještě v tunelu, si obouval kopačky, to
4: no,
3: si pamatuju.
4: No, ještě na hřišti jsem
3: seděl. Je to možný. Hmm. A já jsem tohleto vlastně naživo neslyšel, protože já jsem vlastně jako poděkoval a šel jsem do té šatny. A pak mi to někdo říkal a já jsem to hrozně dlouhou dobu nemohl nikde slyšet a pak jsem si říkal, ty on jim tam šel říct, že je Spartan. A v tu dobu ještě to nebylo úplně jako takový populární. Jako populární. Takže ta reakce byla správná, nebo správná, jako logická od těch lidí, ale jako musím říct, že samozřejmě i vzhledem k tomu, co jsi za personu, tak si myslím, že pak ty další, nebo ten dovětek byl fantastický.
4: Byl to kompliment vůči tobě, protože jsem si uvědomoval, ty lidi byli úplně fantastický, jako kdyby měli kolektivní myšlení v komunikaci s moderátorem. Mně došlo, že za tím stojíš hodně ty, a taky jsem tam řekl větu, kterou jste nepustili, tím jste mě možná trochu jako ochránili, ale já ji dopovím. A řekl jsem, že jsem Spartan, tak jsem takovejhle zážitek tohoto typu, tak silný, emoční a navazující na ty lidi, na ty Spartě nikdy nezažil.
2: Tak pochopitelně ke Spartě se asi taky dostaneme, jenom k té rozlučce mě zaujalo to, vlastně jak tam byla atmosféra i co se týče těch složení hostů tvých, že si to povedlo docela pozvat.
3: No tak já musím takhle zpětně ještě poděkovat Jirkovi Pršalovi, který mi s tím strašně pomáhal. Já jsem samozřejmě spoustu těch hokejistů, který tam byli, i spoustu těch umělců, který tam byli, znal, ale vůbec jsem netušil, že by byli jako ochotní přijet na takovýhle zápas a strašně jsem si toho vážil v tu chvíli. Teď trošku se mi vrací jako vzpomínky, tak doufám, že nebudu brečet, ale ne, jako tak teďka ty sám vidíš, Honzo, jaký bylo těžký dostat Ondru sem, tak si představ, že asi jsme se potkali a jestli

0: tam bude zmiňovat na nějaký moderování
1: Viktoriána
0: století.
2: Jo, jo, jo.
0: A tam jsem teda zase přijel pozdějiš já, ale ty jsi jel zrovna z toho natáčení filmu okresního přeboru a vím, že jsi měl boty od bláta. Já říkám, to je tak, on jde na natáčení a má boty od bláta.
2: Jo, no. Ale my nehrajeme jako na těch, ten okresní přebor na těch závnicích, jak vy jste zvyklí. Dřív to byla škvára a teď je to bláto.
0: Je to
2: no.
0: Tak, je to no, tak. No. Ne, takže já jsem si toho fakt jako vážil, že vůbec tyhle ty lidi vážili cestu, že si jdou se mnou čutnout poslední
2: zápas.
0: Jenže
2: ty zapomínáš, že jsi vykročil z toho, jakoby z jednodušené interpretace fotbalisty, si vykročovalo mnoho způsoby. Vykročovala jsi z toho tím, jak jsi přemýšlel, jaký jsi měl smysl pro humor a jak v součinnosti s tím, jak talentovaný fotbalista jsi byl. Jak jsi byl fakt vtipný, já někam jsem jel jednou natáčet do Polska a poslouchal jsem nějaký pořad z vaší šatny z Plzně, ale ty jsi tam mluvil o tom, jak si dobíráte jeden druhý, jak si ze sebe trpíte legraci a mně to přišlo tak milý, tak jakoby spojující, jo, že jsi mi byl hrozně sympatický a pak mě dostalo strašně to. Já jsem dělal na Spartě judo, ty jsi tam hrál fotbal. A když vás koupili celou skupinu do Plzně, tak jsem byl ohromený, protože vy jste vedli ligu jako Plzeň a teďko tam přišel nějaký takový dobromyslný redaktor, patrně Spartan byl, a říká Horvi mu, hele, vy jste vlastně teď takový jako Bčko Sparty, a Horvi namrk brvo a řekl, ty vole, my jsme Ačko Sparty, a to jsi mě úplně dostal, takže tohle to mě bylo, jako to bylo fakt nad rámec toho, že se fotbalista soustředí na výkon, dává pozor na to, aby se nezranil, aby dodržoval životosprávu, a tohle všecko si ty byl ochoten porušovat, a přesto si byl unikátní. Pak jsem zaznamenal, jak jste hráli poháry z Plzní a psali o tobě v anglickém tisku, že nejnebezpečnějším hráčem je hráč s číslem 10. Sice vypadá, jako kdyby denně snědl 10 hamburgerů, ale musíme si dávat na ně největší pozor. A tak to mě dělalo strašnou, že byl jsem na tebe hrdej. A pak se to celý završilo, protože můj chlapeček hrál na Slávy fotbal, tvůj taky. A teď oni na nás strašně řvali, hlavně pan Řehák. Řekl, co sem lezeš, ty rudá kůže? Vždycky to bylo příšerný, a nebyl sám samozřejmě. No a na Horvy ho řvali ještě možná víc, protože na něj řval vždycky Kotel. A já si vzpomínám, jak Horvy se maskoval, potom měl zamotanou hlavu v šále, v zimě, jo, a pak jsem tam jenom přišel a tam stál takový opřený chlápek mezi jinýma a já volám Horvy a on se otočil, říkal, jak jsi mě poznal, jsi podle prdela. A on řekl, to mě nenapadlo, ty. No takže to. No. A pak se ještě pamatuju, když jste vyhráli titul v Plzni a hráli jste ještě dohrávku na Slavii.
0: Ano.
2: A měli jste titul, ale měli jste za sebou i oslavy bujarý a já jsem tam přišel a teď ty slavisti na mě řvali, tak jsem si sedl až tam k vám dolů.
0: Vím.
2: Úplně. A vy už jste tekli asi 3-0 nebo kolik. A já jsem říkal, kluci, prosím, zabojíte, udělejte taková hamba, vole, potupa. A oni se fakt snažili, byli to kluci jako z národě, jako byli výborní a šli. A ty jsi vůbec nekomunikoval, ty jsi takhle odvrátil, jako že nemáš nic společného ani se mnou, ani s těmi hráči, ani s tím zápasem. A pak jste dostali rukavičku, myslím, ne, a jeli jste domů.
0: Ano,
2: no a já jsem čekal, až ty slavisti odejdou, pak jsem se propadal hambou. Takhle jsme se prolínali, no.
0: Já tohle to ještě doplním, protože my to tady často protože je to ta mistrovská kocovina, kterou zažívají většinou ty mančafty a my jsme prostě na tu Slávy tenkrát přijeli nepřipravený a já jsem seděl takhle nalevo a ty si tam nade mnou stál, říkal si, tak s tím něco udělejte.
2: Dělejte s tím něco, kluči, prosím, ty vole. No a Horvě dělal, že je mrtvej, že skameněl a hrozný bylo, že Slávy je tehdy ten skalp jí možná patrně nakopl k tomu, že šla do progrese, protože ona tam nebyla nejlíp a měl jsem pocit, že jste jí to usnadnili, aby se našlápla a začala se věřit v té době. No.
0: Tak my potřebujeme, byť jsou fanoušci Spartani, Plzeňáci, tak my potřebujeme Slávy silnou, aby ta liga byla dobrá, aby jsme měli silný národ.
1: Tak takhle podobně se mluvilo, když 4 Spartani prohráli z Plzní. Františka Straky 1-3, Plzeň si zachránila a o 2 roky později nebo o 3 roky později začala prohánět. Na to Ondřej Vetky určitě rád vzpomíná. Každopádně můžeme jít dál. Host desítky Pavla Horváta. Sport ve vašem životě, Ondřej, žije, myslím, a hraje velkou roli. Co tak koukáme i na vaši figuru teda?
2: Tak jako sport byl pro mě to alfou omegou světa. Myslel jsem si, když jsem viděl ty stárnoucí kolegy sportovce, že se zabiju, když nebudu moc nějaký věci dělat. A on pak člověk prostě se to stane a on si říká, to už bez toho sportu třeba nebudu moc bejt, co si počnu a pak najednou už nemůžete hrát, třeba fotbal, nebo volejbal, nohejbal, nebo nemůžete boxovat, nebo chodit na judo, nebo můžete jenom občas, nebo jsem přišel, jsem udělal třeba 30 sklopek takhle přemetů za sebou a pak jsem přišel na trénink a zkusil jsem to, já jsem upadl na prdel, ani jsem, to tělo prostě má zákonitosti, jak je to, jako ten materiál organický, tak se to proměňuje s těma vazama, šlachama, ty všechny ty zranění, jo, ty paklouby, všechno to bolí jako svině, to člověk vůbec nenapadlo, když sportoval, tak měl pocit, že to přechodí, nebo že to bude dobrý. No a vlastně pro mě asi primárně nejvíc bylo to judo, který jsem dělal, že jsem byl v Jihlavě, tam jsem chodil...
0: Ale tam si hráli fotbal.
2: Tam jsem, no, ale to jako kluk, já jsem tam hrál až později, ale tam jsem chodil do sportovní školy, ale tam byl jenom hokej a plavání, tak jsem začal chodit do plavecké školy a tam právě jsem vyhrál takový závod v běhu, mi to hrozně šlo. To byl tehdy běh Mladý fronty a Smeny. Já jsem to vyhrál celý a tak jsem byl úplně jako tak, že budu atlet. A v té době, jak jsem ještě byl, v té době jsem sice už byl asi vyhraněný jako heterosexuálně, ale ještě mě ty ženy příliš jako nezajímaly, tak jsem do toho atletického kroužku chodil a tam bylo asi 18 dívek a jeden hoch a ten byl divný jak svině. Tak to pro mě, jsem opustil atletiku kvůli tomu a začal jsem ale už s tím paralelně dělat ty bojové sporty a každý kluk se chce umět prát a já jsem vlastně tam v hlavě bylo zápas, jim přišel takový nechutný, jak se po sobě nahý plazí, pak tam bylo karate, který mi přišel takový trošku tupý, no a bylo tam judo, tak jsem začal chodit na judo a vlastně pak jsem stejně chodil s těma zápasníkama nahýma na tréninky, těmi jsem jenom třikrát, jedně mi to bylo málo a pak jsem žil asi 20 let nebo 25 v takovém formátu, že když jsem měl volno, jako jsem nepracoval, tak jsem měl věci v autě. Na judo, na box, na hokej, na fotbal, na nohejbal, na volejbal, na co si vzpomenete. A měl jsem to v kufru a teď jsem chodil na ty tréninky všude po Praze, třeba na 3 denně a když jsem ještě třeba jel autem a viděl jsem, že někdo někde hraje něco, tak jsem zastavil, chlapi, nemohu bych si s vám pinknout. A takhle jsem žil prostě 20 let, byl jsem úplně šťastný. No a i vím, že se mi to třeba několikrát vymstilo, když jsem šel třeba pak s dívkou již, třeba na procházku a když jsem někde seděl v parku s ní a buď jsme si neměli co říct, nebo jsem se tam, že tam někde něco hraje. Říkám, hele, nevadilo by tě, když si chvilku s ním čutnul. A on, ne, zprvu, ne, vůbec. No a pak třeba po třech hodinách, když jsem za ní vzpomněl, tak tam většinou už nebyla. No, tak takhle jsem žil vlastně velkou část života a hrál jsem volejbal tady za Vršky, za humanitní fakulty, nohejbal jsem chodil na Solidu hrát, jo, na turnaje jsem jezdil, na judo jsem se pral za Spartu, pak jsem se pral ještě i za jiný mančafty tady v Praze,
0: prostě
2: jsem
0: všechno.
2: Jezdil do Německa, no, jo, byl to život, který byl šťastný, naplněný, akorát, že během třeba jednoho filmu jsem měl 3 zranění, tak mě nenáviděli všichni, že třeba během jednoho filmu jsem měl zlomený prst, zlomený nos a zlomenou čelist. A ono potom, když takhle točíte pak nějaký film, který je opravdu drahý, protože zjednodušeně film stojí 1 000 000 korun denně, ale když to je velikánský film, tak může stát třeba 5 000 000 ne? A vy, když tam hrajete třeba velkou roli a něco si uděláte, tak vlastně ty produkce připravíte třeba o 10 000 000.
0: Malinko to leze do peněz, no.
2: Strašně. Takže oni, když zjistili, co jsem to za ptáčka, já třeba jsem vyhrál třeba do Prahy v judu a teďko všichni v Činohráku jako mě pláceli, jak jsem dobrý, jenže druhý den jsem si poranil, nebo druhý týden, rohovku v oko a nemohli hrát, tak vždycky si mě vzali na kobereček a říkali, musíš se rozhodnout, co chceš dělat. Co chceš dělat, to přeci takhle nejde, ty vole. No a pak asi před 7-8 lety mě předseda svazu juda nabídl, jestli bych pro propagaci juda nejel na mistrovství Evropy jako třetí dan katy. No a já jsem najednou říkal, ty vole, tak já bych to
0: je šance.
2: Vlastně můžu žít ještě jiným životem, než žiju. A teď jsem přišel do Činohráku a říkám řídovi, hele, já jsem dostal takovou příležitost, já bych potřeboval měsíc volno. A říkal, jak měsíc volno? No já bych potřeboval jako se soustředit na tréninky a to, řekl, ty vole, vyndej si tu hlavu z prdele, a co tady asi budem dělat, ty vole? Takže den jsem si nebudovažil v tom, že můžu žít ještě jinak, ale nemůžu, no.
0: Já se tě jenom doptám, jo, tyhle ty bojový sporty, ale ono to vlastně souvisí i s tím fotbalem. Jsou hráči, který se bojejí.
2: Ano.
0: Měl jsi někdy obavu, když jsi šel do toho zápasu nebo i do tréninku, dělali jste nějaký věci, které samozřejmě třeba byly nový. Měl jsi někdy strach?
2: Hele, strach je jedna věc, strach mám celý život, ale vždycky do toho jdu, což je horší. Ale ale je fakt, že ty jako fotbalista víš, že judo ve vyspělých zemích se stalo součástí fyzické přípravy u všech kontaktních sportů. Jo. To znamená, že judo je univerzální sport a tam patrně jde o to, aby si četl hru těla toho soupeře, aby ses nebal toho kontaktu fyzického, aby si okopíroval třeba to, jak se hejbe. Takže ty vyspělý země to judo už zařadili, stejně jako atletiku nebo gymnastiku. Jo. A vlastně tady se o to pokoušeli taky před pár lety a já v součinnosti s Jirkou Vankem, který je vynikající trenér a výborný judista technický, tak vlastně vznikla tady taková metodika, tak toho jsem se účastnil na USK Praha a myslím si, že nevím, do jaký míry se to tady chytlo, ale je to bezpodmínečně nutný, protože v tom fotbale ta tělesnost, ten tělesný kontakt, to judo vede k tomu, že vlastně ten tvůj soupeř je současně tvým největším parťákem. A ono by se to mohlo takhle přenést i na ten fotbalový trávník, že tam bude víc úcty, víc respektu a přitom víc toho tělesného kontaktu, kterýho se nebudeš obávat, který nebude primárně agresivní, ale bude spíš o tvojí šikovnosti a čtení hry, pohybu nebo pohybu toho tvýho soupeře. Jo, takže to, tak si myslím, že to judo má i tenhle ten velkou předanou hodnotu a navíc je to něco, co vede úctě k tomu soupeři, jo. Takže kdyby to ten fotbal měl.
0: No, já totiž jsem přesvědčený, že některé zákroky ve fotbale, které jsou pak ohodnoceni třeba červenou kartou, jsou vlastně z toho, že buď se i ten hráč, který jako fauluje, trošku bojí, nebo neumí vlastně se srazit tak, aby to úplně jako nebyl faul, který je přesně tvrdý a zákeřný.
2: Přesně tak, a když to máš ten pohyb nacvičený, jsi to dělal 1000x, 5000x, 10000x, tak i zareaguješ správně, že budeš minimalizovat rizika, budeš minimalizovat třeba zranění při dopadu, nebo i zranění toho svého kolegy, který ho chceš sejmout. Že ho sejmeš takovým způsobem, že mu jenom zabráníš v pokračování útoku a přitom to bude kontrolovaný a nic mu neuděláš.
1: No možná nějaký ten ipong, kdyby se dal na trávníku, tak nebude ohodnocen ani červenou kartou a naopak některé ty zákroky.
2: Že by zatleskali, jako výborná, výborný Hrajgoši by třeba řekl.
0: Že by zatleskali, upravili by si trenky a šli by dál.
1: No. Ondřej Vetký pochází z Jihlavy, odkud teda udělal v uvozovkách tovou cestu pak k olympijským medailím slavnému judistovu Lukáši Krpálkovi. Takhle to evidentně chápeme všichni. Každopádně ta vaše fotbalová kariéra, Pavel to naznačil, vy jste to také zmínil, když jste třeba pak hrál v některých rolích fotbal, třeba v Báječných letech pod psa, pamatuju si, že jste tam musel nastoupit do toho utkání v rámci role. Jak moc jste se musel omezovat, abyste vypadal, že hrajete fakt špatně?
2: No tam dokonce byl to, já jsem hrál tady za Řevnice v Praze, naposled za Rudou hvězdu Strašnice, ale hrál jsem už tam právě, jak jsi zmiňoval, když mě bylo, nevím, třeba 16-17, tak jako doplněk jsem začal hrát fotbal, jsem to hrál jako malinký, to jsem byl ale jeli, to jsem nebyl schopen asi si vůbec pochopit, o čem ta hra je, tak jsem to jako doháněl a byl to úžasný doplňující sport pro mě a jak jsem dělal individuální sport, tak mi ten kolektivní sport strašně chyběl. A já jsem sice solitér, ale týmovej. To znamená, to seš taky ty. To znamená, že jsem potřeboval ten kolektiv a toužil jsem potom dělat ty kolektivní sporty, i když na nižší úrovni, jakoby, ale ty mě naplňovali štěstím, že jsem patřil do nějakého manšaftu a to přátelství, ten mužský svět, který je spolu tak, jako ty muži jsou tak už se propojený, že to, že já jsem včera měl takový den těžký, že jsem tak přemýšlel o věcech existenciálních a přemýšlel jsem o tom, že ten život vlastně, že je konec začátku je zřejmě první půlka života, jo. A konec začátku je první půlka života. A pak takhle během pikosekundy se dostaneš do začátku konce. A včera jsem to nějak reflektoval v hlavě a přemýšlel jsem právě o tom, že to je jako blik, je to blesk. A vlastně pak jsem ještě se neuránil tomu, že to je takový jako těžší, ale přemýšlel jsem tímhle směrem. Včera mi ten mozek valil tam, kam jsem nechtěl. A pak jsem přemýšlel o tom, a to je z jiného světa, ale týká se to nás všech, že představa, že třeba někdo přijde o dítě, nejhorší. A vlastně druhý nejhorší je, když ti umírají kamarádi nebo tě opouštějí. A já jsem vlastně včera přemýšlel o tom, že když tě opouštějí nejlepší kamarádi, který ten svět vytvářejí, to je svět, který miluješ, dávají ti zpětnou vazbu, profilujete se jeden navzájem, pěstujete to přátelství, tak když tě opouštějí ty nejlepší kamarádi, tak vlastně jediný pozitivum, který jsem včera na tom našel, je, že přestaneš řešit svý vlastní umírání.
1: No tak nevím, jestli vy jste měl nějakou, teď když to teda trošku odlehčím, roli, kde jste musel vysloveně umřít, ale když to stáhneme na ten sport, tak některé vaše postavy v těch filmech vypadají, respektive se trošku odlišují od toho vašeho teď veřejného třeba obrazu, že prostě velmi charizmatický muž, který má hodně svalů.
2: Když no, hodně svalů třeba... jsem 30 let dělal judo, no, to není hodně svalů.
1: Ale jestli jste to nemusel někdy skrývat třeba musel. V těch rolích, protože v obecné škole jste nehrál úplně bouchače, když to takhle
2: řeknu. Nejvíc jsem to musel skrývat v tom, v těch Báječných letech pod psa. To bylo hrozný, jako tam jsem měl být takový jaliman a já jsem vysvětloval tomu čestnému trenérovi a režisérovi. Já jsem říkal, uvědom si, že jsou chlapi. Já když jsem třeba chodil na judo na Spartu, oni byli nešikovní, ale byli takový ty, co chodí do posilovny, takový ty třeba křečáci, jo, a oni byli osvalený, jo, ale na sport byli hrozný kopita. A on toho nechtěl, no a pak se to celý, pak v postrněšti Bos, tam jsem měl hrát takový jako inťouše, no a tam teda to jsme museli i, jsem musel jako zhubnout, zároveň mít trika nějaký, no a úplně nejhorší to bylo v tom filmu Kolet, kde jsem, to bylo z koncentračního tábora a já jsem tam hrál vězně a teď mi ten režisér říká, Ondro, je potřeba, aby si zhubnul, musíš zhubnout ty svaly. Já jsem říkal, to nedopadne dobře, kámo, budeš překvapený, jak to myslíš, uvidíš. Tak jsem zhubl asi 7 kilo a přišel jsem tam a teď jsme se slíkli do té sprchy. Tyva, já jsem vypadal jak po soustředění, úplně vyštípaný na papír a on, Ježiši Kriste, to je strašný. Tak pak jsem, protože ten komparc tam hráli většinou bezdomovci, smažky a důchodci a teďko hubený ještě musel yes, být. No a teďko já jsem musel, točil jsem tak, že jsem se nahej na ně lepil, na jich naháděl, aby byl vidět jenom obličej, tak jsem, tam se mi to třeba vymstilo, jo. Jo, ale někde to, jako pro český film to asi není úplně výhoda a já ani nevím, jestli je to vůbec pro něco výhoda. No je, možná pro to judo, tyhle, ale...
0: Já no. potřebuji, aby jsem pak poradil, teda těch 7 kilo, to bych jako potřeboval opravdu minimálně.
2: A kde bys si to chtěl dát?
0: Nech toho. Ne, já se chci zeptat, jsi to jako na kous. Neříkej mi, že necvičíš ještě teďka.
2: Ale já využívám čas, když mám chvilku, třeba volno, ale musím mít morál. A když mám morál, tak třeba během představení jednoho, když třeba vyjdu z jeviště a teďka čekám 3 minuty, tak si udělám kliky nebo zhyby. Ale jsem schopen jich udělat za to představení třeba 500, třeba 800.
1: Čeho?
2: Kliků. A nebo třeba tam udělám třeba 100 zhybů. Jo, protože tu sílu pořád mám a vlastně neunavuje mě to nějak. Jo, to znamená, že já to tam namydlím, běžím zas na jeviště, jo, a ten čas prostě snažím se ho, když jsem na zastávce, tak sbírám odpadky. Tam kliky dělat nemůžu, by nevětším, jsem úplně idiot. No, ale tady vím, přesně někdo neví, jak to dělám. Takže takhle já cvičím, nebo si tam zaboxuju, nebo něco, ale využívám vlastně už, že bych cíleně někam chodil, nesmysl, není čas. Teď jsem třeba 8 měsíců byl každý den 12-14 hodin i 16 permanenci, neměl jsem ani jeden den volno, takže jsem nucený využívat takovýho času, že třeba si dá někdo cigáro a já si dám třeba ty kliky. No.
0: Já musím říct a ještě s ohledem na tohle, co jsi všechno zmínil, že ještě jednou si vážím toho, že jsi vůbec přišel.
2: Takže... A já tě mám strašně rád, navíc ti to dlužím a byl jsem rád, že nemusím kvůli to být zase do Plzně, takže to je v Praze.
1: Ano. No. Tak bohužel tady teda během desítky nemáme žádnou pauzu na ty kliky případně, ale snad to Ondřej Vetký pak dožene.
0: Já ještě řeknu jeden teda příběh, protože já když jsem začal trénovat plzeňský Bčko, na to si možná narážel, tak já jsem tak jako v nějakém opojení klukům slíbil, že když udělají, teď já nevím, počet bodů určitý, já nevím, bylo posledních 7 zápasů, říkám, když 5x vyhrajete, tak já řeknu Ondrovi Vetchýmu, aby přijel na pivo. No samozřejmě, co se nestalo, vyhráli jsme podle mě 6x a říkám, hele Ondro, slíbil jsem to, a on říkal, já přijedu. Takže se dopadlo to, seděli jsme v pivovaru v Gambrinusu v Plzni a
2: to byla jediná kaňka, jsme seděli v Gambrinusu, že jsem si myslel, že máte navíc. Jako.
0: To bylo Bčko.
2: Jo, tak. Teď ta představa, když jsem já přijel k vám na Bčko, tak kdo přijel na Ačko, ty vole?
0: No na Ačko nikdo nejezdil. No. Ale pozor, musím říct, že jsme tam měli Plzeň.
2: Já si vzpomínám, že to říjí, jo. A dělali jsme, že to je gambáč.
1: Tak jste si to užili. Můžeme si připomenout pro posluchače sportovního rádia asi tu nejslavnější roli, kterou měl Ondřej Vetký právě pro typ takových fanoušků.
2: Jsem rád, že jsme se zase sešli ve starý dobrý sestavě se starým dobrým trenérem. No, tak co k tomu dodat? Snad jako pokus o novou věc, který moc nevyšel. Experiment, který se nevydařil, no.
1: Já nejsi Ondřej Vetchý, to ví, ale teď v prostoru třeba internetu, sociálních sítí je to snad jako třeba nejzmiňovanější scéna z okresního Přeboru, protože často se to používá, když nějaký trenér je odvolaný dříve, než by někdo čekal.
0: Když je odejít trenér, tak to tam prostě vždycky zazní. Jako.
1: No. Ono, tam spousta věcí byla teda jak psaná z fotbalu. Tu mě zajímalo, jak na to tehdy tvůrci pan Prušinovský s Kolečkem přišli, jestli i vy jste tam měl třeba svůj díl ve scénáři. Včem mi přijde, že jsou neuvěřitelně nadčasové ty věci.
2: Ono, to byla tragédie, že ten scénář, když nás oslovil ten Honza Prušinovský, já jsem ho neznal, musím mu vzdat velký hold, má výborný talent na ten televizní formát, zejména filmy taky točí, ale na tu televizi má úžasný talent, stejně jako ti režiséři, kteří tady pracovali před 30 lety, jako byl pan Filip, pan Bělka, pan Dudek, jo, pan Háša, pan Daněk, tak Honza má stejný talent na televizní formát, akorát se to modifikovalo v čase. A teďko jsme se sešli, on to nabídl České televizi, ta se vyděsila, že fotbal nikoho nezajímá, což byla tragédie šílená. Hmm. Tak to nabídl nově, ta potom hned skočila a staly se dvě věci. Ta Česká televize by nám do toho asi trochu mluvila, takže by to možná se nevyvíjelo tímhletím způsobem, ale dala by nám daleko větší prostor na to natáčení, zatímco Nová nám dala mnohem menší prostor, ale zase nám do toho mí mluvila, což byla výhoda naše. A my jsme museli v tom krátkém čase, protože jsme všichni byli výkonnostní fotbalisti, až na Pavla Kikinčuka, tvýho jmenovce, který možná do té doby ani fotbal nevěděl, že existuje. A tak jsme vlastně, až jsme byli všichni hraví, takže jsme tam vymysleli strašný nesmysly. Inspirování těma postavám, protože tyhle postavy jsou jako z pohádky, že nemají vývoj. To jsou pohádkové postavy, že ty víš vždycky, jak se ten chlap zachová, přesně podle toho formátu je to debil, který prostě se chová vždycky stejně. Takže vlastně v těchto těch, a až mi to třeba teď s Davidem Novotným hrají divadlo, a teď jsme dohráli, byla premiéra v Činohráku a byli jsme spolu na jevišti a on mi říká, hele, ty lidi si stejně myslí, že jsme kužel zlu nějakém, vole, ať tady budeme dělat cokoliv. Tak to, tak vlastně my jsme improvizovali, jakoby podpořili jsme samozřejmě toto zadání, který, ale vymyslel, myslím si, Honza Prušinovský jako geniálně a my jsme to jenom posouvali dál a vlastně potom ta Nová až se toho jako vyděsila, jako, no a pak nás nutili, ať to měníme, ať tam předabujeme nějaký věci a přišli za mnou a říkali mi, jestli bych tam nepřemluvil nějaký věci, jsou jako vulgární. A říkám, a můžete mi říct, který věci konkrétně máte na mysli? A oni třeba, jak tady říkáte, a dávejte pořádný mrdy, tak co mám říct? Třeba prdy. Se když si děláte prdel, tak to já dělám.
0: Takže to byly lidi taky, kteří vůbec sport nechápali.
2: Ne vůbec, ale oni se báli, že zaplatí pokutu, jo. Jakoby, že zaplavují ten veřejnou ten prostor jako vulgarismama samoučelnýma. Tak já jsem potom prostě ty věci vzal, odnesem to na ten kontrolní orgán toho, který dohlíží, aby tam nebyly samoučelně vulgarizmy, nebo, no a oni, zeptal jsem se jich, když se to bude měnit, poškodíme tím umělecky to dílo, a nebo je to samoučelně, a oni říkají, ne, vůbec nejsi nešahajte, takhle to má být, takže to schválili jako výrazový prostředek umělecký, no a díky tomu se to stalo. Takže kdyby se to dělala Česká, měli bychom na to dvakrát tolik času, ale možná by to bylo učesanější a tím, že to dělala Nova, tak to bylo, tak fakt nás nechali, no a pak vlastně jsme si tohleto vybojovali, ale bylo to naknap narychlo a myslím, že se nám strašně vyplatilo, že jsme všichni strávili s podobnýma chábrama, prostě třeba 10-15 let života předeštího, takže to bylo pro nás opřeje organický.
1: A no. Tak to je u následující zvukové ukázky, ale možné vysvětlení, že přece jenom něco se třeba lehce takzvaně vypípalo.
2: Já chci, abyste tyhle negace, které v sobě máte, že neumíte prostě říct slušný slovo, tak radši já prostě. Kdybyste to přetavili na něco pozitivní. Ty čur... Ty... Vládejte se... Chovejte se jako člověk! Jako blázen!
1: Já jsem to teda hledal a ono to opravdu je všude vypípané. Tak možná tohle lekce vyšlo, ale na druhou stranu taky je to legendární scéna, která se bohužel teď častěji než jindy zmiňuje třeba v různých těch eskalacích na hřišti. No, Pavle,
0: já nevím, jak v judu, jo, protože v tom judu podle mě tím, jak je časově omezený ten zápas a je krátkej, tak na tohle tam není čas, ale podle mě ti to taky musí proběhnout hlavou občas k tomu soupeři, k výroku.
2: Jenže ty nesmíš mluvit u juda. Cokoliv řekneš, tak tě
0: potrestají. Takže u toho fotbalu a vracíme se k těm rozhodčím, že vlastně v tom fotbale na to bohužel ten čas, nebo bohužel je tam ten čas mezi tím, než se rozehraje nebo po nějakým faulu, a ten pán je prostě rozhodčí a pokud ty rozhodčí to nepřipustějí a budou mít postavu jako ty a řeknou, hele, ještě jednou a jdeš prostě ven, tak jako, tak jinak to nevymítěj, protože ty kluci samozřejmě mluvíš takhle odmala.
2: Jasně, jo, a, máš emoce a navíc,
0: na tom
2: jako
0: hřišti,
2: jasně.
0: Jo, seš prostě mezi těma chlapama, ten testo, to víš, co myslím.
2: Vím, co myslím.
0: to tam stříká prostě a každý si chce ukázat, že je ten větší bejk jako a proto tyhle ty emoce tam jsou a bohužel je to podpořený i těma výrazama, no.
2: Je, ale já myslím, že to fakt je to vedení těch, to přesgenerační vedení těch trenérů s těma chlapečkama, v podstatě oni se vždycky do nich otisknou a je hrozně těžký třeba ten trenér, ta doba se proměňuje, jo. Myslím si, že i ten kontext té společnosti naší, jak vlastně politici se k sobě chovají bez absolutního respektu, jo, bez slušnosti, místo, aby ubrali, tak přidají. Když se ta slušnost je vnímána jako slabost, tak oni pak budou agresivní i ty druhý a vlastně ta politická situace je zneklidňující, jo. Je to strašný. A pak, když tohle lidi vidí, jako sami nějakým způsobem nemusí být spokojený, můžou být jakoby zmatený z toho světa, který teď žijeme, který ze všech stran na vás útočí, někdo záměrně, někdo účelově, někdo jenom jako oportunista, nějaký informace, dezoinformace a ten svět je nejistý. No a když potom ty lidi vidí, že je to normativní i mezi politikama, tak se to strašně snadno přenese i do toho prostoru třeba sportovního nebo na ulici, veřejného, i na ty fotbaly a mě to strašně prostě mrzí, protože sport je pro mě v první řadě zábava, je to přidaná hodnota těch našich životů a když my vidíme, že i ta zábava, která nás má nějakým způsobem, nám má dělat radost z toho života, který není vždycky snadnej, že se tam dějí tyhle ty věci, jako agresivita, zákeřnost nebo úplatky, tak co si potom člověk má myslet, když už není regulární zábava, tak jak to potom teprve asi funguje v tom reálném životě, kdy jde opravdu jako o nějaký hodnoty nebo o nějaký dodržování pravidel. No.
1: Ondřej Vetký, ty hodnoty, které třeba i přisuzoval tomu, že má být takhle směrovaná Sparta, tak v rozhovoru pro web Mladé Boleslavy, když jste tam křil kalendář v roce 2010, tak jste jmenoval čest, odvaha, zodpovědnost, týmovost, pomoc kamarádovi, rytířskost, nezáludnost, vlastnosti reprezentované rychlými šípy, takhle jste to řekl. Je to vlastně krásná myšlenka. Vidíte to třeba trošku nějak, že se projevuje na té současné Spartě, nebo spíš obecně fotbalu, pokud byste nechtěl mluvit o Spartě?
2: Ono to vypadalo v té Spartě tak, že se do toho vedení dostali lidi, kteří tyhle hodnoty vyznávají. Jo, ono to tak trvalo dlouho, jo. A já jsem se i s některými lidmi setkal, byli skvělí. Spíš bych je očekával na akademický půdě, než ve sportovním prostředí fotbalovým. A pak se najednou stalo, že se to začalo promítat jakoby i na to hřiště. Ale mělo to jepičí život. A já jsem si říkal, bože, jsem šťastný, že oni neřeší jako ty existenční problémy, ta Sparta, že to má silný majitel, silný hráč. Měl jsem pocit i, že trošku do toho fotbalu přestal mluvit, což mu prospělo na té Spartě. A vybudoval se tam tým lidí, kteří skutečně jakoby dohlíželi i na to, na ten význam, vyprázněný význam toho obsahu toho sportu. Že to má být rytířskost, tyhle ty všechny hodnotové věci, které sport má pro mě reprezentovat a pak se to najednou Sparta šla hrát dobře, měla výsledky a pak se něco stalo. A protože Sparta, jak já si vzpomínám, když jsi tam byl, tak Sparta byla postavená právě na té soudržnosti těch kluků, na té týmovosti. Vím, že ty dvě dekády fotbalové Sparty od třeba Ivana Haška přes pana Skuhravýho, Bílka, Bělika, jo, tyhle ty kluky až přes, já nevím, Frýďase, Zdenka Svobodu, tuhle tu generaci, až po Rosu, toho pana Zelenku, Lukáše, jo, a že to vlastně byly 25 let, kdy ta Sparta byla profilovaná, věděl se, o ní můžeš čekat, byla bojovná, statečná, porazila Barcelonu, jo. Bylo to neuvěřitelné. No a pak se najednou stalo, že z tohohle toho, a mě bylo i slavistů líto, vždycky jsem to, protože oni nedrželi pohromadě, Spartani, jo. A pak se stalo to, že se z toho stal takový unifikovaný klub, kde vlastně lidi, kteří tohle reprezentovali, ať to byl pan Blažek, ať to byl pan Řepka, ať to byl Pobora, který tam přišel, tak oni tohle rozbili. Oni rozbili to, na čem ta Sparta byla postavená a stal se z toho unifikovaný profesionální klub bez toho srdce. Jakoby se tyhle lidi, kteří to ještě v sobě nesli, tak byli jakoby, už to pro ně, pro tu interpretaci toho fotbalu bylo kontraproduktivní, jako by se jich chtěli zbavit a zbavili se jich. A z té Sparty se stal zaměnitelný klub, jakože já jsem ho měl rád jenom kvůli tomu etosu, protože to je pro mě, to je idea pro mě Sparta, jo, ale ten fotbal jsem přestal sledovat vlastně a tímhletím nadechnutím, jak jsem zmínil před chvílí, tak se, jsem si říkal, že je možný, že když z toho základu, z toho backgroundu spartianskýho přijde tlak na ty mravní hodnoty, na dodržování pravidel, na povznesení toho fotbalu z takového zaplivaného prostředí, tak se to najednou otisklo a začalo zlepšovat. A taky jsem si přál, aby Slávie měla jak se silného majitele, jako teď má. A radoval jsem se, že aspoň dva kluby jsou, budou teď třeba na úrovni těch evropských, ale nějak se to nedaří, nevím čím, je mi to líto.
0: No já mám jako vlastně zase takovou otázku a myšlenku, že ve sportu obecně vlastně je hrozně těžký udržet tu formu
2: dlouhodobě.
0: 10 let je prostě, to je jako neskutečný a vlastně vidíme to i ve Španělsku, teď řeknu Real Barcelona, taky to není, že prostě to jeden válcuje 10 let a je to fakt hodně proměnlivý, málo kdy tam zasáhne ten čtvrtý, pátý, šestý klub, že by jim to rozbil na x let, tak jako třeba tady se to Plzni trošku podařilo, ale v tom herectví vlastně to záleží na tobě, jak ty se připravíš. Už na těch ostatních to úplně nezáleží. Ty když seš jako připravený a hrajete to ve dvou, ve třech představení, tak prostě jako víš, jak hraje ten spoluhráč a vlastně už to nic neovlivní. Ale v tom sportu většinou ten soupeř je, který ti to prostě chce narušit a může narušit. No
2: ale to se v herectví bohužel děje taky. A třeba i sebelepší herci, když hrajou s někým, kdo třeba není moc dobrý herec, tak ho to může stáhnout dolů. No. A já si pamatuju, jak pan Hrušinský říkal, ten legendární pán říkal, musíš se naučit hrát dobře i s někým, kdo je z prdele. Protože ono je to těžký. To je jako, když hraje s někým volejbal a teďka je příjem, jako ono mu to, jo, pěkný třeba, a ono mu to uletí někam do hajzlu a ty nemůžeš vůbec nic. A pak se přistihne, že hraješ hůř, než bys hrál, když hraješ s kopitama a když hraješ s šikovnými, jak tě nám pak vytáhnou. To si myslím, že funguje, když v tom není ten psychický tlak, protože pak, když se z toho zase jako poděláš, tak to začneš kazit víc, než bys kazil. A ten sport jako je o tom, že ty děláš 10 000krát, 100 000krát ten samý pohyb, aby se absolutně zautomatizoval. A kdo moc vymýšlí, tak to skurví. Ale ty jsi i vymýšlel a neskurvil jsi to. Takže jsi měl mimořádný talent, kámo.
0: No ale musíš mít jako ten hráč, který tohle dělá, musíš mít tu odvahu jako do toho jít.
2: Jo. Protože ale pak i tu kreativitu.
0: Jasně.
2: Protože teď vzpomenu ještě pan Brucknera. Brucknera. Pan Bruckner u nás v to, v divadle Jarice Mlmana. Vzpomenu ho, jak on tehdy, a já jsem si to trochu dodělal, ale on to myslel tak, on řekl, víte, máte hráče, a vy na ně koukáte z nadhledu. Vy to vidíte prostorově, oni ne. Tak na ně voláte, co mají dělat, oni to třeba nevidějí. A pak se objeví někdo a dělá přesně to, co vy vidíte z nadhledu a dělá to na tom place, na té place. A vy jste úplně ohromený, jak je to možný, že to dělá a že to vidí. A pak se objeví někdo, kdo udělá něco, co ani mě nenapadlo z toho nadhledu, že by šlo udělat a vy jste ohromený. A tohle je společný jak s fotbalem, tak s herectvím.
1: Mě napadá v tom kontextu, když jste mluvil, že jste měl nějaký třeba eotos kolem 25 let Sparty, když tam byly nějaké hodnoty budované, tak Pavel, odchovanec Sparty, debutoval v jednom zápase v roce 93 a pak další prvoligový start za Spartu měl někdy v roce 2006, když se tam vracel z Japonska. Tahle věc, myslíte, že to je třeba společné u herectví, že také si to herec musí v uvozovkách odkroutit v nějakých teď to nadnesu okresních divadlech, třeba oblastních, pak se vrátí do toho na to velké jeviště?
2: Myslím si, že ty cesty jsou různý, protože zatímco tenhle sport, nebo sport jako takový má jepičí život, tak to herectví vlastně běh na celý život, jo. A akorát je rozdíl v tom, že vy třeba, když jste talentovaný jako mladej, tak možná ten pel vystřílíte jako mladej a už nebete schopen se přehrát třeba do těch středňáků a už vůbec ne do těch starších charakterních herců. Takže jsou případy, kdy někdo zářil jako mladej a skončil. Mm-hmm. Pak se stane, že někdo jako mladý vůbec nezáří, je nezajímavý, třeba ani typologicky neodpovídá tomu mladému klukovi, a pak najednou se objeví v dospělosti a je z něj charismatický, skvělej herec. No a pak je někdo prostě od začátku je skvělej a je skvělej ještě potom dalších třeba 50 mm-hmm. let a vy nechápete, jak je to možný. Mm-hmm. Jak jste říkal, se vrátil z Japonska, tak jsem se těch se zeptal, že jsi tam nechal operovat oči.
1: Dobře, ještě jedna věc, která se týká...
0: To je zbytečný útok. Nebudeš...
2: Dobře. Ne, to bylo v těch intencích toho, co tě napadá za blbosti, no, jasně, jo, že to prostě stejně no. jako tebe ve fotbale napadne něco udělat, prostě tak to, myslím si, že třeba Poborák, Rosa, že oni byli a ty, že jste byli fotbalisti, který tohle měl ten pan Brickner jako no, na to. Na
0: já si pamatuju jeden příběh, když jsem byl v nároďáku, hráli jsme podle mě v severním Irsku, myslím, že to byl přátelák a já jsem šel na hřiště a pan Brickner mi říká, tak většinou ti ten trenér říká, co tam máš, jako proč tam jdeš a co bys měl udělat, a říká, hele, uděláš nějakou a udělej nějakou finálku.
2: Perfektní, jo? Dal ti prostor.
0: Vlastně ti neřekl, jak jo, to máš udělat, jo. Ale věděl, že seš toho schopnej, jo. A já jsem tam šel a vím, že jsem nahrál Méďovi a byla z toho šance, ale gol z toho nepad, jo. Ale vlastně proto mě tam poslal přesně a přesně odhad to, co já vlastně umím, jo? Což je vlastně největší síla toho trenéra.
2: To je úplně perfektní a tak je to o tom, že on tě žádný dovednosti naučit nemůže. Hmm. To buď to máš, anebo to nemáš. On jenom to, co by od tebe potřeboval, tak tam pošle zrovna tebe, protože chce, aby mu to tam poslal někomu a udělal šanci, no.
1: No tak v tomhle kontextu s těma očima to mě jenom připomnělo, že si pamatuju taky jednoho výrazného nizozemského hráče, který nosil vlastně možná v druhé polovině kariéry podobné brýle, jako máte vy. Edgar Davids, toho jste měl rád.
2: Jasně.
1: A není to podle Edgara Davidse.
2: Ale musím říct, že on byl taková žiletka, ty vole, ten byl. Jo. A to zrovna bylo v době, kdy jsme měli výborný fotbalisty, jak on tam lítal, motorová myš. Až mě byl nepříjemný tím.
0: Byl nepříjemný. Těma brýlema byl označený, ale byl výborný.
2: Byl výborný, on byl vlastně, nebyl velký, byl takovej podsaditej a byl rychlej štírek, prostě byl, ale stejně na mě takhle, ale třeba když jsme hráli ten zápas přátelák s Francií, když tam a hrál Zinedin za ně ještě a oni byli světová špička absolutní, jak jsme vyhráli 2-0 tam.
1: Jak Rigera dával.
2: Jo, ale jak Rosa eliminoval toho Zinedina. Mně to byl můj miláček Zinedin. A tenhle ten klouček, úžasný Tomáš, ty voje, že mě připomněl teďka ten nejvíc, jak tak jezdil kolem něj úplně stejně, akorát měl takovýhle nožičky, jo, ten byl takový sporej.
0: Prostě mu to zkazil.
2: Prostě mu zkazil a mě taky.
0: Ale jak to bylo nízko těžiště, no.
2: No. Ale chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl deprese. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky deprese. Já jsem to třeba neuvědomoval a nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě. A teďka je to prostě tak, že já už řadu let, jak jsem už zmiňoval tam, že třeba když jsem byl poprvé v tom Třinci a teď jsme jeli kolem té obrovské železárny, tak jsem říkal, to je jak z toho vody Želeverna, to je neuvěřitelný div světa. Když jsme tam přijeli, tam byly ty baráky, jsem o tom mluvil, z té druhé pětiletky nebo první dvouletky byly úplně strašný a já na to koukám, říkám, ty vole, tady to vypadá. A tam byl ten místní chlapek, říkám, a kde tady máte centrum? Řekl, tohle je centrum. Ty krávo. No a pak se stalo, že Třinec se soustředil na hokej. A já najednou jsem si vždycky vzpomněl na ten Třinec, jak vypadá. Říkal jsem si, kurva, pro ty chlapy to musí být daleko důležitější než pro mě třeba. Když oni co tam mají, tě, v okolí nádherný, ale k tomu, abych si udělal hezky, tak se budu půl hodiny do kopce plazit. To radši to. A tak jsem začal fandit Třinci v hokeji, takhle jsem začal fandit Ostravě a Brnu ve fotbale, protože si říkám, jak to ty chlapi potřebují víc než my. Já jsem to říkal, tady jdeš prostě na Karlův most, jsi ohromenej, tady jdeš na Vyšehrad, jsi ohromenej, tady si sedneš do lodičky na Vltavě, jsi ohromenej, ale bejt z Brna, nebo z Ostravy a třeba prohrát, tak by byl víc deprimovaný, než tady v Praze.
0: A to si ještě představ,
1: že... A Brno je krásné město třeba, jako...
0: Ne, já jsem chtěl ještě takhle, k tomu Třinci, jo, vem si, že jedeš do... Teď, i kdyby do Prahy a prohraješ v Praze a jedeš zpátky do toho Třince, zase ta cesta je hrozná. Prostě,
2: no. Máš třeba zlou ženu. No.
1: To spartianství Ondřeje Vetchého. Ono se taky promítlo do spousty vašich rolí a to nás tak nějak zajímalo. Prostě když si major Tomáš Kozák v případech prvního oddělení tam věší tu spartianskou vlajku za sebe do kanclu, jako jestli vám do toho někdo někdy vůbec mohl mluvit.
2: Tak helejte se, Pepík Mareš, co to napsal, pan inženýr Mareš, šéf Mordparty, autor, tak hrál za Spartu do junioru fotbal, ligu. Takže on byl daleko větší, já už jsem byl v téhle etapě, kdy už Sparta je pro mě ideál, no ale on je fanatický, on i když jde třeba se podívat na Baník, tak jsem spartianský hadry blázen. A ten tam napsal, že tam toho mám tak strašně moc. A bylo to šílený. A pak to viděl Petr Bříza, říkal, ty tam nemáš žádný hokejový artefakty. Ty. Říkám, kde? No v tom, tak to, ne, ty vole, přesměr, tak jsem byl už jako úplně idiot. A celý to vyvrcholilo tím, jak jsem v té třetí sérii, která začínala, jak jsem byl u Karla Šípa, a teďko tam sedíme, Karel Šíp se mě ptá jako šéfa Mordparty, jak to, že máme tak úžasný výsledky a co dál to a co to a jestli nepůjdu na prezidium, říkám to v žádném případě, já kdybych nemohl jezdit na místo, tak nebudu dělat policajta. A on co, a co je, co pak? Říkal, hele, tam sedíte, nikdo se s váma nebaví, všichni jsou rádi, že se vás bavili, ráno něco podepíšete a pak celý den sedíte a čumíte do zdi. No a to, a on říkal, no já jsem čet, Karel Šíp, v těch příbězích, že ty šéfové tam jsou taky jako debilové, víte. No a já říkám, no jasně, to jsou hrozný debilové a teď se vemte ty vole, že to je ještě třeba navíc náviska, vole. No a teď se, ty lidi se zasmáli v tom sále a já jsem se tak zaimprovizoval jenom, no a Pepík na mě říká, ty vole, to bylo výborný, to bylo, jak to, že mi to napadlo. No a jsem říkal, vy jste to nevěděli, ne. No a, to, a pak jsem šel tam kolem té hospody, jak už jednou jsem tam byl a tam hrál a koukám, jsem schytila pivo, tam hrála Sparta, Jablonec, fotbal. Tak koukám, pak se otočím, gól, tak se, no a Jablonec dal gól. Tak na ně koukám, říkám, co je to za lidi, ty vole. Teď, Sparta, gól, já gól, všichni se na mě podívali. 1-1. Gól, celá hospoda, 2-1. A já říkám, ty vole, já už jsem to pochopil. Já jsem si myslel, že jste zájezd z Jablonce a vy jste ze strany Slávisti. Tak mě vzali a vyhodili. No a tyhle samý chlapi tam mě zvali po tomhle tom. Jako ty ani nepřecházej, ty vole. No tak to, tak takhle.
0: Já ještě tady těm artefaktům, já vlastně, když jsem se tě na to ptal, ty jsi měl spoustu různých kostýmů, ale většina z nich byla z tvojí skříně, co jsem pochopil.
2: No jasně, no jasně. Myslíš v okresním přeboru?
0: Ano.
2: No jasně, ty duklácky všechny byly moje, ty ještě mám, ale ty to znáš, ty, ten materiál byl výborný,
0: jasně.
2: Ale on potom, když to vypereš, tak se smrskne a to, co ti bylo jako až dolů, tak je třeba pocať, když jsou. Tak jsem to vnucoval dětem, oni to ne, k tomu nemají už ten resentiment, který máme k té dukle, no tak to mám. No a to, co mi dodali oni, to byly takový ty divoký trika, ty, a když pak za mnou přišli, oni třeba, když to točí soukromá firma a řeknou, Ondro, kdyby jsi chtěl z těch šatů něco vzít, tak si klidně vyber, co chceš. No a když jsem se na ty věci podíval už od, jako, když jsem, už to bylo po skončení, tak to byly tak strašné věci, že jsem vlastně ani nevěděl, že jsem se ani skoro nevěděl, jestli jsem mám vůbec vzít aspoň jedno tričko od nich, no. No. A ty duklácky byly krásné.
1: Je pravda, že my teď s Pavlem jezdíme tenhle kalendářní rok s Antonínem Panenkou, připomínáme 50 let od Bělehradu a v jedné z těch scén, kdy tam kličkujete, když vaše ta filmová nebo seriálová žena Vyšší prádlo,
2: jo.
1: Tam jmenujete ty legendy Bohemky, které vyhrály ten titul.
2: No, no, no.
1: Na pana Panenku jste pochopitelně zapomněl, protože ten tam nebyl v tom titulovém roce.
2: Protože on byl příliš velká hvězda, ale já jsem měl rád, koho jsem říkal, Tibor Mičinec, Prokeš, Láďa Hruška, Franta Jakubec. Jasně, pojď sem nazdarovat. No a to byla, no a já jsem totiž několikrát za tu starou gardu Bohemky hrál. A já jsem je měl rád hrozně, měl jsem rád Zdenka Prokeše, toho Frantu Jakubce, Láďu Hrušku jsem měl hrozně rád a furt jsem si hrozně rád a furt jsem si říkal, že kdyby Láďa, když byl mladej, protože on pak hrál někde Lopotně divizi za 12 tisíc nebo 15, kopali ho všichni, on měl už to koleno na hovno, já jsem se tam měl podívat někde severní Čechy ještě a říkal jsem si, ty vole Láďo, ty seš teď tak dobrý fotbalista, to je škoda, že takový nebyl ve 20, to bys hrál v nějakým světovém klubu, ale mu už bylo 40. Zrakvenej a najednou jsem věděl, jaký měl přehled, jak byl, jak dozrál. A to mě je líto u těch sportovců, že někdy dojde jim to do pochopení toho sportu až v okamžiku, kdy už fyzicky jsou v
0: prvnáře. To nezvládneš, no.
1: No. No.
2: A, no.
1: Ondřej Vetchý je hostem desítky Pavla Horváta.
3: Host desítky Pavla Horváta.
1: Čeká nás ve čtvrtek 21. května, kdy připomínám Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny, také nominační tiskovka reprezentace před mistrovstvím světa. Měl by se zúžit ten předběžný výběr nějakých 54 jmen na 29 nebo 30, pak tedy se to ještě zúží o nějakých 3 nebo 4 borce. Současná repre, samozřejmě spousta témat kolem toho, jenom vaše vnímání teď aktuálně toho, jak to je po 20 letech na mistrovství světa, možná někdo ani netušil, že se to ještě dočká ve svém životě.
2: No hrozný, že jsem často říkal, že to, že člověk třeba za ten život zažije třeba jenom třeba 50 jar, si uvědomí, 50 let, a to je strašně málo. No a pak si uvědomí, že třeba za celý život český národák třeba byl dvakrát na mistrovství světa, ty krávo, tak si říkáš, není to na jeden život, kurva, málo. No.
1: Tak na váš život to zas vyšlo častěji, to jste měl štěstí,
2: no, mě,
1: oproti
2: mě. No,
1: já jsem měl jednou to mistrovství světa ve svém
2: no,
1: životě.
2: No možná naposled, jako moc se neradujte.
1: Teď je to druhý, já jsem se narodil ve 21, takže 26 jsem stihnul ještě, no, ale jako neradujte, jste říkal, jako nevěříte tomu.
2: No, jako ten svět se tak proměňuje, jako a fotbalový taky, jako když si vemu, jak jsme byli zhejčkaný, jak vlastně ten český fotbal prostě, nebo československý, následně český, byl, jsme byli druzí jednu, jako druzí na světě ve fotbale, to je něco jako science fiction, to je něco jakoby, co normální člověk si neumí vůbec představit. A když jsme na to byli zvyklí, a teďko vlastně, když se objeví nějaký fotbalista, třeba, který je nadstandardní, výborný, no a on pak třeba hraje za národák, tak mu třeba ale chybí ty spoluhráči z toho elitního klubu, aby mu to namazali, jak potřebuje.
0: Tak je to to, co říkal pan Hrušinský, no.
2: Přesně tak. Přesně tak.
0: Musíš se naučit hrát s někým.
2: Musíš se naučit hrát dobře i s někým, kde je z prdele.
1: No. A musíte se naučit hrát dobře s hráči, kteří jsou hodně týmoví, třeba občas něco vyvedou, ale sportovní ten přínos tam je. Jak vy se na tohle koukáte? Teď samozřejmě nejzmiňovanější jména, Tomáš Chorý, David Douděra, především Tomáš Chorý. Má být repre, nemá být, to je taková otázka posledních týdnů. My jsme se tady vlastně shodli na tom, že z nároďáku jdou hlasy, ostatně Jan Rezek takhle zněl v pondělí v Teplicích na Lisice živě, že by se neměli obejít bez Tomáše Chorýho.
0: Já dám Ondrovi vteřinu, já si prostě myslím, že by se to nemělo spojovat, že ty kluci mají velký srdce, to všichni víme, to, že udělali chybu, kdo ji neudělal, a já si myslím, že je to otázka pro Míru Koupka, já si myslím, že je prostě vezme.
2: A já si ještě myslím, že ty chyby jsou tam opakovaně, jo, tam je nějaký povahový rys, že by tam asi měl nějaký mentální kouč zapracovat. Za prvý, protože když to udělá ve Slávii, tak my z toho máme radost. Ale když to udělá v nároďáku, tak budeme nasraný.
1: To říká jako Ondřej Vetky jako Spartan, samozřejmě.
2: No jasně.
1: Posluchači Radiožurnálu Sport se rekrutují z Hradce Slávistů, tak ti by asi takhle nemluvili.
0: Jo, tak to já si myslím, že musíme ty názory respektovat. Jsme moderní společnost, myslím si, že je to logický, a myslím si, že Choras už tohleto jako měl v Plzni tu nálepku. Jo. Teďka s ní přešel do Slávie, fotbalově, bavili jsme se o tom, udělal, měl nebo má obrovský podpis pod obouma titulama Slávie, to je prostě bez debat, a nároďák je jiná soutěž, jiná skupina lidí, a tam třeba ten mentální kouč bude, no.
2: Tak to je dobrý, že na to bude nic vás prachy. A já ještě chci říct jenom jednu věc, jak jsem jako patriot, a já vlastně fandím pražským klubům, já třeba zmínil jsem se Brno, Ostravu, jo, pak jsou města, kterým bych to strašně přál, protože jsou sportovně, jako je třeba Liberec, Jablonec, jo, Hradec, Pardubice, to jsou všecko města, který to prožívají, Budějky, jo, takže myslím na všechny, ale šílený je, že já třeba koukám na fotbal a hraje Slávie, a já mám nervy už i kvůli Slávy. Říkám, ty vole, když to je Slávy, a ještě se nervuju kvůli Slávy. Když, no,
1: takže, já v Lize mistru myslíte?
2: No, i v Lize, prostě. No,
1: i v Lize,
2: jako prostě, no, jsem úplně,
1: co to může být za příznak? No,
2: jako Pepa Mareš by mi třeba řekl, že jsem zešílel, nebo jsem svetovaný, nebo že mi přeskočilo. No. Ale já prostě, jako víte co, já, když někdo dělá něco dobře, tak já navzdory tomu, že třeba to je proti tomu, co mám já rád, tak si řeknu, ty vole, to je borec.
1: Tak samozřejmě my jsme rádi moc, že tady ty názory říkáte i u nás, že jste přišel na Radiožurnál Sport, bohužel se blížíme ke konci. Tak by mě tak nějak zajímalo, jako jste tady říkal o tom, že jste neměl vůbec žádné volno, jako čím teď žijete, jak to máte třeba, když si půjdete udělat nějaké kliky nebo zahrát fotbal?
2: Kliky a háky. Tak kliky je to poslední, co bych si chtěl udělat. No, ale jste milej. No, to je spíš znouzecnost a taky, když mám trému v tom divadle, tak ty kliky udělám s chutí, že aspoň dělám něco a nemyslím na nesmysly, jo. Takže to taky není jako, že bych se třásal na kliky, to je hnus. Dělal jste kliky někdy?
1: No, moc rád nemám to.
2: Jenom idiota, no, jasně. No, tak takhle. Takže spíš se těším, až to představení skončí a po představení se nikdy nestalo, že bych ty kliky chtěl dělat. Vyplním, je to vata, která je aspoň nějakým způsobem smysluplná a ještě se třeba během toho modlím, abych nemyslel na to, že dělám kliky a posílal do světa pozitivní energie.
1: No, tak to děkuji za inspiraci třeba, kdybych se do něj pustil. No a jinak léto, volno, mistrovství světa budete sledovat?
2: Budu, ale jakmile třeba naše hnedka vytečou, tak ztratím o to zájem a budu dělat, že to není. No a soustředím se třeba na týmy, jako vždycky jsem třeba fandil Holandsku, jo, že si člověk najde něco, ty nevnímá, teď jak jsme prohráli v hokeji s tím Slovinskem, tak jsem dělal, že to mistrovství světa není, jo, a prostě jsem přeskočil vždycky sport rychle a četl jsem si tam nějaký jiný rubriky, ty, no, takže budu hrozně rád, když třeba to, když třeba to hnedka to, ten fotbalový mistrovství světa hned to nevytěsním.
1: No my taky budeme rádi, budeme to vysílat, Pavel Horvá bude expertem, určitě, tradičně glosovat a má tradiční desítku.
3: Já přijdu.
1: Dobře, no tak s Ondřejem Vetkým se samozřejmě rádi potkáme, Pavel, když někdy dokážeš zase takového vzácného hosta pozvat.
3: Ne, to já děkuju moc, ještě jednou po
2: Pavlí, vůbec neděkuju, bylo mi ctí s tebou, navíc ti to dlužím, mám tě rád a napadlo mě, že když jsem přišel v den výročí, tak když zase něco máte?
1: Tak no.
3: Zase někdy prostě.
1: Zase někdy.
3: Až tady budu já 5 let úplně konkrétně.
2: Až bude desítka, tak zase přijdu.
3: Dobře.
1: Dobře. Tak
2: jo. Zdravím strašně posluchače, odpusťte, že jsem do toho vnesl i trošku jako netradiční pohledy, ale jsou moje a tak to aspoň víte, co jsem zač.
3: A my za ně moc děkujeme.
1: Díky. Ondřej Vetchý byl hostem desítky, Pavla Horváta, mějte se hezky. Pavle, tobě děkuju a samozřejmě těším se zase brzy na slyšenou, myslím, že nejpozději v pondělí v ligové desítce.
3: Hezký den, na slyšenou.
2: Sportu zdar, naschle.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta
5: na Rádiu Praha.
4: Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
5: Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta.
4: Chcete vědět, co se děje a být v obraze? Chcete vědět, jak vypadáme a kde právě jsme?
6: Sledujte náš Instagram a přidejte se k nám.

0: Zasahování švédských vojsk během 30leté války v 17. století postihlo řadu českých a moravských měst a obcí. Obraz vojáků loupících cennosti, umělecká díla a knihy následně připomínaly ve svých pracích historikové, jazykovědci, hudebníci nebo malíři. K čemu ale švédským vojákům byly ukořistěné knihy psané v cizím jazyce a často pojednávající o katolických tématech? Co se s těmito knihami dělo po převozu do Švédska? A proč není přesné mluvit o uloupených knihách? Za jakých podmínek švédská armáda zabavovala cennosti a artefakty zcela v souladu s tehdejším právem? O tom budeme mluvit v následujících minutách s Lenkou Veselou z knihovny Akademie věd České republiky. Vítejte ve studiu.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: A u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
2: Leonardo Plus.
0: Základem pro dnešní rozhovor bude vaše kniha Švédská knižní kořist z českých zemí, která vám v loni vyšla v nakladatelství Skriptorium a kterou jste letos v březnu představila veřejnosti na švédské ambasádě v Praze. Nebránili se tomu tématu?
1: Naopak, jak na švédské ambasádě, tak vlastně i při mých výzkumech ve Švédsku se setkávám s otevřenou náručí, takže to byla krásná možnost, jak ukázat a propojit vlastně to české kulturní dědictví s tím švédským, protože ty knihy vlastně už další život prožili ve Švédsku i v jiných zemích, takže my vlastně je dnes vyzdvihujeme z těch depozitářů a je to vlastně naše společné jakoby badatelské a kulturní téma, takže naprosto jako otevřená náruč.
0: Na té přednášce bylo plno a švédský velvyslanec Håkon Jevrell mi potom říkal, že vždy, když Česko prohraje se Švédskem v hokeji, tak do pošty velvyslanectví přicházejí dotazy, co ty knihy ukořistěné v 17. století, jestli Švédsko nehodlá vracet. To směřuje asi hlavně na ta nejznámější díla, tedy Kodex Gigas, tu takzvanou Ďáblovu Bibli a Stříbrnou Bibli. Čím vy si vysvětlujete, že to téma je dodnes tak živé a Češi se zajímají o knihy ukradené v 17. století?
1: Já se obávám, že se nedá úplně říct, že by se Češi jako intenzivně zajímali opravdu o celé ty ukradené nebo ukořistěné, skonfiskované knihovny. Ale je to prostě pořád takové jako citlivé téma, protože přeci jen knihy a knihovny na rozdíl třeba od ukradených cenností, možná i obrazů, jako mají takový symbolický ráz. Je to vlastně část nějaké kulturní paměti. A z českých zemí, na rozdíl třeba od jiných zemí, jako z Polska a z Německé říše, byly odvezeny spíše tedy shodou jako náhod a okolností, než nějakým záměrem ty nejvýznamnější české knihovny. Takže v té české paměti zhruba od toho 19. století to téma jako začíná být takové lehce traumatické, protože se očekávalo, že ty ukradené knihovny budou obsahovat nebo obsahovaly cenné nějaké historické prameny, ať už k dějinám nebo k dějinám českého jazyka a podobně. Takže ta očekávání byla taková jako velmi nerealistická, nadhodnocená a já vlastně, když jsem se tím tématem začala zabývat, tak mě samotnou překvapilo na to, jak to téma je pořád živé a bylo živé už od konce 18. století v tom českém prostředí, tak se vlastně dosud nikdo ani nepokusil zmapovat ty dochované knihy a vůbec celý ten kulturně historický fenomén nějakým způsobem vyhodnotit, analyzovat a podobně. Takže myslím, že i v tom širším českém jako prostředí ten odvoz těch knihoven je tak trošku zúžen a minimalizován právě na ty známé zajímavé knihy, jako je Kodex Gigas, ale úplně o celek těch knihoven se vlastně dosud nikdo jako nezajímal.
0: A proto je tady dnešní Leonardo Plus, ve kterém bude prostor snad něco více vysvětlit, přiblížit ten váš výzkum. Jak jste se vlastně k tomu tématu dostala vy? Co je na něm pro vás to nejzajímavější?
1: Já jsem se k tomu tématu dostala už vlastně poměrně záhy. Jako student oboru historie a archivnictví, tak jsem začala už asi ve 20 letech pracovat v knihovně Akademie věd, která má také svůj vlastní, sice menší, ale zajímavý historický fond. A v tom fondu byly i takové čtyři jako objemné svazky a pak se ukázalo, že v těch svazcích